Dnes bych vás po řadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořad se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toni Kšindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babi Léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí. Nikdy

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Lístek, 30 měli Nezmaří a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60, to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem. 100 jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquot s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jamboree a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album, furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčku i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují. Ještě

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl vošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru za celý bar to tách, řekl sedni si sem, spláchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

let uteklo od těch zlatých dob. A já díky svým názorům teď těžko scháním job. Teď už jsem bez iluzí, znám víru, fízli, strach a ideály, čas do hajzlu splách. Jsem pořád tam, kde jsem byl a roky stále jdou. Nenahrávám desky, ani nemám v TV show. Když se mě někdo zeptá, co bych od života chtěl,

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

0: Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě shrnuto nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
3: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
2: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadi Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
3: to
2: řada
3: jsem zvědavá.
2: Jestli to budeš vědět.
3: No. Humoriáda.

0: Vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miroslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miroslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytí.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjížděj.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha, takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. Jo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvař kafe.
4: A, nesmí se říct, uvař mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vracejí se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najest a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají. Ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítají od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne: Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se Maška nalítá.
1: To se mě dost osobně dotklo, dostala, že použili Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy.
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat, ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to no. Hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ne to ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: ne,
0: nefunguje
1: u vás? Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. všechno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád hotr drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhotky, to ne.
0: Dobře. Dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak. Rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje u Tomsu a vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku. Buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami. A scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli. A taky číslo SMS-kové 90 01 04 Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami v případě tedy Miroslava Plzáka s Miloslavem Šimkem, nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsi Sarna z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří a další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo, zapisuju.
6: Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Tanda, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujem.
2: Dobře, budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha. A touhu tu nabuzuje zase unikání. Toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypy. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problému.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, i když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života ten nemrkne a vypůjčí si o tom milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá.
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: a vy pro něj nic nemáte, že? Doktore, byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriády, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naďou Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na Filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: Máte pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština, výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybrala taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali dobře adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte dobře, se hezky.
2: Děkujeme taky moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, je to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písně a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k Radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. NEP knížky vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Vericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet. Protože já si teda nepamatuju nic, ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud se dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ty malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se měli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans a tam Chicago přes ty obchody. A to jsme byli velký odborníci tenkrát. Tenkrát byli orkestry, které dneska už pojďte po nich neštěkne, jako Six Jumping Jacks se jmenovali jedni. Potom byl ten Paul Whiteman and his orchestra. To byl takový veliký jazz první. Paul Whiteman je dneska starý pán, bohatý a má někde farmu, zrovna jsem nedávno veněn, že ta pěstuje nějaký dobytek žírnej, slavnej. A ten začal dělat takový, měl první ten sbor. No a nám se to strašně líbilo s Voskovcem. A my jsme znali takový věci, který dodnes, když jsem nostalgický, tak mě napadnou a začnu si to zpívat nebo hvízdat. A to je znamená, jak hudba působí na člověka. Hudba vůně. Vůně připomínají strašně moc. A hudba taky. Celou tu atmosféru, ty doby, kdy to člověk znal a slyšel. A nemusí to být sentimentální. Chraň pánbu. Čistě tak zdravě nostalgický to je. No a tak jsme těch desek měli štosy. A jazz byl náš cíl. No tak jsme se seznámili pak s Ježkem a s tím Ježkem jsme ho dali dohromady orchestr jazzový. No, z hlediska podnikatelského tedy to bylo šílenství, protože to bylo velice drahá záležitost. Vlastně Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orchestr, když vás to stojí šílený peníze. No, ale my jsme, no to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi, jak se tu práci musí mít rád, když něče mu ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se cpu do těchto věcí. Tady by mělo teďka přijít něco od Jaroslava Ječka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
1: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
2: Já.
1: Veřejně, na produkci, Majka Tomsová. Vidíš, že neoši, asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekneš, že jo?
2: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
1: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
2: Jo, tak s tou kapelou jsem to zvládla. Jo.
1: Iveta Semonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
2: Byli všichni u toho.
1: Byli všichni u toho.
2: Ano.
1: Jo.
2: Tak to byl takový zájezdový pořad. Jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád, takový ten suchý, anglický, glosující humor. Báječná žena.
1: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
2: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
1: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
2: ne, jste nestalo.
1: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
2: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím. Já,
1: v nebezpečí.
2: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon pane zvukaři,
4: tak
2: já se omlouvám.
4: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
2: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
4: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
2: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, to máme přednost.
1: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela Zmoška, Jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku hezký moderátor pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko?
5: Hlasím za Ačko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace. A výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe. Moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla a tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byl měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. Patrně, a ono to tak znělo, jako když bzučej všem. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo jak na jaře včely, takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali. A najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá... Já jsem mu odpověděl... A Voskovec do toho vymýsil, říkal... A Kanada Lee zase odpověděl... A tak jsme začali mluvit čínsky, ten moment. A 14 dní jsme na sebe, my tři, nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ahojo. No já jsem odpověděl, ahojo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, ahojo. No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tím jeskyni před deštěm a ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
4: tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty
4: no,
2: hlasatele.
4: No, potom ano, ano, ano, ano.
2: Takže, že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípkům. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až poletek tady u nás rozhlasy. Jo.
4: Přesně tak.
2: Dobře. Tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře Zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujem.
1: Máte pravdu, přesně tak. Takhle nám to vyšlo skoro 100%. Takže Kajzer Lábus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku, je. Koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát nahoru, bo teda... Já už jsem taky, já jdu až Přeloučce. Já, no do Tanvaldu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To je hrozné. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát na...
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, tak nezlepte se, ale já musím, to se nedá, nezlepte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to tam vždycky bylo,
5: no,
4: každou
5: chvíli, ale
4: to jsou tam... ty spěšný vlaky, ono dneska jezdí každý desátý, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zbrat. Já. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to snad nestihnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a nahoru dneska to všecko stihne, já jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, aby si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá naručeně potkala na první chvíli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hice. Ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, no jo, jak tam je, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo, já teď jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec, teda Ježiš, to vám řeknu, ten taky tak lidky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš, a mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no, co pak to čtete tohleto, co to máte za knížku tohleto, co pak to je tohle?
5: Já bych,
4: to říká taky moje znak, no, já bych a nic nakonec, nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, co pak to jste pěkný o tohleto, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že tu je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžu taky popovídat, to víte, první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připomněl. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes.
5: Prosím, paní, já vás
4: prostě, co byste prosil, mě každý prosí, Ježiš.
5: Já vás neposlouchám, paní.
4: No,
5: já jsem rád, že jsem v klidu.

0: udělal tohle. To byste vám se nevěřil.
1: Paní, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, abyste mi sdělovala, protože...
0: Vidět,
1: no to není možné, totiž to není možné. Jak jste říkala, kdo byl...
0: Ten trvěl, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
1: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
0: Kde pak by se převlékl? Za to se převlíkla stará Morrisová, prosím vás. To víte, že jo. Kde pak ten má... No to víte, ale to byste nevěřili.
1: No tak teď už mi ta knížka je na hovno.
0: No ale tak na to, ježišmane, co děláte, se rozkilujete.
2: Úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme, soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji Patriku, přeji vám krásné, slunečné a veselé léto.
2: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se. Když okne...

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji vzrostla průměrná hrubá mzda v prvním čtvrtletí oproti loňsku téměř o 9%. Veterináři odebrali podvyživené psy a husy chovatelce z Nýřan na Plzeňsku. Maximální cena benzínu mírně klesne, nafta naopak může zdražit. Dnes ráno bude zataženo s deštěm, během dne oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 20 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Průměrná hrubá mzda v plzeňském kraji v letošním prvním čtvrtletí vzrostla v meziročním srovnání téměř o 9% na 47 tisíc korun. Podle Českého statistického úřadu jde o druhý nejvyšší procentuální růst mezi 14 regiony republiky. Pokračuje Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
2: Nejvyšší měl Moravskoslezský kraj, a to 9,8%. Lidem v plzeňském regionu tak přibylo na výplatních páskách v průměru 3 805 korun. Po odečtení inflace se zde výdělky reálně zvýšily o 7,1%. Reálný nárůst průměrných mest přitom vykázaly všechny kraje.
0: Veterináři odebrali kvůli nevhodným podmínkám chovu dva psy chovatelce z Nýřan na severním Plzeňsku. Zvířata žila v kotcích, kde bylo plno potenciálně nebezpečného materiálu. Kontrola se uskutečnila na podnět policie ve spolupráci s úředníky města Nýřany. Po zásahu zvířata skončila v útulku, potvrzuje Petr Majer ze státní veterinární správy.
3: Jednalo se o dospělého psa a štěně. Oba byli vyhublí a podvyživení. Bouda i kotec pro dospělého psa byly v nevyhovujících rozměrech, znečištěné trusem. Krmivo chovatelka předkládala psům na zem mimo kotec. Psi byli majitelce odebráni a umístěni do útulku v Němčovicích.
0: Veterináři chovatelce odebrali taky dvě husy kvůli jejich špatnému stavu a nevhodným podmínkám a umístili je k náhradnímu chovateli na nedalekou farmu. Veterináři teď podají podnět k zahájení správního řízení s chovatelkou pro porušení zákona a možnému týrání zvířat. Maximální povolená cena za litr benzínu dnes klesne o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moct prodávat na nejvýš za 41 korun a 89 haléřů. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí. Litr bude moct stát až 39 korun a 97 haléřů, což je o 46 haléřů více než včera. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Odbory ve Strakově akademii budou dnes stávkovat kvůli přesunu agend. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. S odboráři včera jednala vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Ta potvrdila, že převod je nevratné politické rozhodnutí.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace vyhrála i druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa. Guatemalu porazila 3-1. Góly dali Šik, Chorý a Višinský. Lourdes Gloria Manuel doběhla na diamantové lize v Římě, druhá v závodě na 400 metrů. Osobní rekord si česká atletka zlepšila na 49,77 sekundy a poprvé tak běžela pod 50 sekund.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude zataženo s deštěm, během dne oblačno s lokálními přehánkami, ojediněle bouřky. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: O Svračíně na Domažlicku je zavřena hlavní silnice z důvodu stavebních prací. Objížďka je značená přes Mimov a Močerady. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Petra Broučková a zprávy, které skončily 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezký pátek s datem 5. června 2026. Vysloužilé tenisové míčky nepatří na hraní psům. Lepší by byly gumové hračky vyrobené z recyklovaných míčků, říkají čeští inovátoři. Víc o jejich nápadu uslyšíte za chviličku. Zpívá vám Meky Žbirka a teď taky Ilona Čáková. Tak hezký poslech.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Chodí.

0: Kdo je to junior?
1: Junior je dítě.
2: Junior je prvorozené dítě.
3: Nemá žádný peníze.
4: Junior je malej.
5: Junior je Pikachu.
6: Junior je blázen.
7: Něco jako dětskýho.
8: Junior je pasta.
9: Junior je bohatý.
10: Junior je dítě do 7 let.
11: Junior je kůň.
12: Junior je eskimák.

0: Na hodinách 5:45 přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: Dneska ráno bude v regionu zataženo s deštěm, během dne oblačno s lokálními přeháňkami, ojedinělé bouřky. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnosti ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na horách do 15 stupňů Celsia, povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rostlové podmínky máme dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž je dneska mírná.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příjemné páteční ráno, máme 5 hodin a 21 minut. Tenisový turnaj French Open spotřebuje až 100 000 žlutých míčků, odhadují sportovní publicisté. Inovátoři v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup. Tenhle už je trošičku víc ohraný.
2: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
3: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profix jim hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
2: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Je na ně nachytaná zada různých pevných částic, tak vlastně obuše s kolovinou tomu psovi.
2: On se na tom kazí zuby.
4: A vlastně ty psy mají tenisácky rádi.
2: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
2: Vy držíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
4: Máte pravdu, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melotonu.
2: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
3: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý, drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
2: Co když si představíme jako drtit tak gumu?
3: Po 2,5 letech jsme našli 3 drtící kapacity.
2: Získat z míčků základní suroviny umí na světě několik firm a iniciativ. V Nizozemsku je například přidávají do nových míčků. Nejde to ale stoprocentně.
4: Tam máte určité chemické vazby a neumožňují tak úplně jednoduše v rámci té recyklace se vrátit na ten původní materiál.
2: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách. Z gumových kousků různé firmy dělají pružné podlahy například na hřištích, včetně tenisových. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
5: V interiérovém designu a stavebnictví.
2: To je dohromady guma i s tím filcem.
5: Tady vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
2: A je to takové chlupaté.
5: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
2: Je to tlumí hluk.
5: Zkouma, jo.
2: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Průměrná hrubá mzda v Plzeňském kraji v letošním prvním čtvrtletí vzrostla v meziročním srovnání téměř o 9% na 47 tisíc korun. Podle Českého statistického úřadu jde o druhý nejvyšší procentuální růst mezi 14 regiony republiky. Plzeňští celníci odhalili během krátké doby druhý kamion s nelegálním odpadem z ciziny. Celkem tak v uplynulých týdnech zajistili přes 50 tun plastů a stavební suti, u kterých polští dopravci nedokázali doložit legální recyklaci. V obou případech celníci zásilky zajistili, včetně jízdních souprav, uvedla mluvčí plzeňských celníků Marcela Kašparová. Ještě dnes pořádá státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Den otevřených dveří. Akce se koná každoročně u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Lidé si můžou prohlédnout výstavu unikátních dokumentů a ukázku archivní práce. Archiv v Horšovském Týně můžete navštívit od 9 do 18 hodin. Komentované prohlídky budou začínat vždy v 10, ve 13, v 15 a v 17 hodin. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody, například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor by si lidé měli dát i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznají je třeba tak, že internetové stránky neuvádí provozovatele ani kontakty. Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1 po gólech Šika, Chorého a Višinského. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za Norkou Jägrovou. A dnešní počasí. Ráno bude zataženo s deštěm, během dne oblačno s lokálními přeháňkami ojediněle bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Blovicích na jižním Plzeňsku počítejte s úplnou uzavírkou Poplužní ulice v místě železničního přejezdu Usila. Objížďka vede přes ulice Hradištská a Podstrání. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a za chvilku už se Roman Stupka bude zabývat slovem hudlař.
3: Tenhle výraz znám ještě z doby, kdy jsem hrával fotbal. Když nám to zrovna moc nešlo, pokřikovali na nás i vlastní fanoušci, že jsme hudlaři, anebo běžte hrát za hudlice.
2: Jak se na hudlaře dívají jazykovědci? Poslechněte si za chvilku. Hezký pátek.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíč.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Hudlař. Tenhle výraz znám ještě z doby, kdy jsem hrával fotbal. Když nám to zrovna moc nešlo, pokřikovali na nás i vlastní fanoušci, že jsme hudlaři, anebo běžte hrát za hudlice. Ale pojďme k tomu, jak se na hudlaře dívají jazykovědci. Skoro by se nabízelo hledat souvislost se slovesem hudlat, tedy hrát na hudební nástroj, obvykle na housle. Ale to je slepá ulička. Tady jde totiž o původně české slovo související s hudbou. Znáte to od Jiráska, jak nouze naučila Dalibora zkozujet housti, kdežto náš hudlař z češtiny nepochází. Je v tom zase němčina, konkrétně výraz hudeln, který znamená dělat něco neumělé, dělat něco špatně, ještě zase odvíjí od podstatného jména hudeln, tedy hadr. V tomhle případě tedy rozumějte, dělat něco tak, jako když zacházíte s hadrem, který různě ždímáte a vytíráte s ním i tu nejhorší špínu na podlaze.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzeňští meteorologové už dali vědět, co nás dneska čeká za počasí. Zpočátku déšť, během dne ubývání oblačnosti i srážek. Podrobnosti přinášíme ve 6:15.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo, na východě s deštěm, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat, během dne se vyskytnou lokálně přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty je mezi 17 a 20, na horách do 15 stupňů Celsia, mírný většinou západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
1: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes dnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin, 51 minut, vyrážíme za kulturou.
1: Tipy pro volný čas.
0: Začíná nová výstava v Národopisném muzeu Plzeňská, má název Příběh věcí, předměty a jejich proměny a podílí se na ní také studenti Západočeské univerzity z ateliéru komiks a ilustrace pro děti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Zámek Zbiroch zve na dobrodružnou cestu do časů českého krále a císaře Karla IV. Speciální dětská prohlídka přiblíží život na hradě Zbiroch zábavnou a hravou formou. Je určena dětem od 6 let a začíná v 18 hodin a 18 minut. Plzeňský divadelní spolek Jezírko zahraje představení Vražda v Orient Expressu v Zámeckém parku v Křimických. Slavná detektivka tam začíná v rámci Křimického kulturního léta ve 20 hodin a 30 minut. Spolek osadníků Červené na Šumavě zve na sousedské setkání u kaple Panny Marie Pomocné. Začíná v 17 hodin a bude na ní slavnostně odhalena nová informační tabule zachycující zajímavou historii kaple. Úvodní slovo bude mít historik Vladimír Horpeňák. Divadelní ochotnický spolek a tak dále ze Sušicka zve na veselohru na motivy komedie Zdeňka Trošky. Představení Slunce, seno a tak dále začíná v 19 hodin a 30 minut v kulturním domě ve Velkém Boru. 150. výročí narození hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha si připomenou v Klenčí pod Čerchovem. Na klenečského rodáka tam od 19 hodin zavzpomínají během gala večera v kostele svatého Martina. No a v amfiteátru v Plzni na Lochotíně začíná 15. ročník jednoho z největších metalových festivalů v Česku. Metal Fest Open Air 2026 tam odstartuje ve 12 hodin a 30 minut a vystoupí na něm české i světové metalové kapely. Festival potrvá do neděle. Tak hezkou zábavu. Za chvilku zprávy.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Začala modernizace železničního spojení mezi Plzní, Domažlicemi a Německem. 7 nových tůní vzniklo v Babyloně na Domažlicku. Čtvrtina českých ambasád nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka. Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno,

0: lokálně přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 20 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Začala modernizace železniční tratě mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Stavba je součástí úpravy mezinárodního železničního koridoru z Plzně do Německa. Trať bude nově elektrifikovaná a zvýší se na ní i komfort cestujících, jak říká generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
1: Je to plná modernizace téhle vytížené příměstské trati. Dojde samozřejmě ke zvýšení parametrů trati, větším rychlostem, elektrifikaci, cestující se dočkají lepšího přístupu do vlaku, bez jejich nástupišť. Tady na té trati se soustředíme na stanice Vejprnice, Nýřany, zastávku Tlučnou, kde by ke všem těm úpravám mělo dojít.
0: Nové tůňky vybudovali v Babyloně na Domažlicku. Vznikly v prostoru za hasičskou zbrojnicí poblíž dětského hřiště. Obec tam nechala vykácet náletové dřeviny a odstranit nepořádek. Náklady na rekultivaci jsou 900 tisíc korun. Z toho většinu pokryla dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, potvrzuje nezávislý starosta Pavel Bambásek.
2: Tam dřív tůně byly, ale náletama to zarostlo a přestali plnit tu svoji funkci, aby se tam mohli rozmnožovat ty obuživelníci, takže jsme vlastně obnovili a naopak ještě rozšířili a je tam zbudováno nově 7 tůní. Teď je to hotový, někdy v příštím týdnu bychom měli přebírat tu stavbu hotovou. Tůňky už jsou napuštěný, samozřejmě tam ještě se udělá nějaký drobný akorát terénní úpravy.
0: Čtvrtina českých velvyslanectví nemá dostat žádné peníze na propagaci Česka ve světě. Vyplývá to z interních návrhů ministerstva, které získala investigativní redakce Českého rozhlasu. Ambasády žádaly o 100 tisíce na prezentaci české historie a kultury. Z dokumentů rezortu ale plyne, že čtvrtina z nich nemá dostat nic a většina jen 10 tisíc. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů sobě po dotazech Českého rozhlasu řekl, že dokument předělá.
3: Ten návrh, který jsem obdržel, se mi nelíbil, takže to musíme udělat jinak, ale protože došlo ke krácení rozpočtu, tak určitě se to promítne na to, co dostanou naše ambasády na tady tuto agendu v tomto roce. Budeme velmi vážně prioritizovat jak země, tak ty projekty, které podpoříme, a ty ostatní si budou muset počkat třeba na příští rok. Sport.
0: Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Navázali tak na nedělní výhru nad Kosovem. Vítězný gól dal útočník Tomáš Chorý. Po vyřazení z kádru Slavie nastoupil do soutěžního zápasu téměř po měsíci.
4: Cítil jsem se dobře, nějak jsem to samozřejmě vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem, abych byl připravený, a jsem rád, že se to vyplatilo. Sezona už se uzavřela. Já jsem plně koncentrovaný na to, co se děje teď, a těch situací v tom životě je strašně spousta, s kterými jsem se pořádat, a je to jenom fotbal, a já si myslím, že jsem dost silný na to, abych se s ním vypořádal. Mám vlastně rodinu, která za mnou stojí, a to je to nejdůležitější, jsme zdraví, a od toho se vždycky můžu odrazit. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku zataženo na východě kraje s deštěm. Kolem poledne se oblačnost protrhá, během dne lokální přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Strážov a Víteň na Klatovsku dejte pozor na probíhající práce na údržbě mostu. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemné ráno, máme 5 minut po 6. hodině. Fotbalisté plzeňského Petřína se v podvečer rozloučí se třetí nejvyšší soutěží. V tabulce jim patří předposlední příčka a v příští sezóně se tak pravděpodobně představí ve čtvrté lize. Než vám k tomuto tématu řekneme více, ještě si poslechněte Petra Muka, Michala Tučného a také Petra Jungmana v dnešním kalendáři. Přejeme hezký pátek, dneska je 5. června 2026.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát.

0: Báječná 6. hodina právě randí s báječnou 13. minutou a my vám přejeme báječné ráno.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo. Ale po dvou dnech a jednání se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi 3. a 4. nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
0: Plzeň bude od 14. června hostit festival Pojď sem na divadlo. 9 festivalových dní zaplní město výjimečnými inscenacemi, hudebními projekty, pohybovým divadlem i programem pro školy, děti a celé rodiny. Spoluzakladatelka festivalu Jana Trojanová nám řekne podrobnosti dneska dopoledne po 10. hodině. Teď máme venku zataženo, většinou se slabým deštěm, teploty, ty se pohybují kolem 11 stupňů Celsia a co to počasí udělá přes den, to vám řekneme za chviličku. Hezké ráno.
3: Český rozhlas Plzeň, rád.

0: 6 hodin 19 minut.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo na východě regionu s deštěm, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat, během dne se vyskytnou lokálně přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty mezi 17 a 20, na horách do 15 stupňů Celsia. Mírný většinou západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, večer bude slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Fotbalisté Petřína přivítají v posledním kole třetí ligy juniorku Pražské Slavie. Na Slovanech se začne hrát v 17:30 v podvečer a ani případná výhra už plzeňskému celku nepomůže z předposledního místa v tabulce. S petřínským trenérem Radkem Vodráškou mluvil před utkáním reportér Vladislav Janouškovec.
1: Fotbalisty plzeňského Petřína čeká poslední vystoupení v této sezóně třetí ligy. Doma přivítají juniorku Pražské Slavie v 17 hodin a 30 minut na Petříně. Tak asi přání navázat na tu vlastně první soutěžní výhru z venkovního hřiště, kdy jste uspěli na půdě Motorletu.
2: Jo, ta výhra na tu Motorletu nás jako nakopla. Tam bylo evidentně vidět, jak máme jako čistou hlavu. Na rozdíl od soupeře, který prostě bral úplně o všechno, tak my jsme byli jakoby čistý, takže a předpokládám, že teď to bude trochu jiný zápas, no, protože samozřejmě čistou hlavu bude mít i soupeř, ale poslední zápas doma ve třetí lize a budeme chtít 100% vyhrát, no.
1: Bude to rozloučení se sezonou, rozloučení s fanoušky a rozloučení s kapitánem. Lukáš Nový prozradil, že končí kariéru, nebo ho ještě se snažíte zvyklat?
2: Myslím si, že nekončí kariéru úplně. Jo, myslím si, že to bude jeho zápas poslední za tým, ale nikdy neříkej nikdy. Takže se tady bavíme, jestli s košem nebo bez koše, jestli s dresem nebo bez dresu, protože Lukáš prostě tady není dlouho, je tady vlastně 3 roky, zanechal tady obrovskou stopu a zaplať pánbůh v tomhle klubu zůstává. Takže velmi pravděpodobně nejenom na té pozici, kterou tady ještě má, to je jakoby hlavní trenér U9 malých příprav, ale doufám, že se objeví i na hřišti, ale nebude to záčko.
1: Jak moc bude A týmu chybět pravděpodobně ve čtvrté nejvyšší soutěži? Ty jeho zkušenosti především a to, jak je platným členem i v té kabině, i na tom hřišti.
2: Jo, tak on se tady objevil úplně jako omylem a vlastně v ten rok jsme postoupili, což měl za to měl obrovský podíl. A přesně proto v té kabině Vembrovi zůstane. Nebude na hřišti a chtěl bych, aby ty zkušenosti, které má a vlastně to nastavení a to jeho fluidum a to jeho, aby to předával dál, takže říkám velmi pravděpodobně. Podobně tomu realizáku zůstane a bude předávat furt ještě tím mladým jakoby to, co může a myslím si, že ještě několik let může.
1: Ten poslední zápas ze Slávy vlastně nic nezmění na tom, že Petřín zůstane předposlední v tabulce a pokud nedojde k nějakému odhlášení některého z celku třetí ligy, tak to bude znamenat pád do čtvrté nejvyšší soutěže. Jak to berete, jako neúspěch a nebo jak se k tomu stavíte tady na Petříně?
2: Vůbec. Myslím, že i kluci to si můžou potvrdit, že jako nějaký tlak, že bychom jako by měli jako na sebe nějak jako se zachránit. Samozřejmě my jsme chtěli udělat maximum. Vyšlo to tak blbě, že prakticky možná, že spadneme jenom na konec na horší jako vzájemný zápas a těch bodů, které jsme ztratili prostě hlavně v tom úvodu té soutěže, kdy jsme vlastně 4x nebo 5x se dostali v 90 a plus, buď jsme přišli o 2 nebo o 1 bod, tak to samozřejmě zamrzí, ale tyhle 2 roky považuji jako za skvělý. Furt tvrdím, že žádný jiný tým třetí lize takovej není, který by to hrál prostě jakoby s vlastníma hráčema a jsem na to pyšnej a klukům určitě poděkuju, protože to bylo prostě jako skvělý 2 roky. Trošku mám strach z toho, co v té čtvrtý lize, aby to na nás nezanechalo takový ten blbej dopad, jakože už jsme tak dobrý, že to zvládneme, protože ta čtvrtá jako byla taky složitá a my máme vlastně jako jediný cíl, protože jsme na Petříně, pokud budeme na čtvrtou ligu, tak se sem do třetí ligy vrátit. To je jednoduchý.
1: Popisuje trenér plzeňského Petřína Radek Vodráška. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maximální povolená cena za litr benzínu klesne dnes o 9 haléřů. Čerpací stanice ho budou moct prodávat na nejvýš za 41 korun a 89 haléřů. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí. Litr bude moct stát až 39 korun a 97 haléřů, což je o 46 haléřů více než včera. Vláda plánuje ceny pohonných hmot regulovat do konce června. Plzeňský kraj ocenil v loňském roce opravené památky. Hlavní cenu v kategorii staveb získala obnova objektů v areálu strojní cihelny v Boubíně. Její součástí byla oprava cihlářské pece, sušárny i výrobní části, včetně továrního komína, informoval vlastník areálu Miroslav Boček. Hlavní cenu v kategorii pro sochy a drobnou architekturu dostalo město Stříbro za restaurování mariánského sloupu se sochařskou výzdobou. V Nýřanech na severu Plzeňska pokračují v zateplování několika obecních domů. Investice přes 15 milionů korun by podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové měly městu přinést zejména úsporu energií. Asi 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkuje. Protestní akci vyhlásili tamní odbory. Důvodem je chystaný převod agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ze Strakovy akademie na některá ministerstva. Odboráři se kvůli tomu obávají poškození agent. Vláda na kroku ale dál trvá. Česká fotbalová reprezentace porazila v přípravném utkání před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Lourdes Gloria Manuel doběhla na diamantové lize v Římě druhá na čtyřstovce. Osobní rekord si česká atletka zlepšila na 49,77 sekundy. Poprvé běžela pod 50 sekund. A ještě počasí. Zpočátku bude zataženo na východě kraje s deštěm. Kolem poledne se oblačnost protrhá. Během dne lokální přehánky ojediněle i bouřka. K večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 kolem 35. kilometru dejte pozor na stav vozovky. Hrozí nebezpečí akvapleningu. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak se i na silnicích opatrujte. Hezké ráno vám přejeme v 6 hodin a 33 minut. Za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal řeknou, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Je pátek a tak i dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dneska bude rozebírat. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vyprázdnit? Míváte méně než 3 stolice týdně?
1: Míváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Míváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Před 70 lety mu stačil jediný pohyb pánví a Amerika byla v šoku. Tehdy totiž Elvis Presley v televizi poprvé zaspíval píseň Hound Dog a rodiče psali pobouřené dopisy, zatímco teenageři šíleli nadšením. Jak jeden televizní večer změnil dějiny popkultury, to vám řekneme ještě do 7. hodiny.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo, na východě kraje s deštěm, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat, během dne se vyskytnou lokálně přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 17 a 20, na horách do 15 stupňů Celsia, mírný většinou západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slavnout.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 9 minut schází do 7 hodiny, když dneska vidíme na pódiu tančit rockové nebo popové hvězdy, málo nás to překvapí. Před 70 lety ale stačilo, aby se mladý Elvis Presley trochu zavlnil v přímém přenosu a Amerika mluvila o skandálu. Právě 5. června 1956 zaspíval v televizní show svůj nový singl Hound Dog a jeho sugestivní pohyby boků pobouřily konzervativní publikum natolik, že mu média začala říkat Elvis the Pelvis.
1: A kvůli tomuhle byl takový poprask, říkáte si, když sledujete tyto archivní záběry Elvise Presleyho. Jenže v polovině 50. let byla Amerika úplně jiná země. Mladí lidé poslouchali nový divoký rock'n'roll, zatímco jejich rodiče vyrůstali na uhlazených zpěvácích v oblecích. Navíc země byla hluboce rasově segregovaná. Pro část bílých Spojených států bylo šokující už to, že bílý kluk z Memphisu zpívá černošskou hudbu s takovou energií a sexualitou. Rock'n'roll tehdy mnozí konzervativci, politici vnímali skoro jako hrozbu pro společenský řád a Elvis se stal jeho tváří. Pomyslná bomba tedy vybuchla v pořadu do Milton Berle Show. Celou událost dobře popisuje snímek Elvis, kde ho hrál Austin Butler.
2: Obscénost a vulgarita této hudby jménem rock'n'roll je očividně prostředkem, který může bílého muže a jeho děti snížit na úroveň negru.
3: Barevný zpívají a hrajou přesně tak, jako to teď dělám já. Mnohem díl než já.
2: Plukovníku, chceme s vámi mluvit o vašem svěřenci.
4: Petice požaduje zákaz vystupování Elvise Presleyho v televizi.
2: Nový výbor bude dohlížet na tento vulgární živočišný rock'n'rollový smích.
4: To, jak se při tanci kroutíte, je terčem ostré kritiky.
3: Ne, nedělám nic špatného.
1: Ale i přes veškeré pobouření zákazy a snahy o vytvoření nového Elvise byl efekt přesně opačný. Mladí lidé ho začali milovat ještě víc a během pár týdnů se z něj stala největší hudební senzace planety. A přezdívka Elvis the Pelvis, něco jako Elvis pánevník, která měla být urážkou, se proměnila v součást jeho legendy.
5: Chci, abyste věděli, že mě ty lidi z New Yorku nemůžou změnit. You're looking for trouble?
1: You came to the right place. Samotná píseň Hound Dog se pak stala jedním z nejprodávanějších singlů své doby. A slavné Elvisovy pohyby boků inspirovaly dokonce i Hollywood, nejen v životopisných filmech.
6: Hele, ukaž mi ještě jednou ty tvý kroky. Trochu pomalej, jo?
7: Ta kytara se mi líbila. Moc hezky zněla. Pohyboval jsem se do rytmu a pohyboval bokama.
1: Ve snímku Forrest Gump je scéna, ve které mladý Elvis sleduje podivuhodný taneční krok malého Forresta v kovových ortézách a právě od něj si vezme inspiraci pro své legendární vystoupení. Samozřejmě jde o filmovou fikci. Krásně ale ukazuje, jak hluboko se Elvis Presley zapsal do americké kultury. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina.cz.
4: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Nová autobusová linka spojí oblast řeky Berounky od Radnic na Rokycansku po Křivoklácko. Ministerstva podepíšou s úřadem vlády protokoly o předání některých agend. Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, lokálně přehánky o jedinělé bouřky, teploty do 20 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Nová víkendová autobusová linka propojí turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. Od soboty 6. června budou z Radnic na Rokycansku výjíždět autobusy 4x denně. Pokračuje Filip Drápal ze společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
5: Tato linka bude jezdit o víkendech a ve státních svátcích až do

0: konce září, a to třikrát denně v trase Křivoklát Radnice. Ráno pak vyjede z Rakovníka a večer se zase do Rakovníka vrátí zpátky. Na lince bude platit jak tarif pražské integrované dopravy, tak tarif plzeňského kraje. Výhodou této linky je i návaznost na vlaky na konečných.
1: Komiksové příběhy doplní některé sbírkové předměty v Národopisném muzeu Plzeňska v Plzni. 30 komiksů, které muzeum představuje na výstavě Příběhy věcí, předměty a jejich proměny, jsou výsledkem spolupráce se studentkami a studenty ateliéru Komiks a ilustrace pro děti z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Výstava potrvá do 26. září. Komiksy se věnují zvykosloví, výročním zvykům, měšťanskému textilu a dalším předmětům. Odbory ve Strakově akademii dnes budou stávkovat proti přesunu některých agent na jednotlivá ministerstva z úřadu vlády. To prosazuje jeho ředitelka Tinde Bárta a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Například ministerstvo spravedlnosti bude nově spravovat oddělení týkající se spolupráce s občanskou společností, lidských práv a rovného zacházení a rovnost žen a mužů. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO je vše připravené na dnešní formální převedení agendy.
2: Můj názor je, že to může fungovat lépe právě proto, že dnes ty zákony konkrétně píší úředníci z ministerstev, ale ti, co říkají, jak by ty zákony měly vypadat, sedí na úřadu vlády. Tak bude daleko lepší, když budou sedět pospolu. Ti, co například se zabývají lidskými právy, budou mít kanceláře vedle v uvozovkách těch, kteří tedy tu legislativu připravují.
1: S tím ale nesouhlasí kromě odborů ani experti na dané oblasti. Tvrdí, že úřad vlády spravoval agendy, které spadají tematicky pod několik ministerstev a jejich práci v těchto oborech koordinoval. Americká sněmovna reprezentantů po roce odhlasovala zákon o podpoře Ukrajiny. Kyjev by podle něj mohl získat půjčky v hodnotě přes 8 miliard dolarů, v přepočtu přes 166 miliard korun. 18 republikánů se přidalo k demokratům, přestože prezident Donald Trump i stranické vedení byli proti. Agentura AP ale nepředpokládá, že by návrh předložený demokraty schválil Senát, ve kterém mají většinu republikáni.
3: Sport.
1: Čeští fotbalisté zvítězili v generálce na mistrovství světa nad Guatemalou 3-1. První utkání na šampionátu je čeká za týden proti Jižní Koreji. O titul na tenisovém Roland Garros si v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská a Ruska Andrejevová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostukovou. Úspěšná kvalifikantka Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou. Finále singlistek na pařížském Grand Slamu je na programu v sobotu.
3: Počasí.
1: Dnes bude zpočátku zataženo na východě kraje s deštěm. Kolem poledne se oblačnost protrhá, během dne lokální přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Dukelské ulici v Klatovech na křižovatce s Masarykovou ulicí dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Na hodinách 5 minut po 7 hodině, kapitoly z dějin Šidboře a hrst vzpomínek k tomu. Tak se jmenuje kniha, se kterou se můžete seznámit zítra v Šidboři na Domažlicku. Pořádají tam kulturní odpoledne s Mikulášem a pár podrobností připojíme za několik okamžiků. Jen aby nedošlo k mýlce, dneska nechodí Mikuláš, není 5. prosince, ale 5. června. Přejeme hezký pátek.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

7 hodin, skoro 9 minut. Která země je vám sympatická a proč? Na tuto otázku budou už za chviličku odpovídat děti v rubrice Ahoj rádio. Hledá se mis sympatie, země, kde se dobře žije. Do soutěže krásy posíláme asi zemi českou domov můj, chceme ji tam stůj co stůj.

0: Která země je vám sympatická a proč?
1: Naše, protože tam mám všechny kamarády a známí.
2: Itálie, protože je tam moře.
3: Chorvatsko, protože je tam teplo.
4: Německo, protože je tam hodně dobrý akvapark.
5: Slovensko, protože jsem tam byla a líbilo se mi tam.
6: Německo, protože tam jsou strašně dobrý věci.
7: Ahoj, rádio! Rich girl, she buys her dreams.

0: Meteorolog Josef Cink moc dobře ví, jaké počasí nás čeká o víkendu, ale to si s ním necháme až na příští hodinu. Teď se pojďme bavit o dnešku. Počasí. Jak vypadá aktuální stav? Přeju vám hezké ráno.
1: Tak hezké dobré ráno. Tak přes naše území nám přechází v současnosti pás frontální oblačnosti a srážek, což patří studené frontě v Plzeňském kraji. Máme vlivem toho v těchto chvílích tedy zataženo. Na většině území nám prší, no a ty aktuální teploty jsou většinou někde kolem 11-12 stupňů Celsia.
0: Kolik vláhy přijde přes den?
1: Tak ještě v tom úvodu toho dnešního dne hlavně nejvíce oblačnosti a srážek, který bude v té první polovině toho dnešního dne. Dopoledne nám zůstane i nadále zataženo ve východní polovině kraje, zpočátku ještě s takovým trvalejším deštěm, ten však bude postupně přecházet na západě do občasné formy. No a během dopoledne se tak začne dít i na zbytku území. Četnost srážek se tedy bude pozvolna snižovat, no a kolem poledne nám začne docházet také spíše k takovému částečnému protrhávání oblačnosti a odpoledne se budou ještě místy vyskytovat nějaké lokální přehánky. Ojediněle se může pak objevit navíc i nějaká bouřka. No a k úplnému ustávání srážek a dalšímu ubývání oblačnosti až do polojasna by mělo docházet až na večer. No a maximální dnešní teploty ty vystoupí během dne na 17 až 20 stupňů. No a vítr ten povane dnes mírný, většinou západních směrů s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: 7 hodin na 17 minut, zůstaňte nám věrní, ozveme se opět v příští hodině. Děkujeme, naslyšenou.
1: Budu se těšit, hezký den, naslyšenou.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, skoro 22 minut, kulturní odpoledne s Mikulášem připravují na zítřek v Šidboři na Domažlicku. Jde o akci na podporu záchrany kostela svatého Mikuláše. Jaký bude program a čím je Šidboř zajímavá, to už nám právě teď řekne Ivo Dubský, předseda spolku Mikuláš, který se o záchranu tamního kostela stará. Přeju vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: A už mě zajímá, jaký program jste připravili, na co se můžou návštěvníci těšit.
1: Návštěvníci uslyší a uvidí ženský sbor Kanzoneta z Domažlic. K tomuto dni vydáváme také knihu Kapitoly z dějin Šidboře a hrst vzpomínek na vrch, takže s touto knihou je seznámý vedoucí autorského kolektivu doktor Jiří Stočes z Plzeňské univerzity. Potom pan Josef Nechutný z divadla Josefa Kajetátantela v Plzni přednese několik úryvků ze vzpomínek pamětníků a na závěr oficiální části požehná pan páter Miroslav Gerga tuto knihu. V hudební části od 4 hodin vystoupí kapela Fousy z Domažlic.
0: Teď možná trošku obecněji, čím je Šidboř zajímavá a výjimečná?
1: Zajímavá je kostelem z poloviny 13. století, jehož záchrana právě probíhá, tak mimořádně bohatou sochařskou výzdobu v okolí. To okolí bylo zcela opraveno a vylepšeno. Také by mohli vidět historický hřbitov a je tam poeziomat a zajímavostí je také monumentální kivadlo času.
0: Ten zmíněný kostel svatého Mikuláše je dominantou obce a váš spolek už ho obnovuje několik let. Co už se vám zatím povedlo udělat?
1: Zatím se nám podařilo udělat, zachránit presbytář, zachránit zákristii, zachránit věž, kde už jsou dneska zvony a věžní hodiny. A poslední fází opravy je záchrana lodi kostela. Letos by se mělo dokončit polovina krovu nad lodí kostela a současně ten krov zakrýt definitivně taškami.
0: Na závěr prosím připomeňte, v kolik hodin zítra akce začíná a jak dlouho potrvá?
1: Akce začíná ve 2 hodiny, ve 14.00, hudební část začne v 16.00 a kapela Fousy bude hrát tak dlouho, jak diváci budou poslouchat, takže zhruba do 8 hodin.
0: A trošku pod čarou, mají si děti pro Mikuláše připravit nějakou básničku?
1: Mohli by to zkusit, na poeziomatu tam jedna básnička je, český a německý, můžou to porovnávat.
0: Tolik Ivo Dubský, ať se akce vydaří a děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji taky, nashledanou a každého zdru.
2: Jsme s vámi i na Domažlicku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
4: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňská městská policie dnes bude zájemcům značit kola a koloběžky forenzní syntetickou DNA. Díky mikrobodům jsou dopravní prostředky líp chráněné před zloději, uvedla policejní mluvčí Jana Půžmanová. Značit budou strážníci na hrázi Velkého Boleveckého rybníka od 14 do 17 hodin. Lidé si na místě taky můžou rezervovat individuální termín na pobočce městské policie. V Kalu u Klatov se koná tradiční truhlářská výstava. Návštěvníci uvidí moderní technologie i tradiční řemeslné postupy. Pořadatelé připravili i celodenní workshopy nebo odborné prezentace. Součástí dne budou i praktické ukázky práce se dřevem, jako je soustružení nebo opalování. Akce bude mezi 8 až 16 hodinou v centru Šimek a vstup je zdarma. Ještě dnes pořádá státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Den otevřených dveří. Akce se koná každoročně u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Lidé si můžou prohlédnout výstavu unikátních dokumentů a ukázku archivní práce. Archiv v Horšovském Týně můžete navštívit od 9 do 18 hodin. Komentované prohlídky budou začínat vždy v 10, ve 13, v 15 a v 17 hodin. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Například falešné náborové stránky organizace FIFA, které z lidí lákají osobní údaje. Pozor by si lidé měli dát i na falešné e-shopy nabízející suvenýry z mistrovství. Poznají je třeba tak, že internetové stránky neuvádí provozovatele ani kontakty. Sprinterka Karolína Maňasová posunula na atletickém mítingu v rakouském Zankpeltnu dvakrát český rekord na stovce. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňasová ho nakonec vylepšila ve vítězném finále o 8 setin na 11,1 setinu sekundy. A dnešní počasí zpočátku bude zataženo na východě kraje s deštěm. Kolem poledne se oblačnost protrhá, během dne lokální přehánky ojediněle i bouřky. K večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubyde až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Dukelské ulici v Klatovech na křižovatce s Masarykovou ulicí dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Na dálnici D5 na 82. kilometru ve směru na Rozvadov leží sražená srna v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Nový rybník mezi Březovým a Šlovickým vrchem, bobr evropský na rybníku Zaječí a nácvik odezírání řeči v Rokycanské knihovně. To je obsah dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku. Pátek, 7 hodin 33 minut.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7 hodin 38 minut.
1: O čem se píše?
0: Nový rybník pod Březovým vrchem je stavebně hotový, letošní suché jaro bylo pro stavbu ideální a dílo se podařilo dokončit výrazně před termínem. Náklady přesáhly 1 milion korun, 60% pokryje dotace od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Rybník v údolí mezi Březovým a Šlovickým vrchem bude zadržovat vodu, která dosud za deště z krajiny odtékala vodním tokem přímo do řeky Radbuzy. Podrobnosti i z fotografií rybníka najdete v Dobřanských listech. Bezdružický zpravodaj vás zavede k rybníku Zaječí. Už před několika lety se tam zabydlel bobr evropský a vytvořil hned několik kolonií. Přítomnost bobra je patrná jak na přítoku rybníka, tak pod hrází, kde si chráněný živočich buduje úkryty. Svým stavebním úsilím přidělává práci členům spolku rybáři od Zaječáku, kteří každoročně uklízejí bobrem pokácené stromy, odstraňují větve a snaží se udržet okolí rybníka v bezpečném a funkčním stavu. Jednou z pravidelných aktivit pořádaných městskou knihovnou Rokycany je nácvik odezírání řeči. Koná se každý pátek mezi 11. a 12. hodinou ve studovně knihovny. Tato nenápadná, ale velmi důležitá aktivita pomáhá lidem zlepšovat komunikační dovednosti a posiluje jejich sebevědomí v každodenních situacích. Informují o ní Rokycanské noviny.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Minuta schází do 7:45.
1: Počasí.
0: V regionu bude zpočátku zataženo, na východě kraje s deštěm, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat, během dne se vyskytnou lokálně přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty by dnes měly být mezi 17 a 20, na horách do 15 stupňů Celsia, mírný většinou západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 48 minut na telefonním čísle 221 554 222 si právě teď pojďte zahrát o nesmírně zajímavou knížku Ireny Ryšánkové Hledání veřejné služby. Vydali ji Radioservis, tedy vydavatelství Českého rozhlasu, a ta knížka vám může pomoct pochopit, co to vlastně veřejná služba je. Zároveň se ale neklade za cíl najít jedinou platnou správnou definici veřejné služby. To ani není možné. Není možné, jak si někteří a bohužel i ti, kteří rozhodují o zákonném rámci veřejné služby, myslí stručnou definicí říct, co to je, co ještě veřejná služba je a co už není. To už cituji z obálky knihy, kde se také píše. Veřejná služba je živoucí organismus, který musí reagovat na technologický a společenský vývoj. Otázkou je, zda vedle veřejných statků a veřejných služeb potřebujeme zachovat ještě v dnešní době ovlivněné sociálními sítěmi i veřejný prostor a veřejnou komunikaci, dialog veřejnosti. Forum Románum. Očekávání různých generací byla, jsou a vždy budou odlišná. Kniha objasňuje klíčové pojmy, polemizuje s různými názory a zároveň shromažďuje dostupné české i evropské regulační normy, směrnice a obsahová doporučení, česká i evropská soudní rozhodnutí a různé průzkumy, které se médií a jejich rolí ve společnosti zabývají, včetně empirických údajů, grafů a schémat. No a právě tuto publikaci teď můžete získat na zmíněném čísle 221 554 222. Ta knížka je mimo jiné taky plná mnoha zajímavých výrazů a termínů. Jeden z nich jsem si vypůjčil pro potřebu soutěže. Výraz blasfémie označuje buď diskriminaci, nebo druh cenzury využívaný zejména v autokratických režimech, anebo rouhání. Tak vás zdravím, přeju vám hezké ráno, koho tam máme?
1: Tady Dana z Domažlic.
0: Paní Dano, zdravím vás, jejda, slumte si prosím rádio, nebo mi to tady utrhne uši, děkuju.
1: Už jsem vypla.
0: Moc vám děkuju. Povídejte, co jste si vybrala?
1: Ještě byste to zopakoval.
0: Výraz blasfémie označuje diskriminaci, druh cenzury využívaný zejména v autokratických režimech, anebo rouhání.
1: Tak to jsem ještě nikdy ani neslyšela, ale dám Ačko.
0: Diskriminaci. A víte, že ne?
1: Tak díky.
0: Je to dobrá zpráva v tom, že si rádio zase můžete dát zpátky na vás.
1: Děkuju.
0: Mějte se moc hezky. Zdravíme, naschledanou. Tak, linka do studia 221 554 222. Hrajete o knížku Hledání veřejné služby autorky Ireny Ryšánkové, velmi zajímavou publikaci, kterou vydal Radioservis, tedy vydavatelství Českého rozhlasu. A ptám se na to, co označuje výraz blasfémie. Buď diskriminaci, druh cenzury využívaný zejména v autokratických režimech, anebo rouhání. Hezké ráno, kdo tam je?
2: Rouhání.
0: Aj, povídáte si se mnou?
3: Haló.
0: Tady taky haló. Prosím, pojďte jenom ke sluchátku, vypněte si radiopřijímač a případně internetové spojení přerušte na chvilku a pojďte se věnovat čistě telefonátu. Koho tam máme?
3: Je to Marie, jsem tady a rouhání to není, je to druhý.
0: Druh cenzury využívaný zejména v autokratických režimech.
3: Ano.
0: A víte, že já vám na to řeknu, že rouhání to je?
3: No, tak mám smůlu.
0: Mějte se moc hezky, jinými slovy řečeno, hrubé znevážnění, zesměšnění nebo urážka Boha, posvátných symbolů či náboženského přesvědčení, to všechno označuje výraz blasfémie. Někdy příště, mějte se hezky, naschledanou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňští strážníci dnes zájemcům označí kola syntetickou DNA. V Kalu u Klatov se koná truhlářská přehlídka moderních technologií i tradičních řemeslných postupů. Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm, během dne oblačno, lokálně přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 20 stupňů. Pěkný pátek, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Plzeňská městská policie dnes bude zájemcům značit kola a koloběžky forenzní syntetickou DNA. Díky mikrobodům jsou dopravní prostředky líp chráněné před zloději, vysvětluje policejní mluvčí Jana Pužmanová.
4: Největší přínos tohoto značení spočívá v tom, že kolo je díky mikrotečkám s unikátním kódem jednoznačně identifikovatelné, což výrazně stěžuje jeho zpeněžení a zvyšuje šanci na návrat majiteli. Pro zloděje se tak stává v podstatě neprodejným.
2: Značit budou strážníci na hrázi velkého boleveckého rybníka od 14 do 17 hodin. Lidé si na místě taky můžou rezervovat individuální termín na pobočce městské policie. V Kalu u Klatov se dnes koná truhlářská výstava. Návštěvníci uvidí moderní technologie i tradiční řemeslné postupy. Pořadatelé připravili i celodenní workshopy nebo odborné prezentace. Součástí dne budou i praktické ukázky práce se dřevem, jako je soustružení nebo opalování. Akce

0: bude mezi 8 až 16 hodinou v centru Šimek a vstup je zdarma. V souvislosti s blížícím se fotbalovým mistrovstvím světa se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly třeba podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Nyní upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky, které zneužívají značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky, sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje, popisuje analytik hrozeb společnosti Gen Digital Ondřej Mokoš.
1: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten je potom sbírá a může použít dál.
0: Lidé by měli dávat pozor třeba i na falešné e-shopy nabízející suvenýry mistrovství světa ve fotbale. Podvodný e-shop může člověk poznat tak, že v něm například není uveden provozovatel ani jeho kontakty. Spojené státy vyčlení v přepočtu přes 14,5 miliardy korun na obnovu uhelného průmyslu. Federální peníze poslouží mimo jiné k vybudování dvou nových uhelných elektráren a exportního terminálu. Americký prezident Trump se tak snaží zvrátit trend dlouhodobě klesající spotřeby uhlí v zemi. Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
2: Alex, že jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát Madridu. Je to hodně specifický styl, že vím, co mě vlastně čeká.
0: Zápas začne po 14:30 odpoledne. Počasí. Dnes bude zpočátku zataženo na východě kraje s deštěm. Kolem poledne se oblačnost protrhá, během dne lokální přehánky ojediněle i bouřka. K večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubyde až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Dukelské ulici v Klatovech na křižovatce s Masarykovou ulicí probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na dálnici D5 na 82. kilometru ve směru na Rozvadov leží sražená sena v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi? S odpovědí pomůže už za chviličku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Přejeme hezký pátek.
7: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Šparťák v regionu vám přeje příjemné páteční ráno. Máme 8 hodin a 17 minut. Odpoledním turistickým tipem vás tentokrát inspirujeme k návštěvě města Stot, které se pyšní jednou z nejstarších poštovních budov v republice. Pár podrobností už za chvilku.
1: Počasí.
0: Venku bude zpočátku zataženo, na východě kraje s deštěm, kolem poledne se bude oblačnost protrhávat, během dne se vyskytnou lokálně přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty by dnes měly být mezi 17 a 20, na horách do 15 stupňů Celsia, mírný většinou západní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slábnout. No a jaký bude víkend, to se od plzeňských meteorologů dozvíme přibližně ve 3/4. Na 9.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň

0: 8 hodin 21 minut, stará pošta ve Stodě je jednou z nejstarších poštovních budov v České republice. Vyznačuje se třemi barokními štíty, které upoutají vaši pozornost, aniž byste znali historii tohoto místa. A ta je pěkně dlouhá. Sahá až do první poloviny 16. století. Mezi povinnosti zdejšího poštmistra patřilo i chovat koně.
1: Pošta se tehdy dopravovala pomocí poštovních vozů a vzhledem k tomu, že ty trasy byly poměrně dlouhé, koně by to všechno nezvládly, tak se přepřahali a pan poštmistr tady na této poště měl za úkol chovat 7 koní.
2: Do části historie Stodské staré pošty nás zasvěcuje Pavel Cích z Městského kulturního střediska. Jak to přepřahání tady fungovalo? Vraceli se koně zase zpátky?
1: Ano, trasa, kterou se ta pošta dopravovala, tak začínala v Praze, potom přes Rokycany vedla do Plzně. V Plzni se potom rozdělovala na dvě trasy. Ta jedna vedla přes Cheb do Norimberka a ta druhá právě přes nás, přes Stod, Staňkov, Klenčí až do Řezna. Celkem logicky byla ta trasa rozdělena na několik úseků a vždycky v tom úseku jeli dva koně s poštovním vozem. Když přijeli k této stanici, kde se přepřahalo, ty unavené koně odstavili do stáje, zapřahli se čerství koně a odjeli pryč. No a na cestě zpátky se to dělalo podobně, takže koně neustále, tak říkajíc, pendlovali tu jednu trasu.
2: Pošta je na tomto místě zmiňována od roku 1548. Kdy tady skončila?
1: To se vlastně úplně neví. Jisté je to, že ještě v roce 1950 tady pošta byla a tehdejší poštmistr zemřel. To je to, co my víme. Další zprávy se úplně nedochovaly.
2: Prý tady také býval hostinec, ten nastoupil po poště?
1: Ne, hostinec zde byl současně s poštou. Ona totiž pošta dřív nesloužila pouze jako pošta, ty poštovní vozy, ale těmi poštovními vozy mohli jezdit také pasažeři, čili hostinec se nabízel.
2: Koně, pošta, poštmistr, ani ten hostinec už ve staré poště dávno nejsou, přesto sem lidé často míří pokochat se pohledem na krásnou barokní budovu a připomenout si její historii. Ze Stoda Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Stará pošta ve Stodě je naším dnešním turistickým tipem. Po půl třetí odpoledne se podíváme i dovnitř, kam se turisté zatím nedostanou.
3: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň,

0: Letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Sezónní víkendová a sváteční autobusová linka propojí turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. Fungovat bude od soboty 6. června do 28. září a navazuje na vlaky v Křivoklátu a Radnicích, uvedl Filip Drápal ze společnosti Ropit. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku obnovili rybník Prachárna. Obec na to získala dotaci 300 tisíc korun, uvedla nezávislá místostarostka Zbuchu Jana Zajptová. Rybník je místem odpočinku pro místní a blízký altánek slouží k lesní pedagogice. V Nýřanech na severu Plzeňska pokračují v zateplování několika obecních domů. Investice přes 15 milionů korun by podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové měly městu přinést zejména úsporu energií. Další šanci na post místopředsedkyně sněmovny má dnes poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. Minulý týden ve volbě neuspěla. Před ní se o stejné křeslo několikrát pokusil předseda hnutí Vít Rakušan. Urbanová je teď jedinou kandidátkou ve druhém kole volby. Česká fotbalová reprezentace porazila v přípravném utkání před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Lourdes Gloria Manuel doběhla na diamantové lize v Římě 2. na 400. Osobní rekord si česká atletka zlepšila na 49,77 sekundy. Poprvé běžela pod 50 sekund. A ještě počasí. Zpočátku bude zataženo na východě kraje s deštěm. Kolem poledne se oblačnost protrhá. Během dne lokální přeháňky ojediněle i bouřka. K večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubyde až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nepomuku na jižním Plzeňsku dejte pozor, v ulici Železniční na křižovatce s ulicí Blatenskou je vylitý olej na vozovce. Přejeme vám cesty bez nehod.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A propos cesty bez nehod. Degustace vín a usednutí za volant obvykle nejdou dohromady. Jak ale za chvilku uslyšíte od Miroslava Horníčka, život občas píše dost nečekané scénáře. Počkejte si na dnešní střípek z rozhlasového archivu. Jinak přejeme hezký pátek, jsou 3 minuty po 8:30.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Za chvilku už plzeňský meteorolog Josef Cink a předpověď počasí na dnešek i na víkend. Máme 8 hodin a skoro 40 minut. Alkohol za volant nepatří. Platí to dneska stejně jako za časů, kdy vás na silnici místo dnešního dopravního policisty zastavil někdejší příslušník veřejné bezpečnosti. No a z té doby je příhoda, kterou nám kdysi vyprávěl Miroslav Horníček.
1: Já jsem byl na Jižní Moravě v loni a tam mě vyprávěli krásnou historku. To není anekdota, to se stalo. Vraceli se z nějakého sklípka autem, že jo, a najednou červená baterka tady a k tomu okýnku takhle přistoupí příslušník, to ještě byl příslušník, to je pár let tohleto, a říká tomu chlapovi v tom voze občanský průkaz a řidičák. A on říká, ten nemám. Říká, jak to vy nemáte řidičák? A jedete, on říká, no, já mám řidičák, ale mám ho v hotelu, tady ho nemám. On říká, no a jak to, že nemáte řidičák, odkud jedete? On říká, ze sklípku. A on říká, a co jste tam pili? On říká, no, bílý vína, červený vína, pak slivovici. A on říká, to všecko jste pil? On říká, ano, bylo to výborný. No a jak, jakým právem tedy řídíte? A on povídá, já neřídím. To bylo auto, které mělo volant vpravo.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 44 minut, aktuální čas.
1: Počasí.
0: Zdravíme meteorologa Josefa Cinka a ptám se na aktuální počasí v regionu. Tak jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak v Plzeňském kraji máme stále zataženo, na většině území nám prší, výjimkou je pouze krajní západ a severozápad, kde nám ty srážky postupně zvolna ustávají, no a teploty ty se příliš nezvedají, ty aktuální hodnoty se pohybují napříč Plzeňským krajem v rozmezí někde mezi 11 až 13 stupni, na horách pak mezi 7 až 10 stupni Celsia.
0: Jak moc deštivo bude přes den?
2: Tak dopoledne nám vydrží ještě zataženo takovou souvislou oblačností s občasným deštěm. Ve východní polovině kraje budou srážky ještě nějakou chvíli trvalejší. Od západu by se četnost srážek měla začít, ale v průběhu dopoledne postupně snižovat a kolem poledne začne docházet od západu i k částečnému protrhávání oblačnosti. No a odpoledne pak ten současný déšť vystřídají pro změnu lokální přehánky, no a o jedině se pak s malou pravděpodobností může objevit i případná bouřka. No a k úplnému ustávání těch srážek a k výraznějšímu ubývání oblačnosti by měl docházet až podvečer. Ve večerních hodinách se dostaneme postupně na polojasno až skoro jasno. No a zatímco včerejší teploty dosahovaly hodnot 23 až 26 stupňů, tak ty nejvyšší denní se dnes oproti nim sníží. Pohybovat se budou odpoledne dnes mezi 17 až 20 stupni. V 1000 metrech tam naměříme maxima kolem 11. No a vítr ten povane od západu mírný s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: O víkendu pak další vláha, nebo to sluníčko nedovolí?
2: Tak nějakou kapku ještě zaznamenáme během zítřejšího večera. Zítra ale bude zpočátku slunečno, v údolí se v ranních hodinách objeví mlhy. Té oblačnosti začne během dne pozvolna přibývat a jak už jsem nastínil, ve večerních hodinách se pak od západu přidají místy lokální přehánky. No a ranní minima zítra 10 až 7, v údolích tam se mohou teploty dostat až na hodnoty kolem 5, takže ty zítřejší údolíčka budou takové nejchladnější. No a nejvyšší denní teploty pak zítra vystoupí na 22 až letních 25. No a v neděli očekáváme pak většinou slunečno, pro změnu ale zase bude trochu větrno, ten vítr nám ten nedělní den bude trošku znepříjemňovat, v nárazech na exponovanějších vyvýšených místech může dosahovat rychlosti až kolem 12 metrů, což je rychlost až kolem 40 km v hodině. No a minimální teploty v sobotu 13 až 10 a ty nejvyšší denní 21 až 24 stupňů.
0: Za všechny informace děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Díky, hezký den. Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

kolegyně Iva Kokešová už nakoukla do studia a něco mi říká, že už tady bude chtít zůstat. Vladimír Šťovíček se loučí a přeje vám hezké dopoledne v její společnosti. 8 hodin 52 minut. Opatrujte se. Možná, že

Věděli jste, že v Přešticích na jižním Plzeňsku najdete hrobku místního rodáka, významného architekta a mecenáše Josefa Hlávky? Postavena byla v novogotickém stylu v roce 1887 podle Hlávkova návrhu. Zaujme kamennou a cihlovou konstrukcí s bohatě malovaným interiérem s biblickými motivy. Leží zde Josef Hlávka a jeho rodina, obě manželky, matka a další příbuzní. Hrobka je chráněna jako kulturní památka.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Poslanci budou znovu volit mimo jiné nového ombudsmana nebo místopředsedu sněmovny. Málo vody v Otavě ovlivňuje výpůjčky lodí. Dnes bude zataženo s deštěm, během dne se oblačnost protrhá, lokálně se vyskytnou přehánky, teploty do 20 stupňů. Hezké páteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Poslance čeká dopoledne řada volebních bodů. V tajné volbě budou mimo jiné rozhodovat o předsedovi vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. V druhém kole je čeká volba nového ombudsmana. Vybírat budou mezi právničkou kanceláře veřejného ochránce práv Evou Kostolanskou nebo někdejší zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurečníkovou. Znovu budou hlasovat i o tom, zda se místo předsedkyní sněmovny stane Barbora Urbanová ze STAN. Oproti zvyklosti budou pravděpodobně veřejně hlasovat o nových radních České televize. Sucho a málo vody v Otavě se projevuje na vytíženosti půjčoven lodí v Sušici. Kvůli nízkému stavu vody není řeka úplně vhodná pro rafty. Na kánoje si ale zase ne každý troufá. V jedné z půjčoven přímo u řeky tak oproti loňsku evidují míň výpůjček, říká její provozovatel Tomáš Mašek.
2: Problém je to sucho, no. Nafty jsou skoro nesjízdný po celé řece a jako ono hodně lidí to ruší, protože se třeba bojí na kánových jezd, tak to buď nejedou vůbec, anebo si to přesunou na jinou řeku, třeba na Ohři, která je na tom trochu líp, nebo tu Sázavu. No a oproti loňsku v tuto chvíli jsme minus tak 10-15%. A jestli ta sezona bude takhle pokračovat, tak to bude ještě horší.
0: V Nýřanech na severu Plzeňska pokračují v zateplování několika obecních domů. Investice přes 15 milionů korun by podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové měly městu přinést zejména úsporu energií.
3: Pokračujeme v zateplení panelového bytového domu v ulici Na Sklárně. Jedná se o souvislý celek tří domů o celkem 6

0: vchodech. Dále máme letos v plánu opravu fasád bytových domů ve Slunečné ulici. To vše by mělo zvýšit komfort bydlení v městských bytech. Od zateplení si navíc slibujeme i energetické úspory při vytápění objektu. Sport.
1: Nejlepší sportovní lezci světa jsou k vidění v Praze. Na ostrově Štvanice se do neděle koná světový pohár ve dvou disciplínách. Lukáš Mokroluský se jako jediný z českých sportovních lezců probojoval do dnešního semifinále v disciplíně bouldering. V té už nezávodí Adam Ondra a soustředí se zase na nedělní lezení na obtížnost. Počasí. Dnes bude zataženo na východě kraje s deštěm, kolem poledne se oblačnost protrhá, během dne lokální přehánky ojediněle i bouřka, k večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plané na Tachovsku v Železničářské ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. V Nepomuku na jižním Plzeňsku dejte pozor v ulici Železniční na křižovatce s ulicí Blatenskou. Je tam vylitý olej na vozovce. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý den, dneska je pátek, 5. června 2026. Naše aktuální zprávy skončily 4 minuty po 9. a první písničky této hodiny přinesou Anna K. a Helena Vondráčková. Potom už budeme vařit, respektive dneska péct, nádherný ovocný desert. Řekla bych, Mirka Kuncmanová už skoro přichází do studia a vy si zatím teď během 6 minut připravte tušky a papíry, pokud si recept budete chtít poznamenat, ale nemusíte, protože už za chvilku se objeví na našem webu.
2: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: A za mikrofonem Mirka Kuncmanová, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já už jsem předeslala, že to bude dneska desert.
2: Ano.
1: A že to bude desert laděný do léta, viďte.
2: Přesně tak. Je červen, začínají se postupně červenat jahody, maliny, třešně. A tak je, myslím si, čas na to připravit si jednoduchý, ale velmi chutný a efektní moučník. Dneska to bude pruhovaný dortík s ovocem. Jeho příprava je snadná, jen popustíme uzdu své fantazii při jeho zdobení. Nebudeme šetřit jak ovocem, tak i šlehačkou. Kdo chce, může si šlehačku přisladit, ale podle mého to ani není potřeba. Korpus je sladký dost a ovoce vlastně také. Tak zbytečně nepřebíhejme cukrem chutě těchto dvou dokonalých složek. Předpokládám, že do přípravy tohoto dortíku se rádi zapojí i děti, neboť je to práce, která je bude bavit. Tak se pusťme do pečení a do tvoření letního moučníku.
1: Já jsem moc zvědavá, jak ty pruhy vytvoříme. Vy nám to určitě vysvětlíte, ale začněme surovinami. Co budeme potřebovat?
2: Připravíme si 5 vajec, 100 gramů pískového cukru a 100 gramů hladké mouky. Dále budeme potřebovat pikantní marmeládu na potření, 300 ml smetany ke šlehání, já tedy kupuji 40%, aby to byla jistota a nemusíme tam dávat žádný stužovač, nic. No a samozřejmě to čerstvé ovoce na ozdobení, jako jsou jahody, maliny, třešně, mandarinky, hroznové víno, to záleží na tom, co máme a co máme rádi.
1: Tak těch surovin není mnoho.
2: Ano.
1: Ještě jednou je zopakuji, 5 vajec, 100 gramů pískového cukru, 100 gramů hladké mouky, pikantní marmeládu na potření, 300 ml smetany na šlehání, čerstvé ovoce na ozdobení, asi dle vaší fantazie a dle možností, jahody, maliny, třešně, mandarinky nebo hroznové víno. Mirko, jak budeme postupovat?
2: Z bílku si ušleháme sníh, takzvaně na měkké špičky. My už jsme se tady o tom bavili, co to znamená. Znamená to to, že když vyndáme teda ty metly, tak trošku se nám ta špička ohne. Takže v této fázi do něj zašleháme polovinu cukru. Pak postupně zašleháváme žloutky, zbylý cukr a nakonec po částech vmícháme vařečkou prosátou mouku. Těsto rovnoměrně natřeme na plech vyložen pečícím papírem a v předehřáté troubě upečeme do růžova při zhruba 200 stupních Celsia. Pečeme z prutka, aby se těsto nevysušilo a dobře se rolovalo. Doba pečení je zhruba 10 minut. Upečený piškot i hned potřeme marmeládou a celý plát podélně nakrájíme na stejně široké 4 pruhy, které pevně stáčíme jeden po druhém stále dokola, čímž vznikne kulatý korpus. V chladu necháme odpočinout a potom ozdobíme dotuha ušlehanou šlehačkou a ovocem. Největší překvapení nastane, když dort nakrájíme a nařezuje krásně pruhovaný. Ta celková doba přípravy je strašně krátká. Do jedné hodiny jsme hotové. No, já bych ještě takovou poznámku měla. Jak je patrné z receptu, na jedno vejce je počítáno se 20 gramy cukru a s 20 gramy mouky. Tak si můžeme jednoduše připravit větší či menší základ z tohoto piškotového těsta. Pravidlo je tedy jasné. Na jedno vejce 20 gramů cukru a 20 gramů mouky.
1: Tak já se ještě jednou přece jen zastavím u toho rolování.
2: Ano.
1: Čili máme 4 pruhy, začnu
2: ano.
1: jedním a vytvořím si, řekněme, spirálku.
2: Ano.
1: A na tu malou začnu namotávat další.
2: Hned pokračujeme.
1: A další a další.
2: Ano, ano.
1: Až mi z malé spirálky prostě vznikne velký zatočený korpus.
2: Přesně tak.
1: Chápu to správně.
2: Ano.
1: Abychom to vysvětlili úplně polopaticky, jak se říká. Už to máme na webových stránkách a skutečně ten dort vypadá velice dobře, když se nakrojí. Děkujeme za něj, Mirko, a hned se ptám na příští týden.
2: Tak jsme měli sladké, tak bude něco od masa, budou to takové vepřové kostky se zeleninou.
1: Mm-hmm.
2: Je to tak trošku sahnutí do maďarské kuchyně. Ale recept je to můj.
1: Výborně. Takže se příští týden zase budeme těšit na recept Mirky Kuncmanové. Pro dnešek se loučíme, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: No a Mirku Kuncmanovou už po písničce vystřídá Vladimír Menčík. Počkejte si na úsměv, prosím.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dneska dopoledne nám bude vyprávět Vladimír Menčík a pozve nás na školní tělocvik.
2: Pro pořádek ještě tu kravičku zpívala. Já jsem kravička, na doj, simlíčka, Janku doj, doj, doj, doj. Já do dneska nevím, jestli to zpívá kráva nebo ten doj. Spoustu zvířátek a teď byl tělocvik. Paní učitelka tam už stála. Měla cvičky, ona byla obdivuhodná v tom, že při té hmotnosti ona nejen přecvičovala, ale i zúčastňovala se toho cvičení. My jsme byli furt ve cvičení, až my jsme byli trenérka jenom. Celý mládí vlastně. Přišli jsme, ona pásme, všichni jsme řekli ano, pak přišlo ještě 5 dětí. Pozor, za mnou v zástup nastoupit. Nastoupili jsme, ona se obrátila a slavnosti pár dětí jsme slepice. Ale hlavu vzhůru, my jsme důležitý slepice, my dnes hodláme oblažit svět. Sneseme svoje první vajíčko, nasaďte křídelka, tím mi budeme mávat v rytmu chůze, kolínka hezky až k hrudnímu koši, jednak slepičky to tak dělají a je to zdravé kudýchání. A už jsme jeli polem chovaná jako hlavní slepice, Skalitková vzadu hrála křídlo, malinka. A já jsem slepička, jak stádo idiotu jsme kroužili, snáším vajíčka. Jenže jak jsme zpívali, podívej jak, paní učitelka naprosto nečekaně trochu záludně zařvala a dřepa tlačíme vejce. Teď nás oblídla a pak, jak říkám, jsem byl nápadně hezky, tak se jim padl oka a zařvala. Menšík, usilovnějc! Já jsem přidal a mně se to povedlo. Teda povedlo, abych se nevytahoval, Bílek mě ještě nešel, zloubě. No na poprvé to bylo dobrý. Teď ty děti se seběhly, ty slepice, aby viděli, jak to má vlastně vypadat. Ta tam stála bílá jako křída, až poprvé padla na takhle talentovanou slepici. A já jsem tím trpěl až do 15 let, když jsme se odstěhovali, pač já už jsem... Líbili se mě děvčata, jistý se to nejmí hodilo, když jsem stál v zástupu dívek, tak nějaký rošťák malý tak dlouho se to tradovalo v Ivančici. Vystrčil hlavu za rohem nebo z křoví a menčíku. Koko, ne! To je všechno.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, je 9:30. Hartmanice chystají Den svobody na Zhůří. Bude v prostorách zaniklé šumavské obce přímo u pomníku 90. pěší americké divize, který připomíná její vylodění v Normandii. Letos vychází na den přesně na 6. červen. A právě o této akci se od nás dozvíte víc už za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský divadelní spolek Jezírko zahraje představení Vražda v Orient Expressu v zámeckém parku v Křimicích. Slavná detektivka tam začíná v rámci křimického kulturního léta ve 20 hodin a 30 minut. Spolek osadníků Červené na Šumavě zve na sousedské setkání u kaple Panny Marie Pomocné. Začíná v 17 hodin a bude na ní slavnostně odhalena nová informační tabule zachycující zajímavou historii kaple. Úvodní slovo bude mít historik Vladimír Horpeňák. Divadelní ochotnický spolek a tak dále ze Sušicka zve na veselohru na motivy komedii Zdeňka Trošky. Představení Slunce, seno a tak dále začíná v 19.30 v kulturním domě ve Velkém Boru. 150. výročí narození hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha si připomenou v Klenčí pod Čerchovem. Na klenečského rodáka tam od 19 hodin zavzpomínají během gala večera v kostele svatého Martina. V amfiteátru v Plzni na Lhotíně začíná 15. ročník jednoho z největších metalových festivalů v Česku. Metal Fest Open Air 2026 odstartuje ve 12.30 a vystoupí na něm české i světové metalové kapely. Festival potrvá až do neděle. Divadelní festival Ašlerky zve na sérii představení do Ašského kulturního centra La Rytma. Odpolední program nabídne například od 16.20 představení souboru Buchty a loutky nebo od 18 hodin Hru o trůn v podání Bratří v triku. No a v Jáchymovském muzeu Královská mincovna začne v 17 hodin dvoudílná přednáška Vladimíra Horáka. Představí někdejšího přednostu vrchní, horní a hutní správy v Jáchymově Františka Babánka a přiblíží objev rádia, vznik a vývoj Radonových lázní. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu, ať už si vyberete cokoliv.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Rádio vašeho kraje a skupina Tým 5 minut před 10:15. 6. června 1944 se vylodili spojenci v Normandii. Mezi nimi i 90. pěší americká divize, která pak doputovala až do Československa. Mimo jiné i na Šumavské vzhůří. A právě tam si zítra připomenou výročí vylodění a uctí památku této divize při tradičním Dni svobody. Organizuje ho město Hartmanice a já už teď vítám ve vysílání jeho starostu Pavla Waldmana ze Sdružení nezávislých kandidátů. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Plzeň.
0: Co se tedy bude v sobotu zítra na vzhůří všechno dít?
1: V sobotu se na vzhůří uskuteční Den svobody. Jde o setkání teda přátel Šumavy, svobody a demokracie. V dopoledních hodinách proběhne pětní akt u té skály uctění památky padlých amerických vojáků, součástí kterého teda bude položení květin a budou následovat projevy hostů. Za příznivého počasí se návštěvníci taky budou moct prohlédnout výstavu s názvem Prezident na Šumavě, připomínající loňskou návštěvu právě prezidenta republiky, který tuto akci navštívil. A celým programem nás teda bude i provázet Zdeněk Roučka, který to bude moderovat a který se dlouhodobě věnuje historii osvobození západních Čech americkou armádou a patří k lidem, kteří teda zhůří a zjiští památník znají nejlépe. Po celý den bude i na místě zajištěno občerstvení.
0: Při podobných akcích bývá k vidění i historická technika, také vojáci v dobových uniformách. Přijedou i na zhůří?
1: Ano, návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických vozidel a jeepů. A Salomouce nám navíc přijedou vojáci, kteří představí originální uniformy příslušníků té 90. pěší divize americké armády.
0: Musíme dodat také pár praktických informací. Zaniklá obec Zhůří je přístupná jenom pěšky nebo na kole. Po dobu konání Dne svobody tam ale bývá i povolený vjezd autem. Bude to, pane starosto, i tentokrát?
1: Určitě. Po celý den bude povolen vjezd vozidlům do prostoru teda bývalé osady Zhůří. Příjezd bude možný jak od starého Brunstu podél řeky Křemelné, tak také od staré Hutě.
0: No a pokud si přece jenom bude chtít někdo udělat procházku, jak se vlastně k pomníku na Zhůří dostane?
1: Na obou stranách z těch zmiňovaných vjezdů, jak jsem teď zmínil, jsou k dispozici dvě parkoviště, odkud lze k pomníku dojít pohodlnou procházkou dlouhou přibližně 2,5 kilometru. Tady bych poprosil všechny, kdo budou přijíždět, aby dodržovali prostě parkovací stání a řadili se a někde na cestách nepřekáželi.
0: Ano, a ještě tedy na závěr, v kolik hodin Den svobody na Zhůří zítra začne?
1: Setkání nám začíná v sobotu 6. června v 10 hodin, takže srdečně zveme všechny přátelé Šumavy, historie i svobody. Podle předpovědi počasí nás navíc čeká krásný den, takže věříme, že si ho společně užijeme.
0: Na telefonu byl starosta Hartmanic Pavel Waldman. Díky za vaše informace, ať se všechno zítra vydaří. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je rádio vašeho kraje, máme 9:45. Do 10. hodiny stihneme ještě kalendárium. Petr Jungmann připomene třeba Marshallův plán a také vůbec první vědecký lékařský popis onemocnění AIDS. Takže si určitě počkejte na kalendárium a potom také na nové zprávy o 10. hodině. Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne a příjemný poslech. Teď skupina Krištof.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu, to nadšeně přijalo, ale po dvou dnech a jednání se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi třetí a čtvrtou nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeji

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Maloobchodní tržby v Česku v dubnu zpomalily meziroční růst. Ve Zbůfu obnovili za pomoci krajské dotace lesní rybník Prachárna. Na den otevřených dveří státní archiv v Horšovském Týně nabízí ukázky archivní práce. Dnes bude zataženo s deštěm, během dne se oblačnost protrhá, lokálně se vyskytnou přehánky teploty do 20 stupňů. Pěkné dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v dubnu zpomalily meziroční růst na 1,6%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně tržby obchodníků o 0,9% klesly. Podle statistiků za to můžou hlavně nižší tržby za pohonné hmoty a potraviny. Naopak vyšší byly tržby za nepotravinářské zboží. Ve Zbůchu na severním Plzeňsku obnovili rybník Prachárna. Obec na to získala dotaci 300 tisíc korun. Pokračuje nezávislá místostarostka Zbůchu Jana Zajptová.
2: Rekonstrukce rybníka Prachárna v lese byla zahájena loni v únoru 25 a dokončena v polovině letošního května. Rybník se konečně plní vodou a již dnes je domovem mnoha živočichů i místem pro odpočinek našim občanům. A altánek slouží k lesní pedagogice. Na tuto akci nám přispěl Plzeňský kraj 300 tisíci korunami.
0: Den otevřených dveří ještě dnes pořádá státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Akce se koná každoročně u příležitosti Mezinárodního dne archivů. Lidé si můžou prohlédnout výstavu unikátních dokumentů a ukázku archivní práce. Další program doplňuje vedoucí archivu Radka Kinkorová.
3: Kromě toho, že si prohlédnou výstavu, kde budou ty písemnosti, které se někde nalezly, tak je možné i projít celým archivem s průvodcem do míst, kam se veřejnost běžně nedostane, do depozitářů a také do zdejší unikátní restaurátorské dílny papíru, kde budou děvčata vyprávět o tom, jak právě ty exponáty vlastně restaurovala.
0: Archiv v Horšovském Týně můžete navštívit do 18 hodin. Komentované prohlídky začínají ve 13, v 15 a v 17 hodin.
1: Sport.
0: Sprinterka Karolína Maňasová na atletickém mítingu v rakouském Sankt-Peltnu dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo na východě kraje s deštěm kolem

0: Poledne se oblačnost protrhá, během dne lokální přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru srážky od západu ustanou a oblačnost ubude až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Plzně na Borech v Majerově ulici před křížením s Rajzovou ulicí bourala dvě osobní auta. Chodové plané na Tachovsku v ulici Pohraniční stráže u křižovatky s ulicí Kyjovská dejte pozor na nehodu nákladního auta s osobním. V plané na Tachovsku v Železničářské ulici probíhá vyšetřování nehody dvou aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Plzni začíná 14. června festival Pocem na divadlo. Jedná se o jeho třetí ročník a my vám za chvíli s naším dnešním hostem řekneme o tomto festivalu všechny podrobnosti. 4:50, příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, máme 11 minut po desáté. Plzeň se od 14. do 22. června opět promění v město divadla. Festival Pocem na divadlo má před sebou třetí ročník plný činohry, pohybového divadla, koncertů, besed i programů pro děti. A naším hostem je dnes herečka a spoluzakladatelka festivalu Pocem na divadlo Jana Trojanová. Vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání a krásné dopoledne všem posluchačům.
0: Festival Pocem na divadlo letos tedy vstupuje do třetího ročníku. Jano, ohlédnete se trošičku zpátky. Jak to začalo a jaké byly ty dva předchozí ročníky z vašeho pohledu?
1: Je to jako s malým dítětem. Ten první ročník byl skutečně to malinkaté miminko v plenkách, kdy jsme hráli open air, hráli jsme na nádvoří plzeňského Prazdroje a bylo to vlastně takové pro nás všechno nové, oťukávací. Myslím, že jsme se i tak jako zžívali s tímto městem, i když moje kolegyně, spoluzakladatelka, ředitelka festivalu Lilian Fischerová je plzeňskou rodačkou, takže ona samozřejmě se v Plzni orientuje podstatně líp než já, nebo tehdy. Dneska myslím, že občas mám něco už trochu zmapované díky různým návštěvám škol, různých společností a institucí. Ale ten začátek byl opravdu jako s malým děťátkem a takto k němu přistupujeme a vypipláváme a pokračujeme dál. Ten druhý ročník už vlastně byl opravdu takovým tím fakt jako velkým festivalem, který jsme si přáli mít se vším všude. S programem dopoledním, odpoledním, večerním a také, protože moc dobře víme, že jestli se něco nedá ovládnout, tak to je samozřejmě rozhodnutí ze zhora a teď myslím ze zhora opravdu toho nejvyššího zhora a to znamená, jaké bude počasí. A open airy jsou nádherná záležitost v létě, ale pro organizátory smrtelná záležitost a vy musíte mít tu variantu nabídnout divákům záložní variantu, to znamená nějaký vnitřní prostor. Takže potom jsme zakotvili a jsme moc rádi v prostorách Měšťanské besedy v Plzni a v dalších místech. A letos, jak se ten festival postupně rozrůstá, tak jsme vlastně navázali spolupráci také s divadlem Josefa Kajetána Tyla, který je spolupořadatelem toho festivalu a kde vlastně budeme zahajovat a budeme i zakončovat.
0: Takže dneska už se v Plzni vyznáte, už nezabloudíte, našli jste Plzeňský rozhlas na náměstí Míru.
1: Plzeňský rozhlas velmi dobře, protože to je místo, které čas od času navštěvuji, ale že bych nezabloudila, to bych hodně lhala. Zabloudila bych a zabloudila jsem opět teď a produkční naše by se tady určitě usmála, protože by věděla, jakou cestu jsme teď absolvovali a kolik plných čar se musela přejet, protože mě ta navigace hlásila špatně.
0: Možná, že bychom měli říct, že festival Pocem na divadlo už má za sebou jakýsi prolog, proběhl 11. května, co to bylo? A jak se to povedlo?
1: Byl to krásný koncert Cello Republic, což jsou čtyři fantastičtí muzikanti, hráči, umělci, violončelisté a hráli ve velké synagoze, čili krásný prostor, který určitě Plzeňanům a okolí je velmi, velmi dobře známý. Bylo to krásné, bylo to s krásnou jako i světelnou takovou, nebudu říkat projekcí, ale s nasvícením, takže takový ten vizuální a poslechový vjem byl prostě obrovský a úžasný a mělo to takový ten duchovní rozměr, přesah, i když kluci hráli i jako různé žánry a bylo tam řada odlehčujících situací. Myslím, že ten večer celkově byl vydařený a doufujeme, že jsme tím odstartovali ten třetí ročník.
0: My se budeme o programu bavit podrobně, ale pojďme teď zmapovat ta místa, kde se bude hrát. Vy jste tedy zmínila Měšťanskou besedu, ano. Zmínila jste divadlo Josefa Kajetána Tyla a jaká další místa ještě budou centrem festivalu Pocem na divadlo?
1: Bude to také divadlo Alfa, kde budeme hrát nejenom pro děti, ale třeba tam bude hrát divadlo Na zábradlí. A pak nově letos budeme v prostoru Moving Station, čili v takovém, já řeknu trošku jako alternativním prostoru, ale i tam představení, které tam uvedeme, se určitě skvěle hodí. Budeme ale také třeba ve společenském sále SOUE, kde budeme hrát teda dopoledne pro školy. No a určitě nemůžu zmínit prezidenta opomenout také rozhlasová studia. Letos to nebude jedno, ale budou hned dvě rozhlasová studia tady plzeňského rozhlasu, která mají možnost navštívit i posluchači, co nás teď třeba slyší on air, protože se otevřou vlastně i pro ně díky festivalu a díky besedám a díky naší spolupráci.
0: Zveme vás dnes na festival Pojď sem na divadlo. Naším hostem je spoluzakladatelka festivalu, herečka Jana Trojanová. Za chviličku už se dostaneme ke konkrétním představením.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje a zveme vás na festival Pojď sem na divadlo, který začíná v Plzni 14. června a zveme vás se spoluzakladatelkou, herečkou Janou Trojanovou. Vy jste někde, Jano, zmínili, že ten letošní ročník je největší a nejpestřejší. Podle čeho jste vlastně vybírali jednotlivé inscenace a hostující soubory? Jaký máte klíč?
1: Vybíráme to podle zásadního klíče. Jednak to musí být buď představení, která jsme osobně viděli, nebo to musí být představení, o kterých je velmi pozitivně slyšet, a nebo to musí být takové soubory, od kterých, když si něco vezmete, tak víte, že to není špatně. A to mluvím třeba už jenom o tom zahajovacím večeru, kdy přijede Davidské divadlo s představením Každý má svou pravdu, tak tam asi po čem sáhneme, tak sáhneme správně a divák plzeňský a i mimo plzeňský je rád, že Davidské divadlo přijede. Stejně tak určitě u toho zakončení, když se řekne jméno Ivan Trojan, tak většinou myslím, že nemusím dodávat už jako nic, tak jenom dodám, že to je to jeho monodrama Žáby, které vzniklo k jeho jubileu a které už tady ostatně i teda v Plzni bylo, ale jinak se snažíme myslet i na to, abychom přivezli skutečně něco, co tady tak často nebývá, protože samozřejmě v Plzni je kultura bohatá, je velmi dobrá tady kultura a tím vůbec nenavážím do programu nejrůznějších institucí, to ani náhodou. My naopak se snažíme s těmi institucemi a s různými divadly vlastně kooperovat, tady si všímáme i toho, co se tady kdy jako hrálo, nehrálo a tak dále, a skutečně přivést něco, co toho diváka může nadchnout v tom, že si řekne, aha, na to bych si musel zajet do Prahy, nebo to bych si musel zajet do Brna, nebo do Činoherního studia, do Ústí nad Labem a podobně. Takže vlastně vybíráme i podle tohoto klíče.
0: Takže vy jste zmínila Davidské divadlo, musíme připomenout také Divadlo na zábradlí nebo Decadencers. Je to těžké dostat tyhle hvězdy do Plzně? Ivan Trojan, to je samozřejmě záruka. To, kde se objeví Ivan Trojan, tam je plno, protože toho milujeme úplně všichni.
1: Ano.
0: Je to obtížné z toho manažerského hlediska?
1: Já si myslím, že je tam jeden důležitý faktor a to je trefit se dostatečně dopředu,
0: ano,
1: do toho času,
0: do
1: kdy se najde to okénko, které hlásí volno, tak není volno. A pak je samozřejmě důležité dostatečně dopředu, což je třeba opravdu rok dopředu před tím festivalem, tím daným ročníkem, tak opravdu řešit s těmi, teď myslím fakt jako budovami, s tím divadlem DJKT nebo právě s Měšťanskou besedou, řešit, jestli zase můžeme počítat s tím, že v tom daném termínu a opravdu s těma různýma produkcema začít takto jako dopředu řešit ta daná představení a ty dané termíny.
0: My jsme zmínili Ivana Trojana, ale další velká hvězda, alespoň z mého pohledu, Jitka Schneiderová. Tu máme taky všichni moc rádi. Ta se objeví kde a kdy?
1: Jitka Schneiderová přijede s představením Pořád jsem to já do Měšťanské besedy. Bude to 16.6., bude to v úterý. Musím ale zmínit její taky neméně skvělou kolegyni Zuzanu Bidžovskou.
0: Jasně.
1: Přijedou vlastně, oni jsou hlavními protagonistky příběhu Pořád jsem to já, je to podle Oscarového filmu, možná mnozí viděli, skvělý bestseller Still Alice. A ti přijedou teda do Měšťanské besedy, kde odehrají toto představení a ještě vlastně předtím si Jitka odskočí sem do rozhlasu, protože to je jedna z těch novinek letošního roku a to jsou živé besedy.
0: Ano, takže ta živá beseda s Jitkou Schneiderovou bude kdy? Prosím, pomozte mi s datem.
1: 16.6. je to v úterý a Jitka společně ještě s Ivonou Stolařovou, tak je s další herečkou, která hraje v této inscenaci, přijedou do Plzeňského rozhlasu a od 16.30, já to takhle záměrně zmiňuju, aby posluchači už mohli psát do diářů, od 16.30 do 17.30 budou hosty besedy tady přímo v budově Plzeňského rozhlasu, v této krásné budově, kam se ne tak úplně často může posluchač dostat, možná tak při dní otevřených dveří a při nějakých speciálních projektových dnech, ale jinak ne, takže otevřeme otevřeme brány, otevřeme dveře do kořán a jste srdečně vítáni. Navíc vstup na tu besedu je skutečně volný, takže kdo přijde, myslím si, tak si sedne. Kdyby byl hodně velký nával, tak si dovedu představit, že si i s tím poradíme. To rozhlasové studio, kam máme namířeno s besedou, je poměrně velké, takže toho prostoru je dostatek. A vlastně posluchači budou mít možnost nejenom jako face to face se setkat s oběma dámami, ale zároveň pravděpodobně vznikne ještě nějaký prostor třeba i na nějakou otázku směrem teda k ním od právě toho publika v hledišti.
0: A to nebude jediná
1: nebude.
0: Beseda tady nebude. V Českém rozhlase. Ta další bude kdy?
1: Další bude ve čtvrtek, bude 18. června a opět se pojí s festivalovým hostem. Tentokrát to bude se zpěvačkou a herečkou Radkou Fišarovou, která přijede se svým krásným projektem s koncertem Podsta Edith Piaf, protože ona v podstatě je taková česká Edith Piaf a to není žádné klišé, to je pravda, je skvělá, je mimořádná a je to neskutečně milá a báječná dáma. Tak jsem moc ráda, že a s velkou jako radostí vlastně svolila a ta přijede právě před tím koncertem, který máme na zahradě Měšťanské besedy, přijede už na 15. hodinu, aby se všechno stíhalo, takže od 15 do 16 hodin bude tady Radka Fišarová ve studiu Českého rozhlasu Plzeň, bude odpovídat na dotazy a věřím, že se to tady společně tu hodinku užijeme. Opět vstup je volný a Radka až skončí beseda, tak odjede, aby si udělala zvukovou zkoušku na zahradě Měšťanské besedy a potom teda následně koncert, který je tam od 18 hodin, kdy samozřejmě ji přijedou podpořit potom i muzikanti, protože přijede s celou kapelou. A kdyby náhodou pršelo, tak jsme ve velkém sále, takže se nemusí diváci bát.
0: Festival Pojď sem na divadlo, který začíná 14. června, klade velký důraz na program pro školy a pro mladé publikum. Za chviličku vám o tom řekneme víc.

0: S Janou Trojanovou si dnes povídáme o festivalu Pojď sem na divadlo. Slíbili jsme něco o programu pro děti, pro školy, vůbec pro mladé publikum. Co pro ně děláte?
1: Já myslím, že ta nabídka je poměrně velmi bohatá, protože my jsme si říkali, že chceme nabídnout velkou pestrost festivalovou a vůbec jako divadelní a nemyslet jenom na dospěláky, aby šli prostě do divadla večer. Takže budeme hrát pro mateřské školy, hrajeme pro základní školy, opravdu jako první, druhý stupeň a pro střední školy. Myslím, že to máme fakt jako pokryté. Budou tu operky, divadla Radost Brněnského v pondělí hrát v Měšťanské besedě 15. června. Bude tu naše divadelní společnost Indigo Company, na kterou ještě určitě přijde zmínka, tak budeme hrát klasiku, britskou klasiku Oscara Wilde, jak je důležité být s Filipem. Budeme tady mít Bratrstvo kočičí pracky, protože přijede činoherní studio z Ústí nad Labem. Budeme tu mít ale taky třeba příhody včelích medvídků, což je divadlo Krapet z Prahy. No a určitě, na co bych já nechtěla zapomenout, tak je představení Naši fabulanti, to si přivezeme taky z Prahy. To je, myslím, že středními školami hodně jako oblíbená inscenace. Máme plno, což jsme moc rádi, dvakrát vlastně. A co budeme mít, a to je taky specialita, kterou jsme tady už měli loni a souvisí s Českým rozhlasem, teď teda myslím hlavně s tou pražskou částí, tak z Prahy z Českého rozhlasu přijede pořad Vlnohraní. Tentokrát to bude na téma hudební zvěřinec, takže autoři, kteří se nějakým způsobem pojí s tou faunovou říší, a budeme tady ve studiu Plzeňského rozhlasu mít právě dvě představení Vlnohraní a dokonce tam je takový vklad toho, že v rámci Vlnohraní se na závěr vždycky každého pořadu natáčí s těmi účastníky nahrávka a tu nahrávku si potom v úvozovkách odnesou, samozřejmě, že ji dostanou jako poslanou, ale odnesou si ji právě všichni interpreti sebou.
0: Jano, já už jsem několikrát zmínila, že jste samozřejmě spoluzakladatelka festivalu Pojď sem na divadlo, ale hlavně jste tedy herečka, takže kde vás během festivalu uvidíme jako herečku a ne jako organizátorku?
1: Tak bude to vlastně v úterý, to bude takovej, já bych řekla, trojboj pro mě, protože dopoledne budu právě v rámci naší divadelní společnosti Indigo Company v představení, jak je důležité být s Filipem. A Indigo Company, to bych jako hrozně chtěla tady vypíchnout a byla bych strašně ráda, kdyby postupem času Plzeňané a okolní svět věděl, že právě Indigo Company, divadelní společnost, kterou jsme s Lilian Fischerovou založili v roce 2013, tedy už před, jestli dobře počítám, 13 lety, tak je právě tím, kdo stojí za tou organizací celého festivalu. Takže Indigo Company. Budu tady ale hrát taky už se zmiňovanou inscenací Pořád jsem to já, kde se alternují s Danou Černou, a když už tady v Plzni budu, tak Dana říkala, no to si přece musíš jako zahrát ty. Takže ano, na to se taky těším. Budu tady v rámci Vlnohraní, protože to je projekt, který vlastně moderuju společně s autorkou scénáře a spolumoderátorkou Martinou Spiritovou, takže to se těším zase tady na děti. A budu také v divadle Alfa, kde budeme s Indigo Company hrát v neděli 21. června Tři veterány, takže se tady tak jako během toho týdnu promítnu, a protože tak trošku fušuju vám, milá kolegyně, do rozhlasové práce, a protože občas spolupracuju s různými subjekty rozhlasovými, tak vlastně ty besedy dvě zmiňované už asi dovolím odmoderovat já a připravit si je já. Takže nějakým způsobem se tady promítnu i já jako interpretka.
0: My se na to těšíme, na ty besedy. Ano, fušujete mi do toho, já bych tady dneska ani nemusela být.
1: Musela.
0: Mohla jsem si skočit do cukrárny naproti na kávu.
1: Ne, jsem za to ráda, jde vám to skvěle, takže jenom pokračujte.
0: Tak jsme se pochválili. Ještě, Jano, úplně na závěr musíme zmínit nějaké ty praktické věci, co vstupenky. Tak Ivan Trojan, to si řekneme na rovinu, je vyprodaný.
1: Je to tak. Davidské divadlo, každý má svou pravdu taky, ale třeba, což já vlastně úplně nechápu, protože představení Tramvaj do stanice Touha, Decadencers, představení, které jezdí po celém světě a je oceňované prostě od půdy až někde do suterénu, tak než by nebylo vyprodané nebo dobře prodané, tak, ale není, ano, to slovo vyprodané není. Máme tam ještě pořád jako volné vstupenky a já doufám, že to doběhne, protože já si teda myslím, že tohle fakt jako musíte vidět. Zároveň máme třeba i poslední lístky na úžasné představení, taky oceňované. Míla Kének za to dostal cenu Můj boj za milovaný muž, divadlo na Zábradlí. Ale jsou tam ještě jako i na to Pořád jsem to já vlastně pár nějakých vstupenek se sehnat dá. Takže je to strašně jednoduché. Buď přes naše webové stránky www.podsemnadivadlo.cz nebo se to dá koupit přes Go Out, což je asi úplně jako nejjednodušší cesta, nebo pochopitelně ty představení, která my hrajeme v těch daných institucích, tak třeba v Měšťanské besedě se dají dokonce koupit vstupenky na pokladně, nebo se dají koupit taky na pokladně divadla Alfa, takže že tímto směrem nás určitě jako zastihnou a přes ty webové stránky je to asi opravdu značka ideál.
0: Ano, tam, kdo se podívá, tak ho to určitě nasměruje, kam bude potřebovat.
1: Je to tak.
0: 14. června začíná v Plzni festival Pojď sem na divadlo. Pozvat nás přišla herečka a zakladatelka Jana Trojanová. Díky. Ať se festival podaří, mějte se nádherně a těšíme se na vás v Plzni za těch pár dní. Ono už je to za chvilku.
1: Já děkuju za pozvání a čert vás vem.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za minutku bude 10:45. Po 30 letech se do Bochova vrátí osobní vlaky. První víkendový spoj z Rakovníka vyjede už zítra. Trať nebylo nutné před obnovením provozu opravovat, protože po ní doteď jezdily nákladní vlaky. Víc uslyšíte ještě před 11. hodinou. Příjemný poslech.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Skupina Roxette 8 minut před 11. hodinou. Do Bochova na Karlovarsku se po 30 letech vrátí osobní vlaky. Víkendové spoje začnou jezdit už zítra. Nová linka z Rakovníka má přilákat turisty i cyklisty. Vlakem se díky ní dostanou k řadě výletních cílů v okolí.
1: Těším se na to hodně, protože tady 30 let nejezdil. Jsem slyšel historky od rodičů s tím, že to bylo hezký, takže se na to velmi těším.
2: Návrat pravidelné vlakové linky vítá obyvatel Bochova Matěj Loveček.
1: Budu to využívat pro výlety v okolí, protože bych se chtěl projít. A občas i projet na kole. Bych se do Rakovníka chtěl po dlouhé době podívat, že zase tam zajet vlakem. Vlastně i do Chýše bych se mohl podívat.
2: Nová linka bude součástí systému pražské integrované dopravy. Ráno vlaková souprava vyrazí z Rakovníka a poté bude jezdit na trati mezi Bochovem a Chyší. Po 17. hodině se vrátí zpět do Rakovníka. Obnovení spojů by mohlo podle ředitele destinační agentury Postřelí Jana Fábery přilákat na Bochovsko více turistů.
3: A ty vlaky tady budou jezdit ve víkendovém režimu. Každou sobotu a neděli sem pojedou tři páry spojů, takže se na to velice těšíme.
2: Jaké vlaky tu budou jezdit?
3: V příštích týdnech to bude zajišťovat nízkopodlažní regionová, což má jednu výhodu a to tu, že ten vlak bude po celou sezónu přepravovat i jízdní kola. Bochov je totiž poměrně vysoko položený, dokonce v rámci toho objednatele toho vlaku té pražské integrované dopravy je to nejvýše položená železniční stanice, má 664 metrů nad mořem, to znamená, že se vyplatí vyjet sem nahoru do Bochova vlakem a potom do každého okolního níže položeného bodu si dojet třeba na kole anebo dojít pěšky.
2: Destinační agentura Postřelí ke znovu zavedení pravidelné vlakové linky pořádá výletní den s Hartenbergským expresem.
3: Přijedou sem dva historické vlaky motorové, Hydra a Hurvínek, a kromě toho tady budou v provozu také dvě autobusové linky provozované historickými autobusy. Ta jedna bude okružní, to bude takový široký okruh, a ta druhá povede Doupovskými horami do Valče.
2: Poslední pravidelný vlakový spoj přijel do Bochova na konci května 1996. Tehdejší provozovatel České dráhy spoj zrušil kvůli ztrátovosti. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabele se o zachování tratě postarala nákladní doprava.
4: Po trati z Protivce do Bochova osobní vlaky i v minulých letech jezdily. Byly to zvláštní spoje na objednávku. Základ provozu tady ale tvořila nákladní doprava. Ročně trať využila řádově stovka nákladních vlaků, převážně se dřevem. Trať proto procházela standardní údržbou, včetně pravidelných prohlídek a měření. Mimořádné osobní vlaky do Bochova i v minulosti zajížděly. Žádné opravy kvůli zavedení pravidelných spojů proto nebyly potřeba.
2: Víkendové cyklovlaky budou do Bochova zajíždět do 28. září. Z Bochova u Karlových Varů, Václav Malý, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rozhlasový orchestr zítra oslaví 100 let veřejným koncertem. Speciální vyžínací loď v těchto dnech reguluje stav vodních rostlin ve Velkém Boleveckém rybníku v Plzni. Dnes bude zataženo s deštěm, odpoledne se oblačnost protrhá, lokálně se vyskytnou přehánky, teploty do 20 stupňů. Příjemné páteční dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zítra oslaví 100. výročí veřejným open-air koncertem. Program v pražských Riegerových sadech začne odpoledne akcemi pro děti a vystoupeními komorních souborů složených z členů orchestru. V 8 hodin večer pak na návštěvníky čeká koncert rozhlasových symfoniků. Zazní například Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské symfonie a další známé skladby klasické hudby. Správci plzeňských městských rybníků připravují vodní plochy ve městě na letní sezonu. Nejvíc je zaměstnává Velký Bolevecký rybník, který je hojně využívaný ke koupání. Vodní rostliny tam v těchto dnech pravidelně kosí speciální loď, říká vedoucí úseku z lesů, zeleně a vodního hospodářství ze správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.
2: Vyžínací loď jezdí v pracovní dny každý den a vyžíná ty ponořené rostliny a upravujeme třeba vstupy pro rekreanty, naváželi jsme nový písek na pláže a připravujeme ty plochy pro tu největší sezónu, což je ten červenec, srpen, září.
0: Tradiční barokní veselice se zítra uskuteční na zámku Čečovice u Staňkova na Domažlicku. Sedmý ročník nabídne například hudební vystoupení, ukázky řemesel a program pro děti. Akci zahájí v 11 hodin bohoslužba v místním kostele svatého Mikuláše a program bude pokračovat od 13 hodin na nádvoří zámku, říká za organizátory Miroslava Šusová.
3: Na nádvoří vystoupí šermířská skupina Gloria, loutkové divadlo Spalíč, Sokolník, trhovkyně mají dílničky výtvarné pro děti a v zámecké Sýpce mohou návštěvníci i poznat mecenáše doby baroka. Samozřejmostí jsou také komentované prohlídky zámku, aby lidi viděli, co děláme.
0: Výtěžek z akce půjde na záchranu zámku. Sport. Čeští fotbalisté zvládli generálku na mistrovství světa vítězně. Guatemalu porazili v New Jersey 3-1. Skórovali Šik, Chorý a Višinský. Do světového šampionátu reprezentace vstoupí za týden v noci ze čtvrtka na pátek v mexické Guadalajaře utkáním s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo na východě kraje s občasným deštěm. Odpoledne se začne oblačnost protrhávat s lokálními přehánkami, ojediněle i bouřka. K večeru srážky ustanou a oblačnost ubude na polojasno. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Fouká mírný, většinou západní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1.

0: Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Březí a Chrančovice na severním Plzeňsku havarovala dodávka do svodidel. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přejeme vám krásné páteční dopoledne. Máme 5. června 2026. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 11. Čeká nás Lenka Filipová a také Tomáš Linka. A pak se podíváme podrobněji na počasí, nejen na to dnešní, ale samozřejmě hlavně na to víkendové. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kok.

0: Za 5 minut 11:15.
1: Počasí.
0: Začneme pátkem. Zpočátku dnes bude zataženo nebo skoro zataženo s občasným deštěm, především ve východní polovině kraje. Odpoledne potom se začne částečně protrhávat oblačnost a srážky budou přecházet do lokálních přeháněk. Ojediněle se může objevit i bouřka. K večeru potom dneska očekáváme ustávání srážek, další ubývání oblačnosti až na polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Mírný, většinou západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Večer bude slábnout. Sobota. Ráno bude jasno, v údolích se místy budou vyskytovat mlhy. Během dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti dále přibývat. K večeru se místy vyskytnou lokální přehánky. Ojediněle se znovu může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý vítr jižních směrů od 1 do 4 metrů za sekundu. No a máme tady neděli. Bude skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle může vyskytnout slabší přehánka, především na horách. Nejvyšší teploty v neděli 20 až 24 stupňů Celsia. Mírný západní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu, bude odpoledne a večer slábnout. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš páteční dopolední program, to byla skupina ABBA. Vodáci vyrážejí na řeky a půjčovny hlásí první nápor zákazníků. Jaká je situace na Ohři, Otavě nebo na Berounce, uslyšíte ještě před půl dvanáctou.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na Mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 11:30. Přejeme vám krásné dopoledne. Vodácká sezóna se naplno rozjíždí. Nedávné deště zlepšily podmínky na většině řek a půjčovny registrují rostoucí zájem o splouvání. Aktuální situaci na řekách v Karlovarském a Plzeňském kraji zjišťoval reportér Václav Malý. Přeji dobrý den.
1: Dobrý den. Stojím na náplavce řeky Ohře u loděnice pod Chebským mostem v centru Karlových Varů. Řeka přede mnou je po dešti tmavá a je tu hloubka asi 80 cm. Podle pracovníků půjčovny je to mírně nad normálem. Na Ohře je teď tedy vody dostatek a řeka je dobře sjízdná od Tršnice na Chebsku až po Perštejn na Chomutovsku. Podle provozovatelů půjčoven jsou ještě volné kapacity hlavně ve všedních dnech, kdy řeku splouvají převážně děti na školních výletech a kurzech. O víkendech je zájem o výpůjčky větší. Například půjčovna tady pod Chebským mostem je podle majitele Martina Sýkory na tuto sobotu úplně vyprodaná.
0: Václave, jaká je situace v Plzeňském kraji?
1: Například Otava se na některých úsecích stále pohybuje na hranici sjízdnosti. Jak mi řekla Kristýna Mašková z půjčovny Samba, zájem je zatím menší než loni právě kvůli obavám z nízkého stavu vody. Oblíbený úsek ze Sušice do Horažďovic bývá problematický a půjčovna musí někdy zákazníky upozorňovat, že podmínky nejsou ideální. Část vodáků si pak raději vybere jinou řeku. Naopak úsek z Katovic do Písku je pro kánoje sjízdný lépe. Berounka je momentálně sjízdná v celé své délce. Vyšší zájem než loni registruje například půjčovna ASK. Podle jejího zástupce Daniela Fleisiga mají v současnosti obsazenou zhruba polovinu kapacity a poslední červnové dny jsou prakticky plné.
0: Je letošní sezóna v něčem jiná než ty předchozí?
1: Provozovatelé půjčoven se shodují, že o obsazenosti lodí rozhoduje předpověď počasí. Lidé si dnes většinou lodě nerezervují s předstihem, sledují předpověď a rozhodují se několik dní nebo dokonce několik hodin před vyplutím. Půjčovnám to pak komplikuje plánování. Jinak podle většiny majitelů půjčoven zájem o vodu stále trvá.
0: Aktuální informace o stavu řek v Karlovarském a Plzeňském kraji přinesl reportér Českého rozhlasu Václav Malý. Díky za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

S naším seriálem Místopis západních Čech dneska zavítáme do Valče na Karlovarsku. Obec s více než 600 letou historií patří k nejzachovalejším barokním sídlům v Čechách a její osudy byly po staletí neodmyslitelně spojené se zámkem. Víc za pár minut.

0: Valeč na Karlovarsku patří k nejzachovalejším barokním sídlům v Česku. Obec je po staletí spojená se zdejším zámkem, který ovlivňoval nejen její podobu, ale i život místních lidí. Historie Valče, stejně jako u drtivé většiny obcí na západě Čech, přitom sahá do středověku.
1: První písemné zmínky o Valči máme z poloviny 14. století, kdy tady pravděpodobně už stojí i nějaký hrad a celá ta obec vzniká hlavně kvůli tomu panskému sídlu. To znamená, že celé dějiny Valče jsou úzce propojené s existencí hradu a později zámku ve Valči.
2: Říká kastelán státního zámku Valeč Miloš Bělohlávek.
1: Valeč je pak na počátku 16. století povýšená za Jagellonců na městečko a vrchol rozvoje Valče je pak 18. století, kdy se celá Valeč přestavuje barokně. Ta dnešní obec, tak jak vypadá, když ní přijíždíte, tak je vlastně obcí barokní. To znamená, drtivá většina domů pochází z 18. století, rozmístění ulic, řešení náměstí, které má trojúhelníkový tvar, to všechno je vlastně velikánské, řekněme, barokní plátno. Oni tu obec upravují tak, aby z každé strany dávala dohromady s tím zámkem, s tím zámeckým kostelem, tak dávala ten malebný celek. A i proto je Valeč chráněná jako památková rezervace, protože je to jedno z unikátně zachovaných barokních městeček v Čechách.
2: Možná by mělo zaznít, že je správně ta Valeč, nikoli v ten Valeč. Odkud je ten název?
1: Označení Valeč, tak německy Valč, tak je pravděpodobně odvozené od vlastního jména Valentín. To znamená, že ten nějaký prapůvodní majitel Valče byl pravděpodobně nějaký rytíř Valentín. A ze slova Valentín se jako zdrobnělina ve staré češtině používalo slovo válek. A od slova válek už je k té Valči jenom krůček. Takže pravděpodobně šlo o osadu nějakého válka Valentína.
2: Když se podíváme na znak obce, najdeme v něm hrad nebo zámek.
1: Je to tak, ten znak obce nám vlastně ukazuje tu opevněnou věž s mříží a je to právě symbol toho, že dějiny Valče jsou nedílně propojené s tím kdysi středověkým hradem a později barokním zámkem, protože, a to je také nutné říct, vlastně velká část té obce byla tvořená těmi panskými budovami, pivovarem, lesovnou, kaplanstvím a drtivá většina obyvatel Valče po celé dějiny té obce tak pracovala pro zámek. To znamená, že oni pracovali buď přímo v zámku, v zahradě, v tom pivovaře, v velkostatku a nešlo vlastně oddělit dějiny zámku od dějin obce a obráceně. Tenhle stav trval až do konce 70. let 20. století, protože ještě v době, kdy na zámku sídl dětský domov po druhé světové válce, tak pořád většina obyvatel obce byla vlastně pracovně svázána s tou budovou toho zámku jako dětského domova.
2: No a s budovou zámku jste svázán i vy, tak jak se žije ve Valči?
1: Valeč je nádherná. Valeč je místo, které je tak trochu daleko odevšad, protože vlastně my jsme na rozhraní tří krajů, Ústeckého, Středočeského i Karlovarského. Pro všechny jsme tak trochu na okraji, jsme vlastně periférie, ale je to místo, které má ohromný kulturní potenciál, ohromný turistický potenciál a hlavně je to místo, do kterého, když přijedete z jakékoliv strany, tak se do něj musíte zamilovat.
2: Slova Miloše Bělohlávka potvrzuje i Markéta Petrová.
3: Valeč je nádherný místo nejenom díky kulturním památkám, ale i krásné přírodě. Je položená na úpatí Doupovských hor. Je to neobjevené místo, takže když se to procházíte, potkáte víc srnek než lidí.
2: Vy ve Valči žijete, tak jak se tady žije?
3: Žije se to hezky, strávila jsem tady nádhernou mateřskou, tady člověk může trávit čas s dětma v parku a ne na nějakých malých hřištích přeplněných. Je tu spoustu jako milých lidí, kteří jsou aktivní, sami si tady vytvářejí různý kulturní akce tady na zámku, nebo pořádají masopusty, festivaly, takže na to, že to je malá vesnička, tak je to tu vlastně docela živý díky pár lidem, co tu žijou.
2: Ve Valči dnes žije jen něco přes 300 obyvatel, přesto tu najdete hned tři kostely. Kvůli zdejší krajině se sem opakovaně vrací nejen turisté, ale i filmaři. Z Valče na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Za 5 minut bude 11:45, do pravého poledne ještě určitě stihneme Babské rady. Černá čočka je zdravá a v kuchyni se s ní docela snadno zachází. Jarka Vykoupilová vás to naučí doslova během minutky. Ve 12 hodin aktuální zprávy a mezi 12. a 13. hodinou pochopitelně písničky na vaše přání. Přejeme vám stále krásné páteční dopoledne a příjemný poslech.

0: Pražské rady.
1: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Janem Dvořákem ze zprávy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Odvody živnostníků na sociální pojistné klesnou na loňskou úroveň. Kvůli nízkému stavu vody nedoporučují půjčovny lodí na Otavě jízdu na raftech. Na akci Bahna do Strašic povezou návštěvníky i speciální autobusové linky. A dnes bude zpočátku až zataženo, přehánky, postupně až skoro jasno, teploty do 20 stupňů. Příjemné páteční poledne přeje Andrea Samešová. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Novelu zákona, kterou připravila vládní koalice, podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu na 40% průměrné hrubé mzdy a vrátí se na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Hladina Otavy v Sušici je aktuálně nižší než 30 cm. Podle provozovatelů půjčoven lodí je řeka s omezeními sjízdná, doporučují ale kánoje, říká majitel jedné z půjčoven Petr Koutný.
2: S těma raftama, jak jsou široký, se nedá úplně kličkovat po té řece, takže vzhledem právě k tomu stavu vody se snažíme většinu těch zákazníků přesměrovat nebo přemluvit na ty plastové lodě, protože samozřejmě ty lodě jsou obratnější v té řece, vyhnou se právě těm kamenům, navíc jsou užší, takže projedou i tam, kde ten raft by třeba neprojel.
1: Sucho na Otavě v Sušici je podle Českého hydrometeorologického ústavu při výšce hladiny od 25 cm níže. Odboráři úřadu vlády znovu vyzývají k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie. Řekli to na dopolední tiskové konferenci. Právě na dnešek vyhlásili stávku kvůli přesunu odborů závislostí, lidských práv nebo národnostních menšin, které od července mají nově spadat pod ministerstva. Obávají se možného poškození agent. Protest podpořil i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Já děkuju odborové organizace Straka za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Vám, že jste solidární a vzkaz všem ostatním je konec takovýmto praktikám. Budeme tvrdě vyžadovat zákonné povinnosti, které jakýkoliv úřad v České republice má, nebo zaměstnavatel.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta už včera uvedla, že rozhodnutí o přesunu je politické a definitivní. Na den pozemního vojska Bahna do Strašic zítra vyjedou speciální autobusové linky. Dopravce vypraví ráno spoje z Plzně a odpoledne zpět. Další autobusy budou pendlovat mezi záchytnými parkovišti a vojenským újezdem Brdy. Podrobnosti dodává za dopravce Zbyněk Hupák.
4: Linky vyjíždí z Plzně z autobusu nádraží, vybrané spoje zastaví i v Rokycanech. Novinkou je, že místo Dobřívin bude vyjíždět autobus také z Mirošova, kde je nové záchytné parkoviště u Vlakového nádraží. Tradičně pojedou autobusy ze Strašic, Stankovky a od Asičárny. A mezi Mirošovem a Strašicemi na Bahna budou pendlovat autobusy po celý den, tak jak bude potřeba. Nikoho tam určitě nenecháme.
1: Jízdní řády jsou na webu bahna.eu nebo ČSAD autobusy Plzeň. Sport. České volejbalistky na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu porazily 3-0 na sety Belgii a ze 3 zápasů si připsali druhé vítězství. Předtím si poradili ještě s domácí Čínou. Úvodní turnaj Ligy národů zakončí v neděli duelem proti Thajsku. Počasí. Dnes bude zataženo nebo skoro zataženo, občasný déšť, hlavně ve východní polovině kraje, odpoledne protrhávání oblačnosti a lokální přehánky, ojediněle bouřka. K večeru polojasno až skoro jasno. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Fouká mírný, většinou západní vítr, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas.

0: Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Srážka nákladního auta s osobním blokuje provoz v Rokycanech, ulici Nad Stráně a na Plzni severu u Pernarce za Březím směr Líšťany nabourala dodávka do Svodidele. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Máme 12 hodin a k tomu 5 minut začínají páteční písničky na vaše přání 221 554 222 je telefonní číslo, na které už můžete volat a vyřizovat budeme i vzkazy, které jste poslali, anebo teprve pošlete e-mailem. Tady je Iva Kokešová, přeji vám pěkný poslech a krásné odpoledne, těším se na vás.

0: To byla Ilona Čáková a teď je na telefonu paní Jana z Valchy na Tachovsku. Dobrý den.
1: Přeji sice oplakaný, ale hezký den. Chtěla bych písničkou potěšit paní Marušku Kolmanovou z Malých dvorců k narozeninám, a to krásných 83. Mařenko milá, i když to tvoje zdraví není takové, jak by si spřála, přesto buď trpělivá a pořád veselá. Přeji ti hodně optimismu, zdraví, málo bolesti a k tomu kapku štěstí. Máš krásnou rodinu, která stojí při tobě. Užívej si každý nový den s láskou a nadějí. Ahoj, Jana, Mirek a Marek s Janičkou a s rodinami.
0: Písnička je připravená.
1: Vám moc krát děkuji a někdy zase naslyšenou.
0: Nemáte zač, naslyšenou příště.

Vyřídíme si první mailovou gratulaci. Přeji si zahrát pro svou dceru Olgu Šmolovou, která dnes slaví 46. narozeniny. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, samé radosti a žádné starosti. Rodiče.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, páteční písničky. Pro vás na telefonu je teď paní Květa, která si užívá toho času na Kralovicku, na chaloupce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju všem dobrý den. Sice uplakaný, ale doufám, že příjemný den, a chtěla bych zahrát manželovi a všem, kteří nás poslouchají, písničku od pana Kohena Haleluja.
0: A řekla jsem to správně, že jste u Kralovic na chalupě, ale,
1: ano,
0: ale jinak bydlíte v severočeském kraji.
1: Ano. Tak. Bydlíme v severočeském kraji mezi Litvínovem a Mostem.
0: Jo, já jsem strašně zvědavá, tak jsem to chtěla říct i posluchačům, jak je to s vámi. Květko, mějte se krásně, pozdravujte manžela, užívejte si na chalupě a někdy naslyšenou.
1: Děkuju vám, nashledanou, hezký den.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, přejeme vám krásné odpoledne, 8 minut před půl jednou. Telefonuje nám paní Anna z Domažlic. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji všechny posluchače, krásný den všem a zaměstnancům rádia také. A dneska budu mít dva oslavence. Je to mýho manžela švagr Jirka Jankovec z Hluženiček a potom manželovo dcera Jitka Gricová tady z Domažlic. Oběma vám přeji moc, moc zdravíčka, krásné léto, krásné chvíle s dětmi, Jirko i s ty s noučátkami, máš jich požehnaně. No a my máme dneska dokonce oslavu všech hrušků, protože manžel je z pěti dětí, taky pak už vnoučata a vnoučata už mají děti, takže nás je pořádný kopec, takže to máme dneska sraz u Brákova v tom mlíně, takže se těším na tuhle akci, takže si tam pokecáme, no a těm oslavencům hlavně prostě to zdraví, zdraví a krásný chvíle prostě s těma, s kterýma se scházíme a který chceme vidět a oni chtějí vidět nás, to je důležitý. Mít prostě rodinu a mít prostě lidi, že víme, že máme okolo sebe ty lidičky s dobrým srdcem. A všem přeji krásný víkend nadcházející. A děkuji rádiu zase někdy naslyšenou.
0: Řekla jste to, paní Ano, úplně krásně, přesně takhle to cítím taky. A paní Ano, když už máte ten sraz těch hrušků, jestli ano. Pak to máte přesně spočítané?
1: Já to nemám. Tak. Ani jsem to nepokoušela se spočítat. Tak. Ono je to hlavně kvůli mladým, protože ty se třeba ani neznají, nestýkají se, jo? Protože už je to tolik lidí.
0: Jasně. Já tomu rozumím. A paní Ano, dávám vám domácí úkol, než ano. Příště zase budete telefonovat, tak to spočítejte, tu vaší rodinu hrušků, ať nám to můžete příště říct. A jinak všem oslavenců samozřejmě jen to dobré. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď budeme hrát pro babičku Věru Maříkovou z Oplota. Milá babičko, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho radosti, štěstí a krásných chvil s rodinou. Děkujeme za všechnu lásku a péči, kterou nám dáváš. Máme tě moc rádi a přejeme krásné narozeniny. Sandra s Damiánkem a celý zbytek rodiny.

0: Teď nám telefonuje pan Vladimír z Radkovic. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím náš krásný rozhlas Plzeň a posluchače v jedný českého rozhlasu Plzeň. A po pěkné písnice Vlastika bych chtěl dát jiný žán písničku, kterou jsem slyšel poprvně v 68. roce v hospodě v Pavlovicích na nádraží od Trampu. A tu písničku bych rád poslal posluchačům, jako jsem já, a hlavně Lencovi do Březí a Marušce do Hoštiček. A vám moc krát děkuju za zahraní.
0: A já už jenom doplním, že ta písnička, kterou jste slyšel v té hospůdce před těmi desítkami let, jsou ano. Rangers a jmenuje se to Colorado.
1: Ano, děkuju moc krát.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Standa z Dolců nám telefonuje. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ivo. Moc vás zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň. Posílám pozdrav všem, kterým ho vždycky posílám. Nechci to jmenovat, protože je toho dost. A v neděli 31. teďko, co byla poslední neděle, jsem obdržel gratulaci rozhlasovou krásnou písničkou od plzeňské kapely Odysea. Posílal mi to nějaký Josef a vzkazuje, že se mám zastavit. Já bych se rád zastavil, ale nevím, kam, ke komu. Mám takový mini tušeníčko, jestli to není nějaký spoluzaměstnanec bývalej, ale opravdu to je jenom hodně malý tušení. Takže pane Josefe, musíme to prostě nějak udělat, aby když tak ještě se ozvíte a nechte telefon v rozhlase, ať vím opravdu, ke komu mám přijet.
0: Dobře.
1: Jináč posílám nádhernou písničku od kapely Bumerang, protože ta Odysea, ta byla taky bombastická.
0: Písnička je připravená, zahájili jsme tedy pátrání.
1: A ještě by se chtěl taky pozdravit tu paní Věru Maříkovou z Oplota, protože tu znám taky ze zaměstnání.
0: Dobře. Tak
1: mějte se hezky.
0: Vy taky. A doufám,
1: a
0: že to setkání s nějakým tím vaším bývalým spoluzaměstnancem vyjde.
1: Že určitě, protože nějaký tušení mám a to se dotáhne do konce. Díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a na telefonu je teď paní Anna Zholíšová. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ivo. Já se teda omlouvám, že jsem taková polednice, ale já jsem ráda, že jsem ještě teda vyšla. Ale já bych chtěla tuhle tu písničku, jak jsme se teďka domluvili, poslat do Černovického domova důchodců našemu strejdovi Jardovi Kryslovi a dalším všem holíšovským obyvatelům. A že teda všichni zdravíme a na strejdu se přijedeme podívat o víkendu.
1: Tak dobře, a vůbec se neomlouvejte, protože jste to stihla úplně krásně, 3/4 na 1 a 2 minuty.
2: Já jsem měla hrozný stres, protože jsem si říkala, já vždycky volám kolem poledne a jo, vyšlo to, děkuji moc krát.
1: Krásně jsme to stihli, nemusela jste mít strach, jsou připraveni taxmeni, jak jste si přála,
2: ano,
1: naslyšenou příště.
2: Protože oni zrovna teďka potom v obědě si vždycky lehnou a poslouchají rádio, no.
1: Takže... Tak to je správně, takže posíláme...
2: To je nejlepší právě.
1: Ano, posíláme písničku na čas. Tak naslyšenou.
2: Ano, děkuju moc krát.

dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

budou kráčet rok za rokem. Celým naším životem a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za 8 minut už bude 13 hodin, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy a po 13. hodině vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Iva Kokešová se loučí, přeji vám příjemný poslech, krásný víkend a těším se zase příště naslyšenou. Mějte se moc hezky.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňští strážníci dnes zájemcům označí kola syntetickou DNA. Prezident podepsal roční odklad povinného využívání plánovacího geoportálu. Tenistu Menšíka čeká dnes v semifinále na Roland Garros. A čekejte protrhávání oblačnosti, postupně přeháňky, skoro jasno a teploty do 20 stupňů. U zpráv přeje pěkné páteční odpoledne Andrea Samešová. Plzeňská městská policie bude dnes zájemcům značit kola a koloběžky forenzní syntetickou DNA. Díky mikrobodům jsou potom dopravní prostředky lépe chráněné v případě krádeže, vysvětluje policejní mluvčí Jana Pužmanová.
2: Největší přínos tohoto značení spočívá v tom, že kolo je díky mikrotečkám s unikátním kódem jednoznačně identifikovatelné, což výrazně stěžuje jeho zpeněžení a zvyšuje šanci na návrat majiteli. Pro zloděje se tak stává v podstatě neprodejným.
0: Značit se budou kola a koloběžky na hrázi velkého boleveckého rybníka od 14 do 17 hodin. Lidé si mohou také rezervovat individuální termín na pobočce městské policie. Plzeňský kraj měl v prvním letošním čtvrtletí čtvrtou nejvyšší průměrnou mzdu ze všech krajů, přesáhla 47 tisíc korun. Lépe je na tom pouze Praha, dále Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak Karlovarský kraj skončil na posledním místě, upřesňuje Tereza Meldorfová z krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni.
3: Nejnižší průměrná mzda 42 tisíc korun je v Karlovarském kraji. Je tak zhruba o 8 tisíc korun nižší, než je celorepublikový průměr, který činí přes 50 tisíc korun. Celorepubliková průměrná mzda je ovlivněna především výší mzdy v Praze. V Česku ji tak nedosahuje žádný jiný kraj.
0: Používání Národního geoportálu územního plánování bude povinné až od 30. června příštího roku. Novelu stavebního zákona, která povinné používání o rok odkládá, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravu ve sněmovně předložila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO a změna podle ní neznamená zrušení ani omezení. Má jen zajistit čas na dostatečné otestování a zavedení do praxe. Národní geoportál je oficiální informační systém, má sloužit k ukládání dat a podpoře procesu územního plánování.
1: Sport.
0: Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes na Roland Garros zápas o postup do finále. Utká se s Němcem Alexandrem Zverevem. 20-letý rodák z Prostějova proti němu nastoupí podruhé. Na konci dubna s ním prohrál v osmifinále v Madridu. Zápas začne na hlavním kurtu Filipa Šatriera ve 14 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Odpoledne protrhávání oblačnosti, lokální přeháňky, ojediněla i bouřka, k večeru polojasno až skoro jasno, teploty 17 až 20, na horách do 15 stupňů, fouká mírný, většinou západní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Kralovicích na Plzni severou v ulici Tyršova u hřbitova na výjezdu na Kožlany se dnes pohybují pracovníci údržby zeleně. V Dobřanech začaly stavební práce v ulicích Dragounů, Sokolovská a Stromořadí a ještě se pracuje na silnici 1/22 u Bezděkova na Klatovsku. I tudy projíždějte s maximální opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den.
4: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
5: Jo? A zkusíme veselé.
4: Ano.
5: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
4: Takže tu si odběreme na začátku.
5: Tu legraci?
4: Ano.
5: Dobrá, pojďme.
4: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý

0: Jen se ptá, tak co? Jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec. Spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Česká krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
2: Co se ucpává, když máme zácpu?
3: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
2: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
3: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
2: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
3: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
2: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
4: Pepino, už toho máme dost.
5: My taky, Matýsek se posral.
4: Durch.
2: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
3: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
2: Máte nějakou historku z ordinace?
3: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, že jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všecko dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
0: Vesele a zdravě.
1: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
1: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
1: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky Vesele a zdravě CZ našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, oba to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám arie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta jedna.
2: A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce Vesele a zdravě CZ.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná, laktulóza, Dintalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak. Dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady, jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano, a ať máme to i
2: máme
0: samozřejmě.
2: Další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: Prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu, v pořadu veselé a zdravě, dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím, vypněte rádio. Ano. Prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete to mluvit do sluchátka, prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
2: Ano.
4: Dostala jsem, zácpu mám odmala, od pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad. Mám
2: diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka léta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to je?
2: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to a děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli. Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct, že...
0: To našel na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, děkuji. Tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda
2: nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
2: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
2: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
3: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: počasí. Pěkné páteční odpoledne přeje Andrea Samešová. Modernizovaná trať mezi Plzní a Bavorskem se podle ministra dopravy Ivana Bednárika z SPD stane důležitou spojnicí nákladní dopravy mezi Českem a Bavorskem. V současné době mají jediný železniční vysokokapacitní přechod. Přestavba a elektrizace trati mezi Domažlicemi a Plzní podle ministra umožní do budoucna provoz těžších nákladních vlaků dlouhých až 740 metrů.
1: S Německem máme jeden vysokokapacitní železniční přechod a to je Děčín-Bad-Čandau. Největší výměnu zboží máme právě s Bavorskem. A tady máme dva železniční přechody, které byly určeny na přepravu zboží, ne na přepravu lidí. Schierding a Furdenwald, když se kouknete na tu D5, kolik tam máte dneska kamionů, už není schopná absorbovat víc. Chceme větší kapacitu na železnici.
0: Modernizace trati mezi Domažlicemi a Plzní začala tento týden v úseku do Chotěšova. V Babyloně na Domažlicku vznikly nové tůňky, a to v prostoru za hasičskou zbrojnicí poblíž dětského hřiště. Obec nechala vykácet naletové dřeviny a odstranit nepořádek. Náklady činí 900 tisíc korun, z toho většinu pokryla dotace, potvrzuje nezávislý starosta Pavel Bambásek.
2: Tam dřív tůně byly, ale náletama to zarostlo a přestali plnit tu svoji funkci, aby se tam mohli rozmnožovat ty obuživelníci, takže jsme vlastně obnovili a naopak ještě rozšířili a je tam zbudováno nově 7 tůní. Teď je to hotový, někdy v příštím týdnu bychom měli přebírat tu stavbu hotovou. Tůňky už jsou napuštěný, samozřejmě tam ještě se udělají nějaký drobný akorát terénní úpravy.
0: Schvalovací proces převodu některých agend ze Strakovy akademie na ministerstva bude dokončený ještě dnes. Informovala o tom vedoucí úřadu vlády Dinde Bárta. Odboráři a zaměstnanci kvůli tomu stávkují a vyzvali vedení úřadu, aby převod přehodnotilo. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že ho stávka mrazí. Podle něj například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví podpora služeb naopak zesílí. Programy knihovny Václava Havla budou pokračovat do konce června. O další budoucnosti by mělo být jasno během prázdnin. Českému rozhlasu to řekl člen správní rady David Dušek z hnutí STAN. Po odchodu mecenášů, zaměstnanců i zakladatelky Dagmar Havlové chce usilovat o získání práv k názvu knihovny Václava Havla i k její činnosti. Na vyřešení situace má zhruba 2 měsíce. O prázdninách bývá knihovna zavřená.
3: To znamená, že my máme relativně prostor během července, srpna připravit restrukturalizaci knihovny. Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
0: Dagmar Havlová rozhodnutí vysvětlila tím, že už nemá sílu řešit vyhrocenou situaci kolem knihovny. Letos uplyne 90 let od narození Václava Havla. Knihovna se měla na připomínkové akci podílet. Sport. Serena Williamsová bude ve svém návratu k tenisu po turnaji v Queen's Clubu pokračovat v Berlíně. Dnes to oznámili organizátoři travnatého turnaje. Vítězka 23 Grand Slamu bude i v Berlíně hrát pouze 4 hry. S kým vytvoří pár, zatím není jasné. V londýnském Queen's Clubu se příští týden představí po boku Kanaďanky Bokové. Počasí. V noci jasno až polojasno, kránu v údolích i mlhy, teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně, zítra jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru lokální přehánky, ojediněla i bouřka. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů, povane slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky přes den dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí ve Šťálavech na Plzeňsku na silnici 183 v ulici Masarykova začínají stavební práce. Objízdná trasa vede přes ulice Radinská k Beránce až Vehlova. A práce údržby zeleně se dnes provádí na Plzni severu u České Břízy v ulici Ke Spálence ve směru na Zruč Senec. Buďte proto opatrní.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je pátek 5. června a to je den, kdy si tropické počasí dalo přestávku a nabídlo blahodárný déšť, což je samozřejmě potřeba. Stejně jako je pro dobrou náladu a informovanost potřeba poslouchat vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a tak na vás krátce po půl třetí

0: Čeká pravidelný páteční turistický tip. Tentokrát se vypravíme do Stodu ke Staré poště. Svoje stálé místo bude mít i rozhlasové tržiště s vašimi inzeráty, stejně jako už za chvíli seriál Co v učebnicích nebylo, kde bude řeč o největším živočichu na zemi. Tak i nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní turistický tip vás zavede do Stoda, kde najdeme jednu z nejstarších poštovních budov v České republice. A právě ta bude už za chvíli naším cílem. Teď jsou ale na řadě
1: tipy pro volný čas.
0: Začíná nová výstava v Národopisném muzeu Plzeňská, má název Příběh věcí, předměty a jejich proměny a podílí se na nich také studenti Západočeské univerzity z ateliéru komiks a ilustrace pro děti Fakulty designu a umění Ladislava Sudnara. Zámek Zbiroch zve na dobrodružnou cestu do časů českého krále a císaře Karla IV. Speciální dětská prohlídka přiblíží život na hradě Zbiroch zábavnou a hravou formou. Je určená dětem od 6 let a začíná v 18 hodin a 18 minut. Plzeňský divadelní spolek Jezírko zahraje představení Vražda v Orient Expressu v zámeckém parku v Křimicích. Slavná detektivka tam začíná v rámci Křimického kulturního léta v 8:30 večer. 150. výročí narození hudebního skladatele Jindřicha si připomenou v Klenčí pod Čerchovem. Na Klenečského rodáka tam od 19 hodin zavzpomínají během gala večera v kostele svatého Martina. No a v amfiteátru v Plzni na Lochotíně začíná 15. ročník jednoho z největších metalových festivalů v Česku. Metal Fest Open Air 2026 tam odstartoval dnes ve 12:30 a vystoupí na něm české i světové metalové kapely. Festival potrvá až do neděle. Tolik tedy páteční tipy. No a teď bude František Nedvěd chvíli gratulovat.

0: Jsou 3:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň a na chvíli zase vyrazíme za Poznáním. Starou poštu ve Stodě nemůžete minout. Její 3 barokní štíty vám nedovolí se na ní nezahledět. A až se na ní budete dívat, připomeňte si, že jde o jednu z nejstarších poštovních budov v České republice, která byla na důležité trase Praha-Plzeň-Klenčí-Řezno. A také si povšimněte, že štíty na první pohled sice vypadají stejně, ale toto zdání klame. Ve skutečnosti je každý jiný.
1: Ten prostřední štít je užší, ale zdobení je na něm mnohem krásnější. Nahoře je to zdobení nejbohatší. Pravý štít je takový stroší malinko, no a levý štít, ten se skoro podobá tomu pravému, ale je trošku zdobnější.
2: Na starou poštu se díváme očima Pavla Cícha, vedoucího městského kulturního střediska Stod. Z prostředního štítu zjistíme, že stavba dostala stávající podobu v roce 1747.
1: Pan Jiří Anton Puntichan, který byl pošmistrem zde, nechal poštu přestavět na krásný barokní útvar, kdy zřejmě, protože pošta má 3 štíty, tak zřejmě byly zde původně 3 domy, ale on to nechal postavit na jeden poštovní úřad a stal se z toho tedy dům číslo popisné 12.
2: Pošta jako taková je ale o hodně starší. Na tomhle místě je uváděna už v roce 1548.
1: Existuje dopis, který psal Ferdinand I. tehdejšímu proboštu Chotěšovského kláštera a tam v něm právě už zmiňuje poštovní úřad. Čili to bereme jako datum, kdy tady zcela jistě poštovní úřad byl.
2: A bývala to pošta listovní a zároveň jízdní?
1: Pošmistr měl za povinnost chovat 7 koní tady ve Stodě. Dřív se totiž poštovní zásilky nedopravovaly jako dneska, ale dopravovaly se poštovními vozy. Pochopitelně ty vozy byly zapřaženy do konského spřežení. A vzhledem k tomu, že pošta sloužila i jako dostavní doprava, bylo výhodné zřídit u poštovního úřadu v tom 18. století zájezdní hostinec a ten měl název U Labutě.
2: Není jisté, jestli zrovna v tomhle hostinci povečeřel generál Suvorov, ale je jisté, že v tomto domě přespal. Upomíná na to pamětní deska, která je, dá se říci, ve výši očí.
1: Generál Suvorov v tomhle městě zcela jistě přespal, bylo to konkrétně 15. prosince 1799, když se vracel z bojů z napoleonských válek z Rakouska přes Prahu zpátky do Ruska.
2: Místnost, kde generál přespal, nám asi neukážete.
1: Místnost vám neukážu, protože to vlastně nikdo přesně neví, ale můžeme se podívat dovnitř, jak to tam teď vypadá. Tak teď jsme vstoupili do místnosti, která dřív byla vlastně taková ta přijímací úvodní místnost. Pojďme kousek dál, tady doleva mírně. Jsou tady valené klenby, které se dochovaly sice v malé míře, ale jsou tady. Dnes tedy jsme v takové malé místnosti a ta klenba je prostě úžasná, že vydržela až do dnešní doby.
2: Sem dovnitř se tedy zatím návštěvníci nepodívají.
1: Návštěvníci mohou vidět tenhle ten krásný dům pouze zvenku, dovnitř nelze chodit, ale je zpracovaná studie a my bychom z tohoto nádherného, asi nejúžasnějšího domu ve Stodě rádi udělali takové malé mini muzeum poštovnictví, mini muzeum věnované generálu Suvorovovi, no a samozřejmě rádi bychom, aby zde bylo třeba informační centrum.
2: Ačkoliv je zatím nepřístupná, přesto byste jednu z nejstarších poštovních budov v České republice měli vidět.
1: Kolem probíhá základní cyklotrasa číslo 3. Je tady výhled na řeku, je tady výhled na Komenského náměstí a je tady nádherné odpočinkové místo.
2: A je tady výhled na tu unikátní budovu.
1: Všichni jste vítáni.
2: Ze Stoda Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
2: Ano, právě začíná naše pravidelné odpolední rozhlasové obchodování, kdy svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222 a už se jako vždycky hlásíte. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych prodala Xovida 6 funkční a ve velmi dobrým stavu a levně. A pak bych prodala ještě kameninovou kadečku. A bylo by to na čísle 728 352 743 a je to Domažlicko.
2: Píšu si DO jako Domažlicko a 728 352 743.
3: Ano, děkuji. Nashledanou.
2: Nashledanou a vám hned přeji dobrý den.
4: Dobrý den. Prosím vás, prodám přívěsní vozík za auto. Haló?
2: Posloucháme.
4: Haló?
2: Posloucháme vás.
4: Prodám přívěsní vozík za auto. Haló?
2: Tak my vás slyšíme, ale vy nás asi ne. Jak tak pozoruj.
4: Haló, malinký moment, moment.
2: Ano? Tam zřejmě nějaký technický problém. Tak už se slyšíme. Ne, tak tady...
4: Halo.
2: Tak snad teď, povídejte.
4: Halo.
2: Ne, to nebude dobré, tak zkusíme někoho dalšího. Dobrý den.
5: Halo, dobrý den.
2: Posloucháme vás.
5: Dobře, já bych prodala časopisy Modelář, Střelecká reví. A pak bych prodala knihy s válečnou tematikou o zbraních, letadlech a tak dále. A pak bych prodala modely plastikových letadel malých.
2: Uh-huh.
5: To je všechno. A můj telefon 725 859 395.
2: Číslo zopakuji 725 859 395.
5: Ano, děkuju.
2: Není zač.
5: Ano.
2: Ať to vyjde. A posloucháme dalšího účastníka tržiště, a to jste vy. Dobrý den. Tak, asi jsme se dostali zpátky, kde jsme byli. Už se slyšíme, dobrý den.
4: Prosím vás, já bych prodal přívěsní vozík za auto. Halo.
2: Tak, tady je to stejná písnička, jdeme dál. Tak, tady si zase musíme stlumit rádio.
6: Dobrý den, měl bych na prodej 4-kilowattový patkový elektromotor 1440 otáček, pak bych tady měl dětskou skládací postýlku na cesty třeba a za třetí bych měl ještě hřídel, velkou hřídel na celgulárku s vypínačem na 380 V. A vše na telefonním čísle 602 384 098. 602 384 098 a je to na Plzni jihu. Děkuju.
2: Zapsali jsme to a ještě jeden účastník tržiště. Povídejte, dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych koupila nějaký menší plastový soudek na dešťovou vodu na balkon. Nebo nějakou větší nádobu, takovou, aby to bylo vyšší, aby to nezabralo místa spíš jako do vejšky. A bylo by to na telefonním číslu, je to Plzeň.
2: Uh-huh.
7: Je to takový. Buď z Rokycanska, nebo z Plzeňska. A je to na telefonním čísle 723 656 207.
2: Uh-huh. 723 656 207, mějte se, nashledanou.
7: Ano, díky, nashledanou.
2: No a tím dnešní rozhlasové tržiště končí, kdo se nedovolal, ať to zkusí zase v pondělí odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Obce z Pošumaví podaly stížnost proti průzkumu pro stavbu jaderného úložiště. Na jednání vlády v pondělí dorazí prezident Pavel. Chce řešit účasti na zahraničních cestách. A zítra bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkné odpoledne Andrea Samešová.

0: další postup a mohou začít geologické vrty až do 1200 metrů. Aktuálně správa vybírá dodavatele prací. V Nýřanech na Plzeňsku pokračují v zateplování několika obecních domů. Investice přes 15 milionů korun by podle nezávislé starostky Nýřan Pavlíny Cajsové měly městu přinést hlavně úsporu energií.
1: Pokračujeme v zateplení panelového bytového domu v ulici Na Sklárně. Jedná se o souvislý celek tří domů o celkem 6 vchodech. Dále máme letos v plánu opravu fasád bytových domů ve Slunečné ulici. To vše by mělo zvýšit komfort bydlení v městských bytech. Od zateplení si navíc slibujeme i energetické úspory při vytápění objektu.
0: O složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda v pondělí 22. června. Před jednáním lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už pondělí na jednání vlády přijde prezident Petr Pavel. S ministry chce řešit právě koordinaci zahraničních cest, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
2: Prezident se na jednání vlády chystá otevřít otázku zastupování České republiky na vrcholných jednáních mezinárodních organizací, včetně summitu NATO a valného shromáždění OSN.
0: Premiér Babiš už dříve uvedl, že by prezident součástí delegace být neměl. Petr Pavel ale na své účasti trvá. Pokud by mu kabinet bránil, plánuje podat kompetenční žalobu. Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Výsledky oznámil předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník z ANO. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka.
3: Sport.
0: České fotbalistky se dnes v Praze na Žižkově utkají s Albánií v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedou v prostřední výkonnostní lize B tabulku skupiny 1 a po 4 zápasech drží neporazitelnost. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut.
3: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, kránu v údolích mlhy, teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. Zítra čekejte jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru lokální přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky, přes den dobré a bio jednička, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala na Plzeňsku na silnici 180 na výjezdu z Chrástu na Dolany. Srazila se dvě osobní auta a blokují provoz. Na místě zasahují policisté, projíždějte úsekem opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hodina 5 minut pokračuje odpolední vysílání rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň, a já vám hned řeknu, jak bude pokračovat. Například se krátce po půl čtvrté zastavíme na světovém poháru ve vodním slalomu, který se o víkendu bude konat v Praze. A startovat bude i kajakářka Bára Galušková, která je z Tedražic u Sušice. Můžete si také zasoutěžit. Tentokrát je ve hře audioknížka plná nádherných a napínavých detektivních povídek. Nejmodernější zbraně současnosti, dunění motorů i kus vojenské historie na jednom místě. Náš regionální stopař Jiří Trnka vás už za chvíli pozve na legendární armádní akci Bahna, která letos slibuje rekordní mezinárodní účast. Zjistili jsme, jaká těžká technika se o víkendu prožene blátem u Strašic a proč byste u toho neměli chybět. Tak i nadále zůstaňte s námi.
4: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Asi už jste také zaslechli, že v prostoru zadní bahna u Strašic na Rokycansku se už tuto sobotu uskuteční největší přehlídka pozemních sil v zemi. Hlavním tahákem bude absolutní premiéra nově zaváděného bojového vozidla pěchoty CV-90 a moderního tanku Leopard. Diváci ale neuvidí jen současnou techniku v akci. Organizátoři totiž chystají i velkolepý historický souboj z konce druhé světové války. No a podrobnosti z programu i mezinárodní posily teď představí Jiří Trnka. Jirko, dobré odpoledne.
2: Já přeji dobré odpoledne, Romane. Pokud milujete vůni nafty a dunění těžkých pásů, už tuto sobotu musíte zamířit přímo do prostoru zadní bahna u Strašic na Rokycansku. Program startuje už v 9 hodin ráno, a to promenádním koncertem vojenské hudby, a hned poté oblohu protnou stíhačky a také vrtulníky vzdušných sil armády České republiky, ze kterých seskočí elitní výsadkáři. Kromě českých vojáků, ale letos na akci doraží také těžká váha ze zahraničí. Polská armáda sem vůbec poprvé posílá svůj technologický klenot, nejmodernější tank K2 Black Panther, a který doplní obavaná bojová vozidla Borusk a i také mobilní raketomety. Rakousko zase kontruje obrněnci Pandur Evo. Celý den pak uzavřou elitní ukázky jízdních vlastností pásové techniky a speciálů z Rally Dakar přímo v blátivém terénu u Strašic.
1: Tak ty jsi zmiňoval ty zahraniční posily a tank Black Panther. Mohou lidé tuhle techniku vidět i jinak, než jen v pohybu během těch dynamických ukázek?
2: Určitě ano, většina těchto strojů bude po celý den k dispozici v rámci takzvaných statických expozic. Návštěvníci si je tak budou moct prohlédnout z bezprostřední blízkosti, nahlédnout do jejich detailů a promluvit si dokonce přímo s jejich posádkami, které s nimi cvičí každý den.
1: Tak ta akce bahna, to už je legenda, každoročně se tam sjíždějí desítky tisíc lidí. Chystá se tedy v programu kromě armády i nějaké to zpestření, které ocení třeba rodiny s dětmi?
2: Rozhodně, program myslí na všechny. Velkým diváckým magnetem bude například společný zásah policie České republiky, která předvede práci svých kynologů a speciální jednotky na koních. Hned po nich pak specialisté předvedou dramatické zadržení skupiny obzvlášť nebezpečných pachatelů nebo přepad objektu výsadkovou četou, což bývá pro diváky velmi atraktivní podívaná.
1: Na víkendová bahna zval a informace přinesl Jiří Trnka. Díky za to, naslyšenou.
2: Krásný víkend.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: a v 15 hodin a 20 minut je tady dnešní odpolední soutěž. Volejte na číslo 221 554 222. A to především vy, kteří máte rádi detektivky, protože pro vítěze tady mám připravenou audioknížku, která je dramatizací románů Patricie Highsmithové Pětkrát Tom Ripley. Je to takový příběh o malém podvodníkovi, který se díky zvláštnímu talentu stane vrahem. Já si myslím, že je to hodně dobré poslouchání. Tak 221 554 222, to je číslo, které vám může přinést cenu. Tak myslím, že už někdo na telefonu je, tak to vyzkoušíme. Hezké odpoledne, kdo je tam?
1: Hezké odpoledne, Pavel.
0: Pavle, odkud voláte?
1: Plzně.
0: A detektivky rád?
1: Mám rád.
0: Tak, doufám, že nám vydrží tohle telefonní spojení, protože to nějakým způsobem hapruje, ale uvidíme, tak půjdu rychle k soutěžní otázce. Jitka Zelenková, říká vám to jméno něco, Pavle? Tak, zpěvačka to je, určitě, já mluvím proto, že dnes slaví narozeniny. Zpěvačka, v jejím repertoáru jsou především balady, swingové a jazzové písně a šanzony, ale já se, Pavle, ptám, kde se ta Jitka Zelenková takhle 5. června roku 1950 narodila? Dám na výběr tři největší města, tak za A Praha, za B Brno, za C Plzeň, a vy říkáte? Tak pokud dobře slyším v tom telefonu, tak říkáte Brno. Tak. Dobře. Není to moc slyšet, ale každopádně je to pravda, je to Brňačka Jitka Zelenková. Dáme si fanfáru. Ten signál opravdu není dobrý, ale co je dobré, že vy jste vyhrál audioknížku. Já vám k ní ještě jednou gratuluji. Zůstaňte mi chvíli u telefonu.
1: Děkuju moc.

0: kdo je to flegmatik?
1: Že má na sobě fleky.
2: Nosí flekovaný oblečení.
3: Je to zvíře.
4: Je to magnet.
5: Pořád má na sobě fleky.
6: Zloděj.
7: Někdo, kdo něco vyhraje.
2: Je to nějaký pan, který nosí nějaký plášť?
8: Je to hračka?
9: Že nikdo nesmrtelný.

0: Je 15:32, posloucháte Český rozhlas Plzeň a já vám můžu říci, že dnes si budeme v noční lince povídat o ochraně životního prostředí, protože dnes je Mezinárodní den ochrany životního prostředí. Není to jenom o velkých projektech, ale hlavně o malých věcech, které děláme doma, v práci nebo venku. Úplně obyčejně tak, jak žijeme každý den. Například třídíte odpad, snažíte se neplýtvat jídlem anebo vodou. Děláte to? Všímáte si, jak se mění místo, kde žijete? A co by podle vás mohl udělat každý pro lepší životní prostředí? Svůj příběh nebo názor můžete volat moderátorce Jarce Barboříkové. U noční linky vás přivítá ve 23 hodin. Teď ale jdeme k vodě, protože se blíží světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou bojovat nejlepší závodníci v areálu v Troji ode dneška až do neděle a mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v Tedražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antonii, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Fakt jsem se hrozně snažila přes tu zimní přípravu a znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že s Toničkou jsme schopní jako rozlišovat vlastně osobní život a sportovní život, takže si myslím, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
3: Přijde se sestra podívat a zafandit?
2: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
1: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
4: Rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
1: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
5: První věc, co jsme udělali, tak jsme ji objeli, celá naše rodina, protože tady je taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z Tedražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, oposinkovali jsme ji.
2: A hrozně jsme toto nic se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to je jako náš malý bobánek.
1: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a vlastně v průběhu těch mých jako let, co jezdím na vodě, jsem se vlastně oboma dvouma ségrama inspirovala a obě dvě mě posouvaly dál a dál, jak v tréninku, tak i v osobním životě a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na světě jako v Praze a no, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tak asi už víte, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli tedy bude připravovat dortovou omáčku s vaječným svítkem od Marie Hostinské z Rychnovna nad Kněžnou, recept ze Stříbrné příčky roku 2021, šéfkuchař Roman Paulus. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem, příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak, je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: Tak tuhle výtečnou koprovou omáčku uvařil Roman Paulus. Vypadá opravdu skvěle a ten svítek prý je vynikající. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní dortová omáčka bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A už za chvíli tady bude 16. hodina, s ní další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plzeň a pak Humoriáda, kde bude dnes nabízet scénky a ukázky z pořadu zpěvačka a herečka Petra Černocká. Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Věděli jste, že v Přešticích na jižním Plzeňsku najdete hrobku místního rodáka, významného architekta a mecenáše Josefa Hlávky? Postavena byla v novogotickém stylu v roce 1887 podle Hlávkova návrhu. Zaujme kamennou a cihlovou konstrukcí s bohatě malovaným interiérem s biblickými motivy. Leží zde Josef Hlávka a jeho rodina, obě manželky, matka a další příbuzní. Hrobka je chráněna jako kulturní památka.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Maximální možná cena benzínu o víkendu klesne, informovalo ministerstvo financí. Obce z Pošumaví se brání proti úložišti jaderného odpadu kasační stížností. A zítra bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Maximální cena benzínu klesne o víkendu o dalších 25 haléřů. Čerpací stanice ho až do pondělí mohou prodávat nejvýš za 41 korun a 64 haléřů. Dnes odpoledne o tom informovalo ministerstvo financí. Cenový strop u nafty naopak o víkendu mírně vzroste na 40 korun a 4 haléře. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do konce června. Obce z lokality Březový potok v Pošumaví podali kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu kvůli geologickým průzkumům

0: správní, no, že by se měl postupovat jinak.
1: Kasační stížnost nemá odkladný účinek. Správa úložišť tak může začít s hloubkovými geologickými vrty. Aktuálně vybírá dodavatele. Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agend ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. Řekla to vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory úřadu vlády s přesunem agend závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Dnes kvůli tomu stávkují. Změny podle nich ohrozí funkční systém a povedou k odchodu zkušených pracovníků. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že ho stávka mrzí. Zdůraznil ale, že přesun podle něj podporu agent naopak posílí. Sport. Tenista Jakub Menšík hraje v Paříži o postup do finále Roland Garros. V prvním setu prohrál s Němcem Zverevem 5-7, ve druhém zatím prohrává 1-3. Filip Salač obsadil v tréninku Moto 2 na velkou cenu Maďarska třetí místo a s přehledem si zajistil start přímo v druhé části sobotní kvalifikace. Český jezdec zaostal pouze 311 tisícin sekundy za nejrychlejším mužem Manuelem Gonzálesem ze Španělska. Počasí. V noci jasno až polojasno, kráno v údolích mlhy, teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. Zítra jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru lokální přehánky, ojediněle i bouřka. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách do 20 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů a bio jednička, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: A nechybí informace pro všechny za volantem. Dopravní nehoda se stala na dálnici D5 u Holoubkova na Rokycanskou. Na kilometru 53 ve směru na Rozvadov se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují policisté, úsek je průjezdný se zvýšenou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humoriáda.
4: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
5: Dobrý den.
4: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
2: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takhle jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat bez
1: toho,
0: že by
1: znali text. Já mám pocit, že ty melodie nějak mizejí. Tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Taky svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi, s kterýma třeba ten ženich jako někam chodí, že jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkohol naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám dvě reci a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, ne, ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba,
1: já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka a mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky. Lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, já vám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zaloty. Uh-huh. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Uh-huh. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Přes padem je kousek.
2: No vydá.
4: No on má, ale já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžej šediváčku Fong tady v Orlických horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tomu bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledali nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říkal čekej a top. Když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnou.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupovala. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou Kulišárny nebo Klukoviny, Vylomeniny, Radovánky či Děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900, a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
9: Ano.
2: Dobře. Na cestě kam? Domů.
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
2: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chalipábu, ne, to je takový na jazzví, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčím.
2: Tak teď si dáme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši,
3: pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba, když máme jako několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: no, to totiž... taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku...
4: Ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou jako jsou pravidlem, jak si.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: To jsme vysvětlili
3: zevrubně.
4: Dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: vrnější
4: věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych. No. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často před, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala. Hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme seznam.
2: No, ale máš seznam, takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Venčura a na bude. Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám
5: děkuji.
6: Doma potečku.
5: Máte jo, sakr.
2: Děkujem za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, paní Soňa z Bolšova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: A chtěla bych Ačko.
2: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych si taky Bečko.
2: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bečko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.
10: A otcové mají vždycky pravdu?
9: No ano, sám sebou.
10: Protože jsou starší, zkušenější?
9: No ano.
10: A chytřejší než jejich synové?
9: Bodeď.
10: Aha, a taťulínku?
9: Co zas?
10: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
9: Přece Edison.
10: Tak proč ne jeho otec?
9: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
10: No, nevím, taťulínku.
9: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
10: Hurá!
9: Ale 200krát.
10: A proč?
9: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
10: No, tak to už jsem pochopil.
9: Ano?
10: Spravedlnost je právo silnějšího.
9: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
10: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
9: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
10: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
5: Bohužel.
2: Ne?
5: Neměla jsem to štěstí. Ne, ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
2: Ne.
5: Ne.
2: Na žádné.
5: Ne.
2: Vy jste se ohrali doma.
5: No ne, ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
2: To
5: no.
2: Jo, ale já jsem byl na Hurvínkově jako malej.
5: No, ty jsi staromodní asi.
2: Starej. Taky retro.
5: No.
2: Večerníček se miloval i s Pejbou a Zurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
5: Jo,
2: takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
5: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
2: Potom, ale v dětství ne.
5: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný. Ano.
2: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
5: Fakt?
2: No, úplně hrozný.
5: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
2: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosím, stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Halo.
6: Ano, já bych chtěl hovořit k losování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libor, já jsem se těšil zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dni v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho, dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejít napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, abych měl takovou prosbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro.
10: Ako pachohybský zbojník. Si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
11: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásný den, aký má ujitobu zleho nechodí. Vlastně ako jiný začat nadávat, ale zkus radšej pozrit na krásu dní. Na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovíš jim úsměvom. A na ulici zapáči sa na vesej strom. Nečím sa smělej, začni, a živa budeš mať, si začni hlavu starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Harvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, Petru. Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Kriminalistům se podařilo vypátrat muže, který měl obtěžovat dívku ve vlaku. Nová autobusová linka spojí oblast řeky Berounky od radnic na Rokycansku po Křivoklátsko. Prezident podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. A zítra bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Andrea Samešová. Kriminalistům se podařilo vypátrat muže, kterého podezřívají ze sexuálního útoku na mladou dívku ve vlaku z loňského roku. Na svou oběť měl zaútočit v kupé cestou z Klatov do Plzně. Dnes o tom informuje server Novinky.cz. Policejní mluvčí Michala Reindlová dnes potvrdila, že muže, po kterém policisté v souvislosti se sexuálním obtěžováním pátrali, aktuálně ztotožnili, ale obvinění zatím nepadlo. K události došlo loni 16. listopadu. Před 8:30 ráno. Jakmile vlak zastavil, muž utekl. Nová víkendová autobusová linka propojí turistická místa v Plzeňském a Středočeském kraji podél řeky Berounky. Od zítřka budou z radnic na Rokycansku výjíždět autobusy čtyřikrát denně. Pokračuje Filip Drápal ze společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
3: Tato linka bude jezdit o víkendech a ve státních svátcích až do konce září, a to třikrát denně v trase Křivoklát Radnice, ráno pak

0: Urbanová po volbě slíbila moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí.
1: Mám zkušenost z vyjednávání jednacího řádu, to znamená, že ty procedury znám.
0: Podle předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťány Malé je zvolení Urbanové výsledek dohody mezi koalicí a opozicí.
2: Při té minulé neúspěšné volbě to byl důsledek prostě toho zaseknutí té sněmovny a nedodržování dohod.
0: Poslanci odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Jejich volba byla netradičně veřejná kvůli podezření z korupčního jednání u dvou kandidátů. Své posty v radě obhájili třeba bývalý hokejista a politik Jiří Šlégr a moderátor Luboš Ksaver Veselý. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal odklad povinného používání geoportálu územního plánování na rok 2027 a pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Sport. Tenista Jakub Menčík hraje v Paříži o postup do finále Roland Garros. S Němcem Zverevem prohrál 2 sety 5-7 a 2-6. Třetí ovládl český tenista 6-3. Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul v deblové soutěži. S Američankou Tausendovou dnes porazili v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová 6-0 a 6-1. Počasí. V noci jasno až polojasno, k ránu v údolích i mlhy, teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. Zítra jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru lokální přeháňky, ojediněle i bouřka. Teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů, rozptylové podmínky, přes den dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Omezení přibylo na dálnici D5 na kilometru 31 u Hořovic ve směru na Plzeň stojí porouchané osobní auto. A omezení platí ode dneška v Poplužní ulici v Blovicích na jižním Plzeňsku. Kvůli opravě vozovky potrvá omezení v místě železničního přejezdu až do 12. června.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Pěkné páteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň, který vám teď nabízí den v kraji a to nejdůležitější, co se stalo právě dnes, 5. června. S naším mikrofonem se vydáme třeba do Tedražic u Sušice, protože kdykoliv od roku 2014 hostila pražská Troja světový pohár ve vodním slalomu, byla u toho kajakářka Galušková. Na Karolínu a Antonii letos poprvé naváže juniorská mistrně světa Bára z Tedražic u Sušice. Reportáž si nenechte ujít na konci téhle hodiny.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
5: Víkend je před námi a protože je teď venku deštivo, tak je všichni očekáváme, jak se počasí vyvine v sobotu a v neděli. No a to nám řekne meteorolog po 4:15. Tohle je skupina Turbo a já vám přeji příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu už je s tím nejdůležitějším Andrea Semešová. Pěkné odpoledne.
2: Pěkné páteční odpoledne. Půjčovny lodí hlásí první nápor zákazníků. Začíná totiž hlavní vodácká sezóna. Nedávné deště zlepšily podmínky na většině řek a půjčovny registrují rostoucí zájem o splouvání. Jaká je aktuální situace na řekách v Plzeňském kraji, zjišťoval reportér Václav Malý.
3: Například Otava se na některých úsecích stále pohybuje na hranici sjízdnosti. Oblíbený úsek ze Sušice do Horažďovic bývá problematický, naopak úsek z Katovic do Písku je pro kánojet sjízdný lépe.
2: Více uslyšíte z našeho vysílání už za několik minut. Participativní rozpočet v Rokycanech opravdu funguje. Důkazem jsou konkrétní projekty, které v prvním ročníku navrhli sami občané. Jak město informuje na svých webových stránkách, úspěšně byl dokončen vítězný návrh a tím je zastínění dětského prvku na rokycanském koupališti, které je už návštěvníkům k dispozici. Zbývající peníze půjdou na projekt, který se umístil na třetím místě. Jedná se o kuličkovou dráhu a vznikne do konce roku v parku u Rakováčku. Návrhy do druhého ročníku mohou lidé zasílat do 28. června. Hartmanice na Klatovsku chystají Den svobody na Zhůří. Akce se uskuteční zítra v prostorách zaniklé šumavské obce přímo u pomníku věnovanému 90. pěší americké divizi a připomíná její vylodění v Normandii. Na co se návštěvníci mohou těšit, řekne starosta Hartmanic Pavel Waldman.
4: Návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických vozidel a džípů. A Salomonce nám navíc přijedou vojáci, kteří představí originální uniformy příslušníků té 90. pěší divize americké armády.
2: Další informace si můžete poslechnout z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. V Plzni dnes začíná 15. ročník festivalu Metal Fest Open Air. Na Lochotínském amfiteátru se do neděle představí 25 kapel z Evropy i ze zámoří. Hvězdou dnešního programu bude od 7:30 večer newyorská thrash metalová skupina Anthrax, která zahraje v Plzni vůbec poprvé.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vodáci vyrážejí na řeky a půjčovny hlásí první nápor zákazníků. Jaká je situace na Otavě nebo na Berouncem, tak to uslyšíte za pár minut.

0: Vodácká sezona se naplno rozjíždí, nedávné deště zlepšily podmínky na většině řek a půjčovny registrují rostoucí zájem o splouvání. Jaká je aktuální situace na řekách v Plzeňském kraji, zjišťoval reportér Václav Malý.
1: Například Otava se na některých úsecích stále pohybuje na hranici sjízdnosti. Jak mi řekla Kristýna Mašková z půjčovny Samba, zájem je zatím menší než loni právě kvůli obavám z nízkého stavu vody. Oblíbený úsek ze Sušice do Horažďovic bývá problematický a půjčovna musí někdy zákazníky upozorňovat, že podmínky nejsou ideální. Část vodáků si pak raději vybere jinou řeku. Naopak úsek z Katovic do Písku je pro kánoje sjízdný lépe. Berunka je momentálně sjízdná v celé své délce. Vyšší zájem než loni registruje například půjčovna ASK. Podle jejího zástupce Daniela Fleisiga mají v současnosti obsazenou zhruba polovinu kapacity a poslední červnové dny jsou prakticky plné. Provozovatelé půjčoven se shodují, že o obsazenosti lodí rozhoduje předpověď počasí. Lidé si dnes většinou lodě nerezervují s předstihem, sledují předpověď a rozhodují se několik dní nebo dokonce několik hodin před vyplutím. Půjčovnám to pak komplikuje plánování. Jinak podle většiny majitelů půjčoven zájem o vodu stále trvá.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: hraje Český rozhlas Plzeň v pátek odpoledne a Lucii vystřídá Pavel Bobek.
1: Počasí.
0: Na telefonu už zdravím meteorologa Josefa Cinka. Pěkné odpoledne na Mikulku.
2: Pěkné odpoledne.
0: No a jak říkáme pěkné odpoledne, jak pro koho asi, venku je zataženo. Jak to vypadá s deštěm právě teď? Prší někde?
2: Tak ještě nějaké doznívající srážky zaznamenáváme na některých místech ve východní a jižní části kraje, a to především na severním Rokycansku, na jihu pak na Sošicku a Hroždějovicku. No a ty současné teploty se nám pohybují většinou někde mezi 13 a 16 stupni Celsia. A jenom pro zajímavost, nejvyšší teplotu jsme dnes naměřili v Plzni Bolevci, a sice 20,5 stupně. Oproti tomu na šumavském Březníku tam teplota vystoupila jen na necelých 12 stupňů Celsia.
0: Jaká tedy bude noc a zítřejší den?
2: Tak oblačnosti nám během večerních hodin bude od západu dále ubývat. V noci nás čeká postupně polojasno až skoro jasno. K ránu se ale v údolích vytvoří mlhy, no a nejnižší ranní teploty zítra budou poměrně rozdílné. Pohybovat se budou nejčastěji mezi 10 až 7 stupni, přičemž nejchladnější budou údolí, kde teplota může spadnout až na hodnoty 5, případně 4 stupně Celsia. No a zítra přes den nás čeká určitý vývoj. Zpočátku bude tedy slunečno, během dne začne oblačnosti přibývat a na večer se pak od jeho západu přidají lokální přehánky a ojediněle se může vytvořit s menší pravděpodobností případná slabší bouřka. No a co se týká teplot, tak ty nejvyšší denní hodnoty zítra vystoupí na 22 až letních 25 stupňů. Na horách v 1000 metrech tam očekáváme maxima kolem 16. No a vítr ten povane zítra pouze slabý, většinou jižních směrů se rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Tak v sobotu teploty pěkné, jak to bude vypadat v neděli?
2: Tak v neděli bude sluníčka ještě o něco více, Převažovat tedy bude slunečno, ale zas trochu větrno, ten vítr v neděli bude foukat západní rychlostí 4 až 7 metrů, no a na exponovanějších takových vyvýšených místech tam očekáváme nárazy až kolem 12 metrů, což je přepočtu rychlost až kolem 40 km v hodině, takže dojem z pěkného dne nám ten vítr to trošku bude malinko kazit, no a co se týká minimálních teplot, tak ty klesnou v neděli na 13 až 9, no a nejvyšší denní očekáváme pak mezi 21 až 24 stupni Celsia.
0: Tak to vypadá na celkem relativně pěkný víkend. My vám moc krát děkujeme, to byl meteorolog Josef Cink a přejeme klidnou noční.
2: Díky a hezký víkend, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Tolik tedy víkendová předpověď. Pojď sem na divadlo. To je zvláštní název festivalu, který už po třetí bude hostit Plzeň. Za chvíli vám povíme o jeho programu a prostorách, kde se budou odehrávat představení. My vám přejeme pěkné páteční odpoledne.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Naše krajská metropole bude od 14. června hostit festival Pocem na divadlo. Co to je, jakou má tradici a jaký bude program, o tom si dnes dopoledne v živém vysílání povídala Iva Kokešová se svým hostem.
1: Plzeň se od 14. do 22. června opět promění v město divadla. Festival Pocem na divadlo má před sebou třetí ročník plný činohry, pohybového divadla, koncertů, besed i programů pro děti. A naším hostem je dnes herečka a spoluzakladatelka festivalu Pocem na divadlo Jana Trojanová. Možná, že bychom měli říct, že festival Pocem na divadlo už má za sebou jakýsi prolog, proběhl 11. května. Co to bylo a jak se to povedlo?
2: Byl to krásný koncert Cello Republic, což jsou čtyři fantastičtí muzikanti, hráči, umělci, violončelisté a hráli ve velké synagoze, čili krásný prostor, který určitě Plzeňanům a okolí je velmi, velmi dobře známý. Myslím, že ten večer celkově byl vydařený a doufujeme, že jsme tím odstartovali ten třetí ročník.
1: My se budeme o programu bavit podrobně, ale pojďme teď zmapovat ta místa, kde se bude hrát. Vy jste tedy zmínila Měšťanskou besedu, ano. Zmínila jste divadlo Josefa Kajetána Tyla a jaká další místa ještě budou centrem festivalu Pocem na divadlo?
2: Bude to také divadlo Alfa, ano. Kde budeme hrát nejenom pro děti, ale třeba tam bude hrát divadlo Na zábradlí. Pak nově letos budeme v prostoru Moving Station, čili v takovém, já řeknu trošku jako alternativním prostoru, ale i tam představení, které tam uvedeme, se určitě skvěle hodí. Budeme ale také třeba ve společenském sále SOUE, kde budeme hrát teda dopoledne pro školy. No a určitě nemůžu opomenout také rozhlasová studia. Letos to nebude jedno, ale budou hned dvě rozhlasová studia tady plzeňského rozhlasu, která mají možnost navštívit i posluchači, co nás teď třeba slyší on air, protože se otevřou vlastně i pro ně díky festivalu a díky besedám a díky naší spolupráci.
1: Vy jste někde, Jano, zmínili, že ten letošní ročník je největší a nejpestřejší. Podle čeho jste vlastně vybírali jednotlivé inscenace a hostující soubory? Jaký máte klíč?
2: Vybíráme to podle zásadního klíče. Jednak to musí být buď představení, která jsme osobně viděli, nebo to musí být představení, o kterých je velmi pozitivně slyšet, a nebo to musí být takové soubory, od kterých, když si něco vezmete, tak víte, že to není špatně. A to mluvím třeba už jenom o tom zahajovacím večeru, kdy přijede Davidské divadlo s představením Každý má svou pravdu, tak tam asi po čem sáhneme, tak sáhneme správně a divák plzeňský a i mimo plzeňský je rád, že Davidské divadlo přijede. Stejně tak určitě u toho zakončení, když se řekne jméno Ivan Trojan, tak většinou myslím, že nemusím dodávat už jako nic, tak jenom dodám, že to je to jeho monodrama Žáby, které vzniklo k jeho jubileu a které už tady ostatně i teda v Plzni bylo, ale jinak se snažíme myslet i na to, abychom přivezli skutečně něco, co tady tak často nebývá.
0: O dalších představeních a celkovém programu festivalu Pocem na divadlo se dozvíte v rozhovoru s Janou Trojanovou, který si celý můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

Queen byla součástí Dne v kraji na Českém rozhlase Plzeň. Hartmanice chystají Den svobody na Zhůří. Bude v prostorách zaniklé šumavské obce přímo u pomníku věnovanému 90. pěší americké divizi a taky připomíná její vylodění v Normandii. Letos vychází na den přesně 6. června. A právě o této akci se dozvíte ještě teď z našeho vysílání.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň a zítra je 6. června. No právě 6. června roku 1944 se vylodili spojenci v Normandii. Mezi nimi i 90. pěší americká divize, která pak doputovala až do Československa. Mimo jiné i na Šumavské vzhůří. A právě tam si zítra připomenou výročí vylodění a uctí památku této divize při tradičním Dni svobody. Organizuje ho město v Radnici Hartmanice. My jsme se dnes ptali starosty Pavla Waldmana, co se bude v sobotu na vzhůří všechno konat.
1: Jde o setkání teda přátel Šumavy, svobody a demokracie. V dopoledních hodinách proběhne pětní akt u té skály uctění památky padlých amerických vojáků. Za příznivého počasí se návštěvníci taky budou moct prohlédnout výstavu s názvem Prezident na Šumavě, připomínající loňskou návštěvu právě prezidenta republiky, který tuto akci navštívil.
2: Při podobných akcích bývá k vidění i historická technika, také vojáci v dobových uniformách. Přijedou i na vzhůří.
1: Návštěvníci se mohou těšit na ukázku historických vozidel a jeepů. A Salomonce nám navíc přijedou vojáci, kteří představí originální uniformy příslušníků té 90. pěší divize americké armády.
2: Musíme dodat také pár praktických informací. Zaniklá obec Zhůří je přístupná jenom pěšky nebo na kole. Po dobu konání Dne svobody tam ale bývá i povolený vjezd autem. Bude to, pane starosto, i tentokrát?
1: Po celý den bude povolen vjezd vozidlům do prostoru, teda bývalé osady Zhůří. Příjezd bude možný jak od starého Brunstu podél řeky Křemelné, tak také od staré Hutě.
2: No a pokud si přece jenom bude chtít někdo udělat procházku, jak se vlastně k pomníku na Zhůří dostane?
1: Na obou stranách z těch zmiňovaných vjezdů, jak jsem teď zmínil, jsou k dispozici dvě parkoviště, odkud lze k pomníku dojít pohodlnou procházkou dlouhou přibližně 2,5 kilometru. Tady bych poprosil všechny, kdo budou přijíždět, aby dodržovali prostě parkovací stání a řadili se a nikde na cestách nepřekáželi.
0: Se starostou Hartmanic Pavlem Waldmanem si povídala Iva Kokešová. Ještě doplním, setkání na Zhůří začíná zítra v 10 hodin dopoledne.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: O medaile ve světovém poháru ve vodním slalomu v Praze budou nejlepší závodníci planety bojovat v areálu Troje ode dneška až do neděle. Opravdu mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl 3 dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v Tedražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antonii, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Fakt jsem se hrozně snažila přes tu zimní přípravu a znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla. A právě Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní, nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a vlastně v průběhu těch mých jako let, co jezdím na vodě, jsem se vlastně oboma dvoma ségrama inspirovala a obě dvě mě posouvaly dál a dál a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na Svěťáku v Praze a no, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Tady je Český rozhlas Plzeň a mě už zbývá pouze pozvat vás na zítřejší vysílání. V plzeňské společnosti Škoda Group tento týden poprvé žáci elektroučiliště po dvouleté praxi skládali závěrečné praktické zkoušky. Jde o pilotní projekt spolupráce mezi firmou a školou, který má žáky lépe připravit pro praxi. Zítra vám v našem vysílání o této unikátní spolupráci povíme veškeré podrobnosti. Také vás pozveme do Brd na 36. den pozemního vojska Bahna. Jehož součástí budou i ukázky současné a historické vojenské techniky. A odpoledne v pořadu Hvězdné návraty se můžete těšit na moderátora a baviče Luďka Nekudu. Bude toho mnohem víc, tak určitě poslouchejte. Za 4 minuty tady budou další zprávy s Andreou Samešovou a Richard Jenduský. Vám přeje pěkný večer a taky následující víkend.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přetížené dálnici D5 by měl podle ministra dopravy ulevit železniční velkokapacitní přechod s Bavorskem. Na akci Bahna do Strašic zavezou návštěvníky i speciální autobusy. A zítra bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Pěkný večer u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Modernizovaná trať mezi Plzní a Bavorskem se podle ministerstva dopravy Ivana Bednárika z SPD stane důležitou spojnicí nákladní železniční dopravy mezi Českem a Bavorskem. V současné době mají obě strany jediný velkokapacitní přechod. Přestavba a elektrizace trati mezi Domažlicemi a Plzní podle ministra umožní provoz těžších nákladních vlaků dlouhých až 740 metrů.
2: S Německem máme jeden vysokokapacitní železniční přechod a to je Děčín-Bad Čandau. Největší výměnu zboží máme právě s Bavorskem. A tady máme dva železniční přechody, které byly určeny na přepravu zboží, ne na přepravu lidí. Schierding a Furdenwald, když se kouknete na tu D5, kolik tam máte dneska kamionů, už není schopná absorbovat víc. Chceme větší kapacitu na železnici.
0: Modernizace tratě mezi Domažlicemi a Plzní začala tento týden elektrizací do Chotěšova. Na den pozemního vojska Bahna do Strašic zítra vyjedou speciální autobusové linky. Dopravce vypraví ráno přímé spoje z Plzně a odpoledne zpět. Další budou pendlovat mezi záchytnými parkovišti a vojenským újezdem Brdy. Podrobnosti dodává za dopravce Zbyněk Hupák.
3: Linky vyjíždí z Plzně z autobusu nádraží, vybrané spoje zastaví i v Rokycanech. Novinkou je, že místo Dobřívy bude vyjíždět autobus také z Mirošova, kde je nové záchytné parkoviště u vlakového nádraží. Tradičně pojedou autobusy ze Strašic, Stankovky a od Asičárny. A mezi Mirošovem a Strašicemi na Bahna budou pendlovat autobusy po celý den, tak jak bude potřeba. Nikoho tam určitě nenecháme.
0: Jízdní řády jsou na webu Bahna.eu a ČSAD autobusy Plzeň. Zaměstnanci na úřadu

0: knihovny Václava Havla pokračují už jen do konce června. Zbývající člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN uvedl, že chce s Dagmar Havlovou jednat o získání práv k názvu knihovny Václava Havla i její činnosti.
1: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat.
2: Uvedla pro Radiožurnál někdejší první dáma Dagmar Havlová ve čtvrtek odpoledne.
3: Samozřejmě chápu, že ten stres a tlak, který je na ní vyvíjen jak mediálně, tak i zevnitř knihovny, protože včetně mě jsme od ní chtěli spoustu doporučení či rozhodnutí, zvlášť v posledních dnech, tak absolutně chápu její krok.
2: Okomentoval její rozhodnutí David Dušek z Hnutí STAN. V posledních týdnech společně pracovali na jiných variantách řešení a to podle něj bylo nečekané. Radiožurnálu řekl, že v roce 90. výročí dramatika a někdejšího prvního českého prezidenta chtějí spolu s dalšími kolegy odkaz připomínat, třeba už ne pod značkou knihovny Václava Havla.
3: Máme připraveny některé projekty spojené s výročím nedožitých Václavových narozenin, které budeme realizovat v jakémkoliv formátu.
2: Havlová zároveň odmítá přímou odpovědnost za manažerské vedení, které od dubna veřejně kritizovali nejenom sponzoři, ale i zaměstnanci knihovny. Michaela Vitišková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenista Jakub Menčík na Roland Garros do premiérového finále nepostoupil. V semifinálovém souboji podlehl Němci Zverevovi 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Počasí. V noci oblačno s doznívajícími přeháňkami, postupně až skoro jasno, kránu v údolích i mlhy. Teploty 10 až 7, na horách až 4 stupně. Zítra jasno, postupně přibývání oblačnosti, k večeru lokální přeháňky, ojediněla i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 22 až 25, na horách do 20 stupňů. Povane slabý vítr jižních směrů a bio jednička mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se stala u Horní Břízy na Plzni severu u Hřbitova, kde se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují policisté, nehoda překáží provozu, buďte proto opatrní.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
5: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. K poslechu pořadu Muziky, muziky vás vítá a přeje příjemný poslech Antonín Bulka. Dnes vám budu vyprávět příběh kapely, která vyšla ze stejného gruntu Oberkrainer kapel hrající alpskou folksmusik ve stejném nástrojovém obsazení, ale rytmicky a žánrově zcela odlišnou. Jedná se o rakouskou kapelu Global Krainer.

V roce 2002 se v Mnichově sešel pan Hugo Hain se zakladatelem souboru Global Krainer, klarinetistou Christophem Šperkem, hrající alpskou folksmusik. Shodli se, že by se mělo něco v alpské hudbě dít a změnit. Kapela musí znít jako alpská salsa nebo jako samba dívek z horských údolí. Volba dramaturgie byla jasná. Hrát světové popové a swingové hity jinak, ale s gruntem v hudebním stylu Oberkrainer. Výsledek musí být takový, jako by Paul McCartney popíjel na bratrství například s Františkem Kvochem a Tina Turner flirtovala se Slávkem Avseníkem.

původní Oberkleiner kapely zůstalo jen nástrojové obsazení. Klarinet, trubka, akordeon, kytara, basující bariton a zpěv. Muzikanti v podstatě nevěděli, zda nový styl tradiční kapely bude úspěšný. Stejně jako bratři Slávko a Vilko Avseníkové, když spolu stáli před 70 lety na peronu Mnichovského nádraží s kufrem a harmonikou, ještě netušili, že dosáhnou světového úspěchu, prodají několik milionů zvukových nosičů a jejich skladby budou hrát v různým aranžmá slavné orchestry.

Pět virtuózních muzikantů a skvělá zpěvačka Anna Maria Heller se semkli kolem klarinetisty Christofa Šperka. Po roce zkoušení a koncertování našel soubor Global Kreiner svůj muzikantský výraz a styl. Proti souboru originál Obekrajnen muzikanten bratrů Avseníků, kteří byli v roce 2002 na vrcholu popularity, Global Kreiner začínal v podstatě se stejným žánrem, ale úplně v jiné dramaturgii a provedení.

Soubor se stával stále známějším a úspěšnějším. Koncertoval doma i v zahraničí, vydával zvukové nosiče a hudební klipy. V roce 2005 reprezentoval Rakousko v soutěži Eurovision Song Contest v Kyjevě. Soutěž sice zahajovali, ale nedostali dostatek hlasů pro postup do finále soutěže. Skončili na 21. místě. Kvůli tomuto výsledku kapely oznámil rakouský národní vysílací systém ORF odstoupení z této soutěže a vydal prohlášení, v němž popsal soutěž jako absurdní, ve které rakouská hudební tradice nic neznamená. Po roce trucování se však Rakousko do soutěže vrátilo.

Kdybych měl napsat hodnocení poslechu zvukových nosičů kapely Global Kreiner, napsal bych: basový bariton tlačí zvuk z dola jako basová kytara v diskotéce, kytara pocitově chvátá před ostatními nástroji, akordeon virtuózně roztříští harmonický doprovod na 16-nové noty a nad nimi jásají trubka s klarinetem. Vše je dokonale sloučeno s krásným stylovým zpěvem.

V roce 2010 jsem byl v Lucembursku na jejich koncertu. Jejich show, instrumentace skladeb a virtuózní muzikantské a pěvecké výkony mě nadchly. Obdivoval jsem, jak aranžeři skladeb vsadili do světových popových a swingových hitů alpské mezihry, aniž by posluchače a kritiky urazili. Koncert kapely Global Kreiner byl pro mě velkým zážitkem. Soubor zakončil svoji činnost v roce 2013. Ještě si poslechneme originál Alpen Obyklajněn muzik, ale v českém vydání. Směs melodií Slávka a Vilka Avseníku zahraje dechová kapela Rustika Dalibora Bárty. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje při poslechu pořadu Muziky muziky se těší Antonín Bulka.

Příjemný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Úvodní myslivecký tanec už předznamenává téma dnešní půlhodinky. Dnes se totiž vydáme do lesa, a to za těmi, pro které je druhým domovem. Venku jsou za každého počasí, pečují o zvěř, ale také dodržují své tradice, zvyky a pověry. Ano, řeč je o myslivcích a také o mysliveckých lidových písničkách, kterých se dochovalo opravdu hodně. Tak lovu, myslivosti zdar a pěkný poslech, to vám přeje Michaela Vondráčková.

Název lovec se objevuje už v 11. století. Panovníka většinou obklopovala početná lovecká družina a pro jejich pobyt na loveckých výpravách se v lesích stavěly lovecké hrádky. Lovecký personál byl usídlovaný v takzvaných účelových obcích, třeba Lovčice, Ohaře, Sokolníky nebo Loveč, a lovecké roboty podaných jsou známé už ve 12. století. Důležitý je rok 1573. V usnesení Českého sněmu z tohoto roku se totiž uvádí, že právo lovu souvisí s vlastnictvím pozemků a pozor, nechybí ani nařízení o ochraně zvěře, což v podstatě znamená počátek myslivosti u nás.

V dnešním špalíčku posloucháme myslivecké písničky a také si povídáme o historii myslivosti. Věděli jste třeba, že zelený myslivecký oděv byl známý už v 16. století? Po zrušení roboty bylo právo myslivosti spojené s vlastnictvím půdy. Roku 1923 byla založena myslivecká jednota a roku 1929 vydaný malý honební zákon, který stanovil dobu lovu a hájení zvěře. Zákonem z roku 1962 příslušelo právo lovu mysliveckým sdružením, tedy takzvaným lidovým myslivcům. A až na přelomu 20. a 21. století je právo myslivosti znovu přiznáno majitelům půdy.

rana doprovázel mě pes. Zamířil jsem do revíru, na rameni flintu nes. Sedl jsem si na kraj lesa, na malou lavičku. Car Jana louce přede mnou žá,

Odved se mi do lesíčka na malou mítinku. Tam jsme jako dvě hrdlíčky cukrovali hodinku. Já jsem malej myslivec,

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte špalíček lidových písní dnes věnovaný mysliveckým písničkám a že se jich dochovalo hodně. A nejen to, dodnes se dochovaly i různé myslivecké pověry a zvyky. Lovecké signály trubkou, halaly, znamení a povely, pozdravy, poslední pozdrav a pocta ulovenému kusu. Tak to vše se přenášelo a přenáší z generace na generaci myslivců. Zvláštní kapitolou je pak myslivecký oděv, který se také v historii vyvíjel. Od obuvy, zdobených klobouků, mysliveckých brašen a holí až po uniformy.

A ještě se zastavme u několika mysliveckých ceremonií, které mají dlouhou tradici a dochovaly se dodnes. Tak třeba takové přijímání za myslivce, tedy pasování. To prý v minulosti bývalo opředeno tajemstvím očarovaných zbraní a kouzelných kulí, ale své kouzlo a váhu má i dnes. Od dob vzniku mysliveckých sdružení se datuje obřad poslední leče spojený s hostinou. Ta je navíc příležitostí k vyprávění skutečných i vymyšlených příhod zvaných myslivecká latina. Myslivci se zdraví pozdravem, který jsem si dovolila využít i na úvod dnešního pořadu, tedy lovu nebo myslivosti z dar, a připíjejí si se sklenicí v levé ruce. Etika lovu, která vždy byla a je součástí vztahu mezi lovcem a zvěří a mezi myslivci, je dodnes důležitá, ovšem bývala už v minulosti porušovaná pytláky. Ale to už by byla jiná kapitola. Dnes se raději rozloučíme malou sérií dalších pěkných mysliveckých písniček. Hezký večer vám přeje a pro dnešek se loučí Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V plzeňském kraji žije téměř třikrát více cizinců než před 10 lety. V Plzni vrcholí příprava městských rybníků na letní sezónu. A zítra bude zpočátku jasno, postupně přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Pěkný večer přeje Andrea Samešová. Třikrát více cizinců než před 10 lety má v současné době Plzeňský kraj, hlavně kvůli migraci z Ukrajiny. Má také čtvrtý nejvyšší počet cizinců ze všech regionů a druhý nejvyšší podíl cizinců na místním obyvatelstvu. Vyplývá to z dat ke konci roku 2025, která zveřejnil Český statistický úřad v Plzni. Mezi cizinci v kraji se kromě Ukrajinců, Slováků, Bulharů a Rumunů stále častěji objevují také Filipinci a Mongolové. V Plzni tvoří cizinci více než pětinu stálých obyvatel. Správci plzeňských rybníků připravují vodní plochy na letní sezónu. Nejvíce zaměstnává Velký Bolevecký rybník, kde vodní rostliny pravidelně kosí speciální loď, říká ze správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.
2: Vyžínací loď jezdí v pracovní dny každý den a vyžíná ty ponořené rostliny a upravujeme třeba vstupy pro rekreanty, naváželi jsme nový písek na pláže a připravujeme ty plochy pro tu největší sezónu, což je ten červenec, srpen, září.
0: České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
3: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
0: Jakub Menčík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na tenisovém Roland Garros podlehl světové trojice Němci Zverevovi.

0: 30 stupňů a Bio 1 mírná záteš.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda se došetřuje u Horní Bříze na Plzni severu u Hřbitova. Srazila se dvě osobní auta a na dálnici D5 na kilometru 42 u Cerhovic ve směru na Plzeň stojí porouchané auto. Projíždějte i tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Kolegové z rozhlasu mi napsali, objevili jsme nové slovíčko, asi jim byla zima, protože říkali, je tady zima jako na Vydrholci. A hned se začali hádat, jestli tvrdé i měkké, i a kde se ten Vydrholec vzal. Já teda říkám dokonce dlouze Vydrholec.
2: Je to slovo staré v češtině a je původem cizí, takže to k tomu, jaké i. V cizích slovech se držíme toho původního pravopisu a tam bylo měkké i.
1: Takže Vydrholec s měkkým i. A teď mě naskočí okamžitě němčina, jo, Vydrholec, Vydrholen opakovat. S tím to asi nemá nic společného.
2: Nemá, ale teda musím říct, že když jsem pátrala po tom původu, tak to byla docela šichta.
1: Fakt?
2: No, protože člověk, co udělá, vezme etymologický slovník, který je speciálně sestaven proto, aby ukázal původ slov. No a když jsem vzala takový ten klasický Machku z roku 57, tak tam jsem se dověděla sice, co to slovo znamená, ale původ prý je nejasný. Tak jsem vzala novější etymologické slovníky, současné v podstatě, no a tam se psalo, že asi z němčiny, ale těžko říct, jak a proč.
1: A kde jste našla výsledek?
2: No, nakonec teda to dobře dopadlo, protože jsem si vzala místní jména v Čechách Antonína Profouse a protože Vydrholec se jmenuje i jedna nebo dvě vesnice a je to taky pomístní jméno lesů, například, tak on si dal tu práci a zjistil, že ve středověké němčině bylo slovo vítr, znamenalo bouře, vichřice, hromobití, no a pořád je ještě v té němčině i ten holc, les. Takže les, kde je opravdu hnusný počasí.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Mola Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu po Stoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Ege und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen. Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt, auf dem Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof Stanislav Přibyl.
3: Milí přátelé, liebe Freunde, stojíme na začátku cesty z Postelberg do Žatce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřte a Anfang des Weges von Postelberg nach Saaz. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Versöhnung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Worten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum er heuer mitläuft.
4: Jaké jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
5: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žatci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
2: Já bych chtěl jen tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapucines, der auch hier gestorben ist.
4: Dnešní akci zařadit do roku smíření, vy k tomu máte hlavní
5: důvod? Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který tady stál.
2: A event, das Jahr der Versöhnung, was der Erzbischof und das Bischof der Gleichnamige Diözese hier heute ausgerufen hat.
5: Najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
4: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
5: No je to právě to spojení. My jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil, a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili a
2: uvidíme, jaký to přinese synergie. Ty role kirche jsou ty, vás i ty role es gibt synergieeffekte zwischen der Zivilbevölkerung und Aktivisten in der Kirche.
4: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je to takový počet?
5: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti, a že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile ho zařadíme
2: do nějaké skupiny,
5: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
2: před válkou, za válkou,
5: po válce. A vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postolotrdský masakr, tak vlastně toho příkladem bohužel nechvalným.
4: Děkuji za rozhovor.
5: Ano.
6: Jste tam trošku na ty civilní věci, vy se tam na pochodu zúčastníte poprvé. Je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu a jak jste se připravoval, co si vezmete?
5: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno. A tento úbor vyměním za tričko. Dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
2: Výšovky čum zweiten zweigen Pilgerfahrt. Diese Woche die erste war 50 km hohe eben den anderen Weg. Die ist vorbereitet.
7: Děkuji. A následovat bude ještě mše v Žateckém kostele. O čem bude mše?
5: Tak mše je vždycky o tom též, je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži, a chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
2: Als Bischof auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was in diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen?
5: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
5: Bitte.
2: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. Junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kubkova. Veronika Kubkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografin, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Präsenz lebt. Přísečnice žije aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Landschaft und zur Heimatregion. Für Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kubkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement wurde sie mit der Auszeichnung Brückenbauer Stavitalmostu geehrt.
8: Veronika, warum sind Sie hier? Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
2: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann-Kepler-Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
8: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
2: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
8: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und ein Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
2: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Auf frohes Laufen dann.
8: Danke.
1: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
9: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
10: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
9: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
11: Steh stabil und stabil und dann wirf das Messer.
9: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
12: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
13: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
9: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
14: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
9: Karel Petzura ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
15: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, im Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
9: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
15: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
9: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
0: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová. Sousedé.
16: je 20 hodin.
17: Český rozhlas, zprávy.
16: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
18: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
16: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
19: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
16: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým. NASA a ruský Roskosmos únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
17: Počasí.
16: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost.

0: kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
2: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
3: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
2: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme.
3: Jo? A zkusíme veselé.
2: Ano.
3: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
2: Takže to si odběreme na začátku.
3: Tu legraci?
2: Ano.
3: Dobrá, pojďme.
2: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Česká krev.
1: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při

0: vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajtemlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Zácpu, za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajtamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Jak?

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička, zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako, my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. No tak pusu.

0: Pořad veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky veselé a zdravě.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám arie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Mm-hmm. Dotazy přišly i přes formulář na stránce veselé a zdravě.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Dintalax, Makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak, dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady.
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a
0: ať máme to i
2: máme
0: samozřejmě.
2: Další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo
2: ano.
3: Kyšku, ano. Nebo doma kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: Prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka. Prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: tam
0: vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
0: Ano.
4: Dostala jsem. Zácpu mám od mala, pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě táčit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad, mám dia. Jako,
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrnička mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: a
0: je?
2: Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik doporučení a možná najdeme.
2: Možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to. A děkujeme za
2: to. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají, a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium, to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže ta tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno nalačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden, v pátek, je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamovou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolově jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací, tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté. Sport. České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza. Počasí. Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Lionelem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Toma T. Halla, kterou text Petra Novotného přinesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu v velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset, Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretních scének i filmového plátna, Šep vůli, proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozhazoval, byl to laciný hotel.

Apartma hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová. Zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Se stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil s kocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

Trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kasl a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se destoulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Merle Haggard s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze budou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Celá vrstva vlastně vozovky, vlastně v hrázi máme vodovod, plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku, nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo je chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu. Takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda, já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila. A říkala Molavco. No ona neříkala Molavcová, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor.

kde hrají různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Wolkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj srdci, lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: citát, jak pravdivé, vidíte. Tak to bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A dodneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě a moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každý chlup má svůj rub, každý rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne do čista, zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevě. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme.
1: Lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem od někud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Propět ran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží Bailey a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: Za Rámus.
1: A je, princezno, já vás asi vzbudil.
0: To nevadí, jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
0: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
0: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
0: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
0: Můžu za vámi ven?
1: A co tomu řekne pan otec?
0: Vždyť tu není.
1: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
0: Aha, to je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
0: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
0: Ne. A tuhle ta zubatice?
1: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
0: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
0: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
0: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu.
1: Pozor, tak ne!
0: Au!
1: Nešiko, kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
0: To bolí.
1: No, ale píchla ses jen trošku.
0: Z prstu mi teče krev.
1: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
0: Už ne. A odpusť mi... že jsem taková nešiká.
1: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
0: Čeho se spolekal?
1: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
0: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
0: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
1: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
0: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
0: To ani nepamatuju.
1: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. Žolt byl i kořist, i metály. Safran najs, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
0: Haló, buď.
6: No ne, panáček. A jaký nastrojený černý kabát a bílá náprsenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
0: Nemáte oheň? Buď.
6: Jmenuju se Buč?
0: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
6: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
0: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové?
6: Byl tu jen jezevec.
0: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
6: Bodlo by spíš kafe.
0: S rumem nebo bez?
6: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
0: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje... Co?
6: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
0: Poslušte si. A k zakousnutí, co? Bábovku nebo dort?
6: Dort?
0: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselo.
6: Jo.
0: Mám radost, když vidím radost, Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. No, no. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, i dbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
6: A jste na větvi.
0: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
6: Já? No, je mi akorát.
0: Je váš.
6: Co?
0: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
6: Kdeže to?
0: Pod stromem frňákovníkem, oni vědí kde.
6: Ale pane cigáro, počkejte, povězte mi...
7: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě vspí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
8: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
9: A ty ne, srváci?
10: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
9: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
10: Oh, je. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
6: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
10: Ten váček je snad kouzelný. kolikže se tam vejde?
9: Nekonečně. Líbí se ti?
10: Komu by se nelíbil?
9: Mně ne. Nech si ho.
10: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
9: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Kepic!

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Molavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Molavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, pimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co Kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a báb rýbu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Dobře, kládej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: Bože, to jsem se zapotil, ale stálo to za to. Mou zásluhou král skonal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bílenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš z cesty, Kašpárku.
1: Bá bílenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
1: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
1: Už zase neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
1: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví, ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo. Že jo, já rozumím, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
1: Na tu tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj, na první pohled, a ten má podivný plány.
2: Jestli je to Ba-da-da, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
1: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží, vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
2: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
1: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
2: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
1: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
2: To je taky alternativa.
1: A to jako bych musela tomu Honzovi potom poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
2: Poděkovat to by mu asi nestačilo.
1: A co by mu tedy stačilo?
2: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
1: čem je řeč. Vy, filozofové, mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
2: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
1: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
2: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru krasavu.
3: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
2: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
3: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
2: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
3: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
2: To by se snad mělo udělat předem, ne?
3: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
2: To je pravda, kdo to provede?
4: Hej, pane král, nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že krasava je zachráněna.
2: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
4: Je to hloupej Honza.
2: Ajajaj, no, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
4: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
2: Ubohý děvče.
4: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
2: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
4: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
1: Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
2: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď.
1: Zadrž, zadrž. Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
2: Tak to ne, ženit se nechci. Ale občas zajdu.
5: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nádobí. My jsme herci, proto budem rád. Někdo krmí vepře a s druhým se nepře o to, že tu práci dělá rád.

co nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Víc nechci.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste si za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
1: Krásnou noc přeji i vám. Tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci, tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
0: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
1: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia, magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.

0: To je hezké, řekněte mi, jestli to budete vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
1: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
0: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
1: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
0: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
1: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
0: To je vlastně pravda. A jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
1: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
0: Mhm. A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
1: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
0: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
1: Tak jo, taky děkuju moc.
0: Budeme se loučit.
1: A přeji hezkou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji tady od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch. A kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že i když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat, a navíc s tím pak mají hodně práci. Ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce, a já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře, a protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všecko zametený, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství, a slyšíme se.
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil. A je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No. Hm.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer a zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí? Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí, protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě jako
1: asi
0: nějaký
1: když
0: odpad?
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe. Co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky natříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak. Ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Mm-hmm. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo? Takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě zajímat o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě, když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyjazují věci do odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě, aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu, svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85% dotázených, kam se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, a smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý víkend.
1: Sýru.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
2: Dobře, děkujeme vám
1: dobrou
2: moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mi tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád takhle bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second-handu boty, protože boty by řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady z tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Toby, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé letí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Noro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.
1: To nejsou milá slova, to jsou ostrá slova. Paní Jarmilko, bych byla ráda, kdybyste se všichni ozvali k tomu. Děkuji.
2: Paní Doro, ještě vydržte. Já jsem chtěla ocenit, jak srozumitelně jste vyjádřila ty myšlenky. To je pro mě, když vám řeknu, že to jste vyjádřila krásně, tak to myslím právě opravdu srozumitelně, že to má vždycky hlavu, patu. Je nám to naprosto jasné a jde vidět, že ano, umíte i říct věci z ostra a že vám to jde od srdce, ale máme dnes den ochrany životního prostředí, Světový den životního prostředí a já jsem ráda, že to vezmeme z ostra, protože, jak vy jste to zmiňovala, je to důležité. Proto taky tady toto téma právě teď a právě dnes. Opatrujte se, posílám Hanu Zagorovou a těším se na vaši další návštěvu.
1: Děkuji. Doufám, že ta moje slova k tomuto tématu také patřila. A byla bych ráda, kdyby se lidé ozvali a tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu. Tak dobrou noc.
2: Uvidíme, jak to bude pokračovat, budeme ve spojení a budeme držet pěstí, aby to bylo tak, jak si přejete.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano.
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, já nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako k té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo, tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu, jako ten smrad úplně, to bylo takový pěny, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky, takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila, jako co se týče těch čistíren odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu okolní.
1: No já jsem teda z vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
0: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
1: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo, tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo, na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
0: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív, třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
1: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
0: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
1: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí, a když ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
0: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím, víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živil pouze tím, co si doma vypěstoval, a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
1: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo se tam předtím jako kdo dal,
0: ano,
1: do toho.
0: To by bylo taky velké téma. Rozumím
1: právě,
0: tomu, jak
1: no,
0: to myslíte.
1: Všechno, ta mince má obě strany. No.
0: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
1: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo.
1: Halo, halo, halo, halo.

0: několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné. Opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně. Všechno se hnedka likviduje. A já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí. A jako poslouchám pozorně od začátku. A když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený. Sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu. Já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít. A zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety, nebo no, my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je toho daleko víc. Ale je to větší město.
1: Tak a já Rušku, souhlasím jestli máte s vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami. Jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě na třikrát dokážete
0: knedlík s vajíčkem
1: zkonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší.
0: Plně nejvíc.
1: Podle nových statistik.
0: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází.
1: Ano.
0: A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství, jo, tohleto. Já, když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo, buď tak hodný. No.
1: Takže se nebojíte reagovat?
0: Nebojím se nereagovat. Já jsem svá, víte co, já to umím říct i v Lidně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval. Jo? Já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne. A jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, protože je to na okraji vlastní prostě a města. A takže je to trošku složitější, já se tam dopravuju na kole, že jo, taky ekologicky.
1: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. Máte vy něco takového?
0: Já mám to říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný. I ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná. Tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do

0: proti, no do Slunečnic, jo. A běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě. A říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
1: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky? Co zmizelo?
0: No tak, víte co? Bylinky si myslím,
1: já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
0: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a aha, my ji nelikvidujeme. Jo, jako,
1: tak něco jiného.
0: No, přeslička a ta bývala právě kolem tý je kolem tý cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No, no prostě úžasné naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečně zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím, z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
1: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
0: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Haló, haló, pozdravte nás.
1: Haló?
0: Vítejte,
1: už
0: jsme ve vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovenska rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hodou okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách langšmitů prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky a které se nelíbili lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85 odpadem tu Malou Ameriku.
0: Mm-hmm. Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody, když jsme teda u těch lomů?
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara. A byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice. A zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů, a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které držely tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře, Luboši, dívám se na čas, tak jo, budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na oblek, a taký porcelán. Som

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Mm-hmm. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, tu největší, jak se tomu říká, no, prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je také zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
1: No. Ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete. Kolik mají děti, jestli se můžu zeptat?
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně to tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má likvidovat?
1: Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tak kolik z nás si zaspívalo, taky mám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Rýdy z Příbramy. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: děkuju ti.
1: Lucie Bílá zpívala Děkuju ti. 4 minuty před 1:45. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivést k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebyl, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano, ano. Aha. Ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na to hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže. Aha. Prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobou.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na té vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená, nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že práce těch řemeslníků prostě je
2: vyšší. Přidám se, koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídla ani v jídelně vlastně, do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: takže tohle to jako...
1: Bezva, Janí, máte ještě něco
2: na srdci? Neubližovat zvířatům, prostě nějaký takový jako násilí na zvířatech nebo něco tak, to vůbec v žádném případě neexistovalo. Prostě je to tvor, nemá tvář a nějaký takový jako ubližování nebo nějaký takový, ne, to ne.
1: Dobře, jsme rádi, že jsme vás tu měli. Děkujeme za návštěvu, Janí.
2: Taky vám
1: zdravíme,
2: děkuju a budu vás poslouchat i dál. A všechny vás moc a moc zdravím, ať se vám daří.

0: posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takový zvelebování okolí bydliště, jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty, jo, dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka já bydlím v Břevnově, v Praze a teďka u školy se postavily dřevěné lavice, jo, a ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný, jo. Oni tam, ty dětičky, všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jí jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my, jako děti, jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy, jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba 2-3 auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde, jo. Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. No, je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu. Ja? A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu. Ja? A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučej s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že je neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě na, i třeba u branky našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no. A,
0: Paní Helenko, a taky
1: dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat, jo. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hroznej. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítí, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám. Jo.
0: Dobře, paní Helenko, myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat více na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte zase.
1: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
0: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že jo, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: A já bych přečetl, co třeba někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí. Někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt. Někdo mlčí, někdo žvaní. A kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Nebo... Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano. Do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Je to...
2: Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel?
1: Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerte krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatý člověk a že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holad.

0: Rio a Žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
1: Jseš mizerný.

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun.
1: Fake 15 korun.
0: Fake 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: To je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
5: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
5: Jo,
4: nemyslím,
5: takhle, no jak s kým?
4: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
5: To
4: a...
5: přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
5: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde teda vlastně jednou jsem u vás byl, no jednou, jo.
4: Jo,
5: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment,
5: že?
4: To si ani nepamatuju, kdy? To
5: jsi... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel jo. A ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: A... No počkej, počkej, povídej, dál.
5: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
4: No,
5: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece no. Si nemyslíš, že ženu má inteligentní, přece no. Si nemyslíš, že já, Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci.
4: No. No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
5: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
5: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
5: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
4: já,
5: tady říkám.
4: Já prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, no, co to ne. Povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To je, no. Včera jsem byl.
5: No.
4: A to bylo jenom, to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
5: Samozřejmě, v hospodě pracovní schůzka, jistě, tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera, a jak to bylo předevčírem, Karlíku, no?
4: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako včera, ale já předtím opravdu, já nechodím, já,
5: ne,
4: no Luďku, neblázni, no, no, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
5: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
5: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No to jo. No.
5: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dát dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
5: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zase bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, ne. Tak pozor.
5: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
4: tohle. Ty jsi to začal, tak no, to musíš...
5: Víš co?
4: No.
5: Já myslím asi takhle.
4: No.
5: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon? nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno. Podívejte se, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
2: Jo.
1: Slečno, hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě. Tak takhle populární, jo,
1: znáš? No, já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy
2: vám
1: jako...
2: Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: No, to nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat rob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může Novákovské krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdem do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říkal, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malí. On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malí. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím
5: podívat. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády. Byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost sdružovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vyne, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo. Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživený, chuděrka, a skučí. Tak přised a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama a najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži a tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít dva významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný. Oblečený, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No, ještě? Určitě.
0: No, tak jo.
2: Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: No. Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To jméno,
2: Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
2: Luděk?
0: Luděk.
2: No jo, víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych tě obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota? No,
0: to... no nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, a ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta nekuda.
0: To je pravda, ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistihl, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistihl u toho, že když ty takhle filozofuješ teď, co si málem prověd, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, jsme to nějaký na tebe národ zvyklej. Ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo.
2: To je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho? To, když jako...
0: Tohle, tě, no.
2: A tak a potom vypadám jako nějakej takový teda... Promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silnej chlap, silnej výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba, co bych si dal, já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zabírá, dej si.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H,
0: ale... Ne, to neříkej. Ten neříkej,
2: proč, no tak...
0: tím je náš život doslova ale... protkán, já bych...
2: Ne, ne, to já si to umožním sám
0: no,
2: sobě.
0: Tak dobře, ale...
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezky, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne. Já...
2: Ne, tak vodks.
0: Silnej výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? Sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: Co? Co, co je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
1: No počkej, co radši nic?
0: No, tak chtěl jsem, myslel jsem jenom, že napadlo mě, že by to neměl.
1: A co by neměl, kdo by neměl?
0: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
1: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízle. No, co je?
0: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
1: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
0: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
1: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
0: Jakej tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
1: Její co?
0: No co, její prostě, no.
1: Taky pak co, její, její jsem já, ne, její.
0: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
1: Tak pojď sem. Co? Tak konkrétně, kdo?
0: Ach, to nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
1: No,
0: a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
1: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
0: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
1: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
0: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
1: On nesl mou ženu?
0: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
1: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku, a co je na tom?
0: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
1: Cože mi?
0: Nežužrá ucho.
1: A cože jí?
0: Ale prosím tě, ne.
1: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady před lima.
0: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
1: Do ucha? Tak ona měla ucho?
0: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel, no teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku hodně, ale nezlob se, ne, hlavně se nerozčiluji, já vidím, že se začínáš potit, ale...
1: Ale řekni mi to jasně,
0: ne,
1: já už to mám dost, teďka už to ne, ale řekni jasně, páč, co si ne, budou lidi.
0: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi, no hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten Maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl?
0: Ne, uklidni
2: se. Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
0: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji rozstřelím, jestli to je pravda, tak já ji rozstřelím.
0: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji rozstrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
0: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, zkazil jsi mě tady výstup, jsi tady předvést něco, vypadni už.
0: No počkej, tak Luděčku,
2: já uklidni se, dejte
0: jenom taková hra, ne?
2: No hra.
0: No jistě, takhle nachytal taky takovouhle hrou Jágo Ozela. A funguje to, viď?
1: Jo, to bylo...
0: Je spocenej, když je nepřipravený.
1: Zotela. No já to vím, samozřejmě, jo? Že to vím, že no, to bylo zotela. Mám takovou
0: zvláštní školu.
1: No. Tam jsme to brali, že jo, ale mě to neříkej, ale těm lidem to řekni, že to byla hra. Co pak já to nespolk, ale co, a hle, takhle se hraje Jágo vůbec? Takhle se nehraje Jágo. Jágo se hraje tak, že je vidět, že se to hraje, že jo. Jágo se hraje tak, a pak mě popot. A zulíbal mě, jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky v rostlé dortu mých. Takhle se hraje, Jágo, já ti předvádím, jak se hraje, Jágo, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli myslet, bohu co o mojí ženě, už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paž, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu, víš, nehraj si se sirkama, tak jestli předvěd ještě nějakou roli. A...
0: Ale co můžu předvádět roli, já jsem... Někde vytratil peníze.
1: No, peníze si vytratil.
0: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, teď já mám zapnutou kapsu.
1: Ale jsi se nechal v šatně, teď se znáš.
0: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
2: Takhle? Na štorc?
0: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
1: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
0: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Když jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro dráby, pro Byřice, pro soudce, pro mučidla a pro šibenici. Ano, pro šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se ověsím sám. A budu vás trasit.
1: Tohle ne, tuhle roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
0: Ne, už je mám, už je
1: mám. Co?
0: Ne, už je mám, no, už jsem šťastný.
1: Kde byli, no?
0: No, šatnářka mě navedla.
1: Ty to říkal.
0: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si odnes tohle?
0: No, jasně.
1: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
1: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
0: Mohl.
1: Prosím.
0: Yeah.